0: sekáš zahradu, chystáš dřevo nebo vyrážíš do lesa? Na všeprolesáky.cz najdeš techniku Stihl, včetně akutechniky, myslivecké oblečení i výbavu pro profi lesáky. Navštiv nás ve Vrchlabí nebo nakup pohodlně online. Všeprolesáky.cz.
1: Chcete domov na míru? Nakupujte v Sefiru. Za nejlepší ceny pořídíte tu topení, kotle a kamna na dřevo a na pelety, krbová kamna a solární systémy, podlahová topení, k tomu ještě bojlery, čerpadla i vodárnu, vše pro dům i zahradu. A co u nás koupíte? To vám můžeme nainstalovat. Kdo chce domov na míru? Nakupuje v Sefiru. Největší topenářské a instalatérské centrum v Ústí nad Orlicí a okolí. www.sefir.cz.
2: Ministerstvo lázeňství varuje. Návštěva Karlových Varů může být návyková. Karlovy Vary, město zážitků.
3: Sedíš celý den na přepážce a vracíš se domů otrávený a bez nálady. Potřebuješ změnu, ale nevíš, kde práci hledat? Láká tě kreativní

0: čo pre tebe čeká práve teď na radiohouse.cz.
1: Kámo, ja už to nevydržím.
2: Kámo, ten je veľký.
1: Kluci mají väčší, za to ten tvoj je malej.
2: Dík, fakt, kámoš.
3: Na velikosti pohledávky nezáleží. E-pohledávky.cz ji vyřeší rychle, spolehlivě a kompletně online. Neriskujete ani korunu. Bez jakýchkoliv poplatků předem. S garancí, že platíte až ve chvíli, kdy máte peníze bezpečně na svém účtu. Stačí jen nahrát podklady k pohledávce na e-pohledávky.cz.
4: Takhle slyší les medvěd. A takhle je slyšet medvěd v lese. Přijďte zažít les očima i ušima medvědů. Na stezku korunami stromů v Krkonoších. Čeká vás les plný dobrodružství, poznání, tobogán, trampolína a medvědi. A ano, taky skvělá restaurace a dětské hřiště Emilův lesní svět. Mrkněte na stezka Krkonoše.cz.
5: Kupa zábavy i v létě? To je Bike Park ve Vítkovicích. Nech se vyvést lanovkou, vyber si trať podle náročnosti a sjetí dolů na kole. Půjčovna kol a občerstvení zajištěno. Bike Park Aldrov Vítkovice. Více na leto.skialdrov.cz, Facebooku a Instagramu.
6: Pohoda, klídek, tabáček a gorilí čumáček. Ahoj, tady je Michal Malátný z kapely Činasky. Jestli máš

0: Afriky. Farmářská káva ze srdce Afriky. Kup kávu a zachraň gorilu na www.kavagorila.cz.
1: A nyní výjimečná káva Mountain Gorilla Coffee s výjimečnou slevou 20% a možností získat gorilí hrnek jako dárek. Kupuj teď na kavagorila.cz.
2: Velkolepé divadelní představení Vinnetou vstupuje do své druhé poloviny. Co to znamená? Že se vám krátí čas na jeho zhlédnutí. Vinnetou ve westernovém městečku Boskovice bude jen do konce srpna. Nepropásněte největší zážitek tohoto léta. Autentická představení hraná pod širým nebem, celodenní program, ubytování a prázdninové zážitky, jak mají být. Právě takové je westernové městečko Boskovice.
3: Zlepši si náladu.
4: Zlepši si náladu.

0: Rádio Černá Hora. Slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek. Šikovný. Buďte na internetu jako doma s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
1: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například maso Příbram, Vysočina 700 gramů za 96,90. Zátkovy vaječné těstoviny různé druhy 500 gramů za 21,90. A Lay's chipsy různé druhy za 39,90. Až do 11. srpna. Kaufland.
2: Znáte to. Přístavba vzadu, garáž, která se časem zvětšila, podkroví, které vzniklo tak nějak postupně. Dnes je u mnoha nemovitostí realita jiná než projekt na úřadě. Legalizací stavby vám dáme vše do pořádku. www.stavby-legal.cz.
3: S chytrým oblečením Citizen zvládnete nástrahy městské džungle v každé vteřině. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
0: Rádia.cz Hit Radio.
4: Krásné páteční ráno, je 6 hodin a první zprávy s Filipem Lejčkem, vítejte u nich. Vláda plánuje od roku 2028 navyšovat penze pracujícím důchodcům za každý rok, který odpracují navíc. Už nyní přitom mohou tito lidé čerpat slevu na sociálním pojištění, kde měsíčně uspoří v závislosti na výši mzdy i tisíce korun. Musí si oni ale zažádat. Fotovoltaické panely na českém trhu od konce loňského roku zdražily zhruba o třetinu. Do cen se promítlo zrušení čínské podpory vývozu, dražší suroviny, omezení výrobních kapacit i doprava. Náklady na celou domácí elektrárnu však o takovou část nevzrostou, protože solární moduly představují jen asi pětinu investice. A pojďme také na sport. Fotbalový Real Madrid dokončil očekávaný transfer, který se stává vůbec nejnákladnějším nákupem v klubových dějinách. Real Madrid přivedl křídelníka Jana Diomandého z německého Lipska. Celková hodnota celého transferu se po započtení všech smluvních bonusů může vyšplhat až na 140 milionů eur. V zápětí vedení Realu oznámilo, že s předstihem prodloužil kontrakty s hvězdným Brazilcem Viniciem Juniorem až do roku 2032. A teď už pojďme na zprávy z regionu.
5: Sucho na Rychnovsku způsobilo hromadný úhyn ryb v náhonu Alba. Další tisíce ryb jsou ohrožené. Rybáři se snaží zachránit ryby z posledních tůní a okysličují vodu v chovných rybnících. Situace je ale kritická. Pomoci může podle nich už jen vydatnější a dlouho trvající déšť. Ten ale jen tak nepřijde, bohužel pro rybáře, ale pokud se třeba chystáte do sportovního parku Pardubice nebo někam k vodě, tak to počasí bude paráda. Čekáme polojasno až oblačno a teploty 26 až 30 stupňů Celsia. Takový bude pátek na východě Čech.
0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Radia.cz a v DABu. Hit Radio.
6: Snídaně šampionů. Ahoj, krásný dobrý ráno a krásný pátek konečně. Dneska je všechno jinak. S váma Jasmin a Filip. Ahoj, Filo.
4: Krásné ráno.
6: Michal s Davidem jsou fuč a tohle je naše premiéra, co takhle solo vlastně.
4: No tak se tady užijeme v pátek. Trošku jsme si říkali David s Michalem pryč zrovna ve stejný termín. Náhoda? Nemyslím si, ano.
6: Přesně tak, užijeme si to a bereme vás sebou. Tohle je Rihanna. Ne, sorry, Rihab.

0: tam, kde koncertoval třeba Michael Jackson nebo Rolling Stones, tak dneska vystoupí jako první český interpret právě Marek Ztracený. To je, myslím, Fílo, dobrý prvenství, ne?
1: No to je krásný prvenství, hlavně teda, co mně přijde opravdu úctyhodný, vyprodat prostě několikrát ten Eden a potom jít na tu letenskou pláň a určitě musel ohledně toho být i stres, jestli přijde tolik lidí, protože to je obrovský prostranství, takže klobouk dolů za to, za tu odvahu a samozřejmě odměnou za to, že bude hrozně moc lidí. Já se teda přiznám, že já nejdu, ale jenom proto, že nemůžu, ale jinak se těším na nějaký videa z Instagramu, tam toho bude určitě hodně.
0: To podle mě bude Instagram úplně zaplavený. Opravdu nebude to žádná komorní akce. Je tam obrovský areál, tu techniku převezlo přes 100 kamionů, očekává se přes 70 tisíc fanoušků, takže jsem zvědavá i na tu atmosféru, která podle mě i z těch videí na vás všechny půjde. Každopádně, kdo tam půjdete, tak si to moc užijte. On sám Marek říkal, že tam asi přespí v noci na dnešek, aby si tu atmosféru užil, což doufám, že neudělá. Protože to by byl teda dobře rozlámaný. Nicméně opravdu, kdo tam vyrážíte, moc si to užijte. A kdo jste tady teďka s náma, tak si dejte Dana Bártu On My Head právě teďka na Hit Radio 10 minutek po 6. hodině. Krásný ráno.

0: Pýtýrek za Faithless na Hit Radio. 6 hodin 15 minut. A ještě religion. Pamatujete si, jak jsme se báli, že nám umělá inteligence vezme práci? Tak Elon Musk, ten už je o krok dál zase. On teďka říká, že jednou, ne kdy, jednou, což může být brzo, může to být za dlouho, nevíme, bude mít v hlavě čipy, který nám dají skoro nadlidský schopnosti. Jo, že budeme něco jako bohové vlastně. Podle něj by totiž Neuralink neměla jednou jenom pomáhat lidem po úrazech nebo s ochrnutím, ale opravdu by mohla výrazně posílit schopnosti zdravých lidí pak už. Třeba paměť, učení, komunikaci s počítačem a kdo ví, třeba prý i něco víc.
1: Já jsem právě spojil tyhle dvě věci, jak jsi řekla, tenhle nápad a okamžitě jsem to dal do AI, kde jsem jako napsal, co můžou způsobit čipy v hlavě, ale jako hned první věc právě ta pozitivní je tlumení příznaků nemocí, což by tady mohlo být jako opravdu skvělý. A kdo ví, třeba jako se s tím vynalezne i teleport. Prostě si řekneš, rozumíš, chci být doma, 3, 2, 1. A nebude se pak řešit, jestli bydlíš v Praze nebo 10 kilometrů za Prahu, protože ty se přemístíš hned.
0: To by bylo hodně cool. Já se přiznám, že jsem fakt rozpolcená, jo? Protože na jednu stranu je fakt úžasný tohleto, že to někomu vrátí zrák nebo možnost se hejbat. Na druhou stranu jako znáte lidi. A taky si říkám, jestli to není past, jo? Jestli to není takovej způsob, jak z nás udělat zaměstnance na 24 hodin denně, jo? Že nebudeš vlastně zapomínat na nic, žádná prokrastinace, jenom pojedeš na výkon. Já třeba jako ráda zapomínám ty věci, ty blbosti, jo? Nechci, aby mi to někdo měnil v té hlavě.
1: Já zapomínám furt, no. Hele, víš, co je nejhorší na tom, kdyby nám dal Elon Musk prostě čipy do hlavy?
0: Ano.
1: Že on tě může takzvaně vypnout, jo? Takže on se prostě usmyslí, vypne ty, co nepotřebuje, co nemá rád a má klid. Akcie půjdou nahoru zase.
0: To je fakt, tak díky, že jste s náma. Za chviličku nás čeká třeba tohle. Dua Lipa, Love Again. Budou taky Coldplay, Little Sims, Burna Boy, We Pray. Takže na tohle všechno si můžete počkat už za pár minutek na Hit Radio.
2: Snídaní šampionů přináší Atix, zdravotnický prostředek k odstranění klíšťat. Atix, zmrazte klíště, čtěte návod k použití a informace o bezpečném použití.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 74,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 9,90. A seko bianco nebo rosato 200 ml za 19,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Proč cestovat daleko? Na Dolní Moravě tě čeká svět nekonečných možností. Tohle nikde jinde nenajdeš. Světové unikáty Skybridge 721 a stezka v oblacích. Dětské parky s obřím mamutem, nejdelší bobovka v Česku nebo famózní bikepark. Navíc nový akvapark s tobogány a největší wellness na českých horách. Na skok nebo na víkend? Světová dovolená má letos adresu na www.dolnimorava.cz.
5: Nákupy v online shop CZ.
6: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop CZ.
5: www.onlineshop.cz.
7: Lidová řemesla Kohoutov. Obec Kohoutov vás srdečně zve na 32. jarmark lidových řemesel. V sobotu 8. srpna od 9 do 17 hodin. Těšit se můžete na historický trh s řemeslnými stánky, ukázky jednotlivých řemesel, bohatý doprovodný program plný hudebních vystoupení, zábavu pro děti i dospělé. Přijďte si užít do Kohoutova den plný zábavy a lidových řemesel. Další informace a program na řemeslakohoutov.cz. Těšíme se na vás.
8: Tak to kecáš.
9: Velkej, co? Kámoš má ještě větší.
8: A co na to jeho holka?
9: Našla si jinýho. Ten má malej.
8: No jo, zlatej malej.
10: Na velikosti pohledávky nezáleží. E-pohledávky.cz ji vyřeší rychle, spolehlivě a kompletně online. Neriskujete ani korunu. Bez jakýchkoliv poplatků předem, s garancí, že platíte až ve chvíli, kdy máte peníze bezpečně na svém účtu. Stačí jen nahrát podklady k pohledávce na e-pohledávky.cz.
11: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam najdu tam, co neznám.
12: Alegria vás zve na výlet do Ameriky.
13: Ne. Pojede se autem.
12: Vyberte si jednu z nadupaných amerických ikon a zažijte jízdu, na kterou se nezapomíná.
13: Chevrolet Corvette,
12: Camaro Bumblebee,
13: Ford Mustang GT,
12: legendární Dodge Charger a mnoho dalších amerických legend.
13: Užijte si jízdu na vlastní kůži.
12: Americký osmiválec vám ukáže, co dokáže.
13: Nyní na Allegrii se slevou 15%.
14: Firma na zážitky.
12: CZ.
15: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
16: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
17: Sportka Casting na milionáře. Dokážete si představit, co byste dělali, když byste vyhráli milion? Už dnes losujeme ve Sportce 10 zaručených milionářů. Staďte plný tiket a jste ve hře.
18: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Bohemia Sekt v Bila klubu za 99,90 pouze v pátek a čokoládu Lind Excellence 100 gramů v Bila klubu za 74,90. Bila, to dobré začíná u nás.
19: Ahoj, jmenuji se Huko a jsem krytolebec. Pocházím z Prvohor. Navštivte mě v Paleoparku Balka u Nové Paky. V Paleoparku Balka si zkusíte práci geologa, paleontologa, hledače drahokamů nebo se vyfotíte s hlavou tyrannosaura. A stáhněte si moje aplikaci Po stopách krytolebce Huga. Bude vás bavit. Těším se v Paleoparku Balka u Nové Paky. Váš Hugo.
20: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkartová. K vážné nehodě došlo na Královéhradecku. Dávejte si pozor u obce Lužec nad Cidlinou. Kvůli zranění tam jeli i záchranné služky, tak tam počítejte s kratším zdržením.
21: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia.cz. Hit Radio Černá Hora.

0: Coldplay, Little Sims, Burna Boy, We Pray na Hit Radio. Minutku před půl sedmou. A Filip pro nás má ranní
1: update. Krásné ráno, pojďme se podívat, co je nového. Majiteli nejmenované jihokorejské michelinské restaurace hrozí vězení, protože její šéfkuchař hostům servíroval desert ozdobený mravenci. Konzumaci tohoto hmyzu místní zákony ale nepovolují. Jihokorejská prokuratura proto požaduje, aby majitel restaurace dostal rok vězení. Žena z amerického státu Colorado se kvůli svému dlouhému jménu dostala do nečekaných potíží, když změnila společnost poskytující zdravotní pojištění. Jméno se totiž ve formulářích musí různě zkracovat a pro pojišťovnu tak nejde o stejnou osobu, ale o dvě. Pojišťovna ji tedy odmítá platit plnění. A na závěr smutný příběh, jako bych se viděl. Bankovky někdejší italské měny v nominální hodnotě 135 milionů lir, tedy asi 1,7 milionů korun, našel při rekonstrukci domu v sicilské Mesině 50-letý muž, který nemovitost teprve nedávno zakoupil. No ale představte si, šance na jejich výměnu za eura, která liry nahradila v roce 2002, má ale mizivou. Protože banka to odmítla s tím, že lhůta pro směnu vypršela v prosinci 2011, takže on má teď liry za 1,7 milionu korun a oni mu je nechtějí vyměnit v bance.
0: Tomu se říká pech, no, jakože nevím, co ten člověk provedl, že ho karma takhle trestá. Myslím si, že by to byl i náš případ, jo, že umíme být takovýhle smolaři. Takže přejeme aspoň vám o něco šťastnější pátek. Snad tomu pomůže i Dr. Elvin, It's My Life. Minutku po půl sedmi.

0: 7 minut po půl sedmí, tohle byla Olga Lounová, jsem optimista na Hit Radio. Než vám řeknu svůj překvapující objev neobjev, tak se zeptám, co teplého pijete, když je vám špatně? Fílo?
1: Většinou doma buď heřmánkový nebo mátový čaj.
0: Takže čaj necháme prostě. Mně přijde, že existují v dnešní době čaje úplně jako na všechno, jo? Když jdu třeba drogerii nebo lékárnou, tam máte čaj na spaní, na trávení, na nervy, na kašel, na detox, prostě na všechno. A když říkám na všechno, tak myslím fakt na všechno a možná jste to už někdo viděl v nějaký drogerce, ale já to viděla poprvé a úplně mě to sejmulo. Já jsem narazila na čaj s názvem Hladké pozadí.
1: Počkej, co to jako znamená, že to jako člověka pročistí nebo ti vypadají z toho jako, víš co, ochlupení, jako vypiješ čaj a najednou jako...
0: Přijde mi to šílený, nevím, co si pod tím představit, říkám si, co bude jako dál, čaje na tchýni, čaje, nevím na co, pak je to hrozný, zajímalo by mě, kdo tyhle názvy vymýšlí, nicméně asi sedí někde v marketingovém oddělení, někdo, kdo si řekne, tak čaj na chlupatou prdel, zní moc tvrdě, dáme tam hladké pozadí. Tak si říkám, jestli jste vy někdy viděli nějaký divný název něčeho, co jinak je zcela normální, tak budu ráda, když nám to dáte vědět. Ty jsi neobjevil nějakou jako jinou podivnost třeba?
1: Ne, já tady čtu právě ten čaj, víš?
0: Jo, už
1: na,
0: máš?
1: Na co to je? A tam píšu jako, že to je bylinný čaj se svízelí, to nevím, co je, jo, ale který podporuje činnost lymfatického systému a kopřivou, která přispívá k vylučování vody z organismu, vitalitě a svěžímu vzhledu pokožky. No tak prostě jako to je, že budeš mi jako hladkou tu pokožku, oni mysleli, ale je to teda divný, no. Hele, já jsem narazil jako na takový ty čaje jako proti stresu a tak, ale mě by opravdu podle nějaký studie zajímalo, kolik toho musíš pít,
0: no to
1: aby to teda na ten stres mělo nějaký vliv. Ale jak jsi říkala, tak ten marketing je potřeba, i ty tablety lidi berou, ale já tomu moc nevěřím.
0: Kolik toho musíte vypít na stres, to nevíme, ale víme, kolik musíte poslouchat hudby a my jí máme dost. Za chviličku Sunrise Avenue, taky Shakira, její Zoo a podíváme se i na dopravu, tak s náma zůstaňte.
2: Snídaní šampionů přináší Atix, zdravotnický prostředek k odstranění klíšťat. Atix, zmrazte klíště, čtěte návod k použití a informace o bezpečném použití.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 74,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 9,90. A seko bianco nebo rosato 200 ml za 19,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Ministerstvo lázeňství varuje. Návštěva Karlových Varů může být návyková. Karlovy Vary, město zážitků.
5: Maxi, ty hmoždinky nebudeš potřebovat. Tady máš Patex One for All. Žádné vrtání, prostě to přilepíš.
6: Baru, ty jsi hlavička.
5: Zastavte se v Baumaxu. Lepidlo Patex One for All nyní pořídíte jen za 140 korun. Akce platí do konce srpna.
6: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
7: Co má podle tebe mít auto, které je po všech stránkách super?
8: Mělo by to být pěkné SUV s úsporným hybridním pohonem a hodně férovou cenou. Jo, a ve výbavě nesmí chybět tažné, vyhřívaný volant, parkovací kamera a samozřejmě ještě variabilní kufr, aby zvládlo každodenní výzvy. Moje i tvoje.
7: Tak z toho mi vychází Ford Kuga v akční verzi Top Edition za 759 900 korun, tedy s úsporou 50 000. Řekněte si o nabídku na Ford.cz.
9: Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen appkou každé pondělí a s tankkartou Easy každý den. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.
10: Devro, světový lídr ve výrobě kolagenních střívek s tradicí v Jilemnici. Přidejte se k nám. Hledáme seřizovače a strojníky. Náborový příspěvek 40 000. Stabilní práce, férové odměny, 5 týdnů dovolené, balíček benefitů. Devro, kde se práce mění v kariéru. Najdete nás na práce-devro.cz.
11: Ahoj kamarádi, já jsem Lev Gustík a zvu vás k nám do Hradce Králové a na Hradecko za letní soutěží.
12: Tak děti, balíme a hurá na Hradecko sbírat razítka s Gustíkem.
11: Gustík, tvůj průvodce na zážitky. Gustík.cz.
13: Slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
14: Takhle slyší les medvěd. A takhle je slyšet medvěd v lese. Přijďte zažít les očima i ušima medvědů. Na stezku korunami stromů v Krkonoších. Čeká vás les plný dobrodružství, poznání, tobogán, trampolína a medvědi. A ano, taky skvělá restaurace a dětské hřiště Emilův lesní svět. Mrkněte na stezka Krkonoše.cz.
15: Velkolepé divadelní představení Vinnetou vstupuje do své druhé poloviny. Co to znamená? Že se vám krátí čas na jeho zhlédnutí. Vinnetou ve westernovém městečku Boskovice bude jen do konce srpna. Nepropásněte největší zážitek tohoto léta. Autentická představení hraná pod širým nebem, celodenní program, ubytování a prázdninové zážitky, jak mají být. Právě takové je westernové městečko Boskovice.
16: Byle rozhodně, nakoupíte výhodně. Skočte si pro maliny 125 gramů za 34,90 a čokoládu Lindt Excellence 100 gramů v Billa klubu za 74,90. Billa, to dobré začíná u nás.

0: pozorností.
1: Mami, proč máme všechno od konceptu?
2: To jen se zeptej, tatínka.
3: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
4: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
5: Pořád jste tady. Tak to dělají šampioni. Snídaně šampionů s Michalem a Jasmin. Na Hit Radio.

0: 5000, to je neskutečný číslo. Já mám pocit, že ten DAF se vždycky a asi na všech velkých koncertech rozdělí na dva úplně odlišný tábory a druhy, jo? Že ta první parta to jsou takový ty bojovníci, co stojí u těch zábran už od oběda nebo od snídaně klidně, nepijou, jako nečůraj, chodí prostě na záchod a fakt tam jenom stojí, aby potom byli co nejdřív, nejblíž tomu interpretovi. No a pak jsme tam my ostatní, já se tam taky řadím, co stojí vzadu s nějakou klobásou, nějakým pivkem, čímkoliv a jsou v pohodě, jo.
1: Já teda taky si stoupnu a raději dozadu, protože to davový šílenství nemám rád a hlavně bych si tady nikam nestoupnul. Já si myslím, že ty lidi tam klidně můžou stát už teď, to by vůbec nebylo jako vůbec nic divného. A co mě taky přijde ještě jako zajímavý na tomhle koncertu, a když my jsme se tady bavili, že tam byl kdysi Michael Jackson a Rolling Stones, ano. Myslím, že nikdo jiný tam ani nevystupoval. No a Michael Jackson, tak to právě bylo 7. září 1996, tehdy dokonce na ten koncert dorazilo přibližně 120 tisíc diváků, takže Mára samozřejmě klobouk dolů, ale ještě to může posunout třeba za rok, za dva, že by tam bylo přes 100 tisíc lidí.
0: No tak uvidíme, třeba se to podaří. Nicméně už těch 75, to je teda neskutečný číslo. Tak dáme si Marka live tady, live z Edenu, stále věřím, já si myslím, že můžem. Tak pojďme na to a kdo se dneska chystáte, tak si to moc užijte.

než jak nás učili život vnímat. Není to špatné, je to jiné.

počia se zhaslo. On to jak život zrychlil z nuly na sto. Pak šlo to s námi od desíti k pěti. Dobrý je, že dá se

tuhle písničku jsem složil proto, aby jsme roztancovali celý Eden. Jděte do toho s náma! Připravte se! Raz!

0: Snídaní šampionů přináší Atix, zdravotnický prostředek k odstranění klíšťat. Atix, zmrazte klíště, čtěte návod k použití a informace o bezpečném použití.
1: Ministerstvo lázeňství varuje. Návštěva Karlových varů může být návyková. Karlovy vary, město zážitků.
2: Tak to kecáš.
3: No kejco, kámoš má ještě větší.
2: A co na to jeho holka?
3: Našla si jinýho, ten má malej.
2: No jo, zlatej malej.
4: Na velikosti pohledávky nezáleží. E-pohledávky.cz ji vyřeší rychle, spolehlivě a kompletně online. Neriskujete ani korunu. Bez jakýchkoliv poplatků předem, s garancí, že platíte až ve chvíli, kdy máte peníze bezpečně na svém účtu. Stačí jen nahrát podklady k pohledávce na e-pohledávky.cz.
5: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii Dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
6: Hi, this is Ed Sheeran.
7: Hi, this is Madonna.
8: Sviany k letním zážitkům prostě patří. Čas na tradičně vařené české pivo je i dnes. Sviany, srdeční záležitost.
9: On air.
10: Online.
9: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
11: Krásné páteční ráno, je 7 hodin a další zprávy s Filipem Lejčkem, vítejte u nich. Systém nouzového volání eCall by měl automaticky propojit záchranné složky s lidmi v nebezpečí, jenže statistiky tísňové linky 112 ukazují, že zhruba ve 4 případech z 5 jde o planý poplach. Smart funkci, kterou už mají všechna nová auta, některé chytré telefony a hodinky neumí lidé podle záchranářů často používat. Pokud se jim však operátoři tísňové linky nedovolají zpátky, musí záchranáři na místo vyrazit, což vede k tisícům planých výjezdů ročně. Dalším problémem pro jejich práci jsou obtěžující telefonáty. Policisté od začátku června vědují 236 případů řízení nemotorových vozidel pod vlivem alkoholu. O téměř 70 více než za stejné období v loňském roce. Většina přestupků se odehrává v centru měst a hrozí za ně pokuta až 20 000 korun. Nejvíce jich odhalili ve Středočeském kraji, třeba v hlavním městě zaznamenali naopak pouze 2. Fotbalista Vasil Kušej z Liberce dostal za vyloučení v ligovém utkání proti Teplicím trest na 2 soutěžní zápasy. Jeho spoluhráč Petr Hodouš na 1. V tiskové zprávě to uvedla Ligová fotbalová asociace, která v Česku řídí profesionální soutěže. Sparta dostala za výtržnosti fanoušku v Brně pokutu 300 000 korun, domácí zbrojovka zaplatí 150 000. A teď už pojďme na zprávy z regionu.
12: Na Černé hoře spolu míříme do Semtína, zdejší silnice 1/36 je skoro hotová. Nový asfalt už leží, o víkendu přibude vodorovné značení a silničáři dokončí krajnice i poslední detaily. Pokud bude všechno podle plánu, bude vytížený tah kompletně hotový v polovině srpna. Tak dneska nás na východě Čech čeká hodně příjemný den, co se týče počasí. Žádné 40 naštěstí nehrozí, bude 26 až 30 stupňů, ve stínu maximálně a k tomu polojasno až oblačno. Přehánky spíš výjimečně.
13: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia CZ. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia CZ.
2: Krásný dobrý ráno, krásný pátek. S váma dneska Jasmin a Filip. Filo, ahoj.
11: Krásné ráno.
2: Já se vás chci zeptat, pamatujete si, jak jste jako děti chtěli dělat úplně všechno, co dělali dospělí? U mě to bylo i včetně domácích prací. Dneska je to úplně jiný příběh. Ale víc za chviličku, teďka už Jay-Z, Linkin Park a jejich Numb.
13: Hit Radio Černá Hora.

0: Jay-Z, Linkin Park a Hit Radio. 6 minut po 7 hodině, krásný ráno. Já se vám musím svěřit. Kdo máte malý děti, a nebo třeba malý sourozence, jako mám já, tak mě pochopíte. Já jsem včera hlídala 10letou ségru a byla naprosto úžasná, jo, až mě to překvapilo. Ona se chtěla zapojit úplně do všeho. Chtěla se mnou utírat stůl, chtěla mi pomoct v kuchyni, chtěla zametat. Prostě měla pocit, že jako největší radost na světě je dělat domácí práce. A ještě k tomu bez odmlouvání a bez odmítání mě asi půl hodiny drbala na zádech. Prostě takový jako můj malej otrok, ale dělala to s láskou. A mě to úplně připomnělo mě. Já, když mi bylo taky nějakých třeba 10 let, tak jsem dobrovolně žehlila, jakože mě to opravdu bavilo. My jsme doma měli takový to křeslo, co možná znáte všichni, takový to křeslo, kam hodíte prostě vypraný oblečení a je tam toho halda. A vždycky, když odešla máma do práce, tak já jsem to všechno vyžehlila, jo, a každý mě vždycky chválil to, že jako to nebylo vyžehlený dobře a mama to musela dělat znovu. To je věc druhá, ale strašně ráda jsem pomáhala. A zajímá mě, jestli to tak má každý dítě, nebo jsme jenom jako divná rodina.
1: Spíš jste divná rodina. Hele, jako, já si myslím, že to možná bude tím, že to mají ženy hodně takhle s těma domácíma pracema. Nespomínám si, že já bych někdy chtěl uklízet, bohužel mi to vydrželo i doteď, což způsobuje největší rozpory v domácnosti, nevím jak u vás, že prostě jako půlku dnes byl doma, co jsi udělal dneska v domácnosti?
0: Jo,
1: a já řeknu, vysál jsem, jenže tím vysávačem to trvá jako 5 minut, že jo? No, takže já jsem asi měl, když jsem byl malej, že si budu moct jíst, co chci, teď mě to dohnalo, jsem tlustý jak prase.
0: Ježiš, ale kecej. No tak, jak je to u vás doma? Pomáhají vám děti rádi a s čím případně? Protože u nás opravdu, za mě to byla ta žehlička a zase, kdo teda zametání a utírání nádobí, to ona jako miluje a opravdu jí k tomu nemusí nikdo přemlouvat. Takže číslo k nám 777 937 777 a dejte vědět, co vaše děti, anebo jaký jste byli vy takhle za mladé, jo? Do té doby před náma třeba Alan Walker a právě teďka Sia na Hit Radio.

0: i ve 7:45 ladíte Hit Radio. S váma Jasmin, taky Filip a tohle byl Alan Walker. Já jsem vám tady říkala o tom, že u mě dneska spala 10letá ségra a překvapilo mě, jak strašně ráda pomáhá s věcma, jo? Že opravdu chtěla utírat práh a dělat nádobí a zametat a prostě vůbec jí to nevadí a dobrovolně pomáhala. Mně se to hrozně líbilo, protože jsem taková, mi došlo, byla taky, ráda jsem vždycky žehlila, pomáhala mamce a tak. Ono to pak možná zmizí v průběhu života, ale jako děti jsme to tak měli. A ptali jsme se s Fílou vás, jak to máte. Do toho Fílovi ale se ozvala mamka. Tak co ti napsala mamka?
1: No, mamka napsala mě tady na WhatsAppu. Já tady pomáhala mamince vždycky už odmala a to po mně nikdy nic nechtěla. Byla to radost ji ulevit. Tak to je jako hezký a myslím si, že to mamince teda vydrželo doteď, ale teď už ulevuje sama sobě, no. Mm-hmm. Ale tatínek hodně pomáhá u nás doma, to zas musím říct. Tak co nám psali posluchači?
0: Tak Lůca třeba píše a ta trošku vyvrací to, co jsme se tady bavili o tom, že to možná dělá jenom ženy, že to takhle baví. Dobré ráno, syn mi rád pomáhá při pečení, toho opravdu baví. Já zas milovala péči o zvířata, ještě ráno před školou jsem běžela nakrmit králíky, jen když byly pak ježiši, na talíři a otec s bratrem si neodpustili. To je dobrá bobinka, tak to mi dost zhořklo, tak to chápu, měla jsem podobnou zkušenost. Tom píše, ahoj šampioni, možná jsem také divný, ale i mě v dětství bavilo uklízet a rád se mamince pomáhal. Míša. Ahojte, u nás jsme s bráchou taky rádi pomáhali, ale každý jen s tím, co ho bavilo. Brácha s mamkou rád vařil a já jsem s taťkou hrozně ráda opravovala kola, promazávala řetězy a štípala dřevo. Tam to bylo úplně prohozený, čověče.
1: To se může hodit, ale taková žena do domácnosti.
0: Další zpráva, dobré ráno, moje dvouletá dcera už pomáhá také. Dělá se mnou kávu, dává věci do pračky, ale co mě dostává nejvíc, je její péče o její malou 3měsíční sestřičku. Pomáhá přebalovat, krmit, to mě dostává. Ty bláho, tak dvouletá dcera, že pomáhá přebalovat, to je teda hodně hezký. Pak tady máme třeba hlasovku od Zuzky. Je, chviličku, zapnu a jdem na to.
2: Tak my jsme byli tři ségry a každý pátek jsme museli gruntovat. Každý pátek. A mamka tam měla vždycky samý ty mističky, sloníky a to jsme museli vždycky vymejvat. Takže od té doby já doma nemám vůbec žádný ty serepetičky, nic, maximálně je tři orchideje a tím to hasne. Tady z toho jsem se vyléčila a musím říct, že moje děti, dcera je taková, že ty se do ničeho nechce, ale syn, když řeknu, udělej myčku, udělej sušičku, tak normálně jde a uklidí to, ale dcera, to je dílo. Tak ahoj, Zuzka.
0: To je dílo. No tak Fílo, to musíme trošku tady převrátit, to, co jsme říkali. Jo, takže
1: no, to teda budeme muset.
0: Chlapi pomáhají víc teda, podle všeho.
1: No, tak já tam nespadám do té kategorie, bohužel. Takže, ale chlapi, držte tohle, to prostě v dobrý rovině, to vám doma pomůže. A ženský, zamyslete se nad sebou, hlavně vy mladí.
0: Ne, bylo hezký slyšet, že nás to tak mělo víc a nebojte se, kdo ještě třeba nemáte děti, nebo je máte hodně malý, tak moje ségra je generace alfa a ráda pomáhá, takže myslím si, že v téhle generaci to ještě taky bude. Teďka už Alvaro Soler, La Cintura, právě teďka na Hit Radio.

0: Kanceler, La Cintura na Hitradiu. S váma Jasmin, Filip, za chvíli taky tohle. Ale Farben, Ilira, bude taky Robbie Williams. Saprým. Na to si rozhodně počkejte. Bude taky doprava a samozřejmě soutěž Rychlá pětka o 7:30, takže s náma zůstaňte.
1: Snídaní šampionů přináší Atix, zdravotnický prostředek k odstranění klíšťat. Atix, zmrazte klíště, čtěte návod k použití a informace o bezpečném použití.
2: Kam vyrazit? Říčky v Orlických horách lákají na vychytaný bike park. Počíte tady horská i elektrokola, tříkolky a užijete lanový park. No a vyrazit můžete i do parku na Větvi v Hradci Králové. Děcka vám zmizí v korunách stromů v síťovém bludišti. A sváču neberte, všechno tady je. Ve ski resortu v Peci otestujete běžecké boty a vyrazit můžete i na společný trailový běh. No sportovní park Pardubice, plný výzev a dneska poběžíme lásku. Kviz suchou nohou přes Labe, další ročník je tady. Vidíme se tam. Těším se.
3: Nakupujte, ochutnávejte, bavte se. Spojte příjemné s příjemným. Futurum Hradec.
4: Když jde o podlahu, nechte to na odbornících. Labík průmyslové podlahy. Připravíme rozpočet a provedeme rychlou realizaci za férovou cenu. Od epoxidů přes polyuretan až po interiérové cementové stěrky. Nyní vám navíc nabízíme regenerační polyuretanový izolační nástřik na střechy, který prodlouží životnost vaší střechy až o 25 let. www.labík-podlahy.cz.
5: Tati, můžou v muzeu lítat letadla, jezdit kola a houkat hasiči?
6: Tak to by mohlo jít jedině v Krajském technickém muzeu ve Vysokém Mýtě.
5: Opravdu?
6: No jasně. A ještě se podíváš na slavná auta, hasičské stříkačky nebo nebeskou blechu. A spoustu věcí si můžeš sám vyzkoušet, abys poznal, jak to funguje.
5: Tyjo, to je bezva, tam jedeme.
7: Krajské technické muzeum ve Vysokém Mýtě. Technika, která žije.
8: Za 3 kilometry začne tradiční rodinná debata.
9: Já chci hot dog.
10: Já mám chuť na matcha latte.
11: Taky beru hot dog. A klid v autě.
8: Přepočítávám. Doporučená zastávka MOL.
12: Na MOLce si vybere každý. Letní nápoje, káva nebo 2 XXL hot dogy s Coca-Colou ve výhodném menu s MOL Move.
13: Náš příběh začal v roce 1899. Teď píšeme jeho další kapitolu. Vstupujeme do nové éry s jasnou vizí a novou identitou. Jsme nové FK Pardubice. Pro vás měníme pravidla hry. Budujeme silnější tým. Máme nové občerstvení. Stavíme novou fanzónu. A vstupné nezdražujeme. Zlevňujeme. Více na kopemeproparduváky.cz. Buďte součástí nové éry fotbalu i vy.
14: Krakonoši, Krakonoši, krakonošské slavnosti do vrchlavy se blíží.
15: Sojko, já vím, a letos vystoupí legendární Jiří Korn, takže žal se odkládá a vy přijďte v sobotu 8. srpna do vrchlavy na náměstí.
14: K tomu spoustu zábavy, program pro děti.
15: A levné vstupenky kupujte na krakonošskéslavnosti.cz.
16: Kámo, já už to nevydržím.
17: Kámo, ten je velký.
16: Kluci mají větší, za to ten tvůj je malej.
17: Dík, fakt, kámoš.
18: Na velikosti pohledávky nezáleží. ePohledávky.cz vyřeší rychle, spolehlivě a kompletně online. Neriskujete ani korunu. Bez jakýchkoliv poplatků předem, s garancí, že platíte až ve chvíli, kdy máte peníze bezpečně na svém účtu. Stačí jen nahrát podklady k pohledávce na ePohledávky.cz.
19: Máte zkušenosti s financemi a chcete vést tým? Město Úpice obsazuje pozici vedoucí finančního odboru. Staňte se součástí moderního městského úřadu a podílejte se na řízení financí města Úpice. Přihlášky posílejte do 17. srpna. Podrobnosti najdete na www.upice.cz.
5: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam najdu tam, co neznám.
4: Nákupy v online shop CZ.
7: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop CZ.
4: www.onlineshop.cz.
10: Nejlepší.
9: Hasičský dopravní servis a Bára Purkártová. Nehoda se stala na Náchodsku v Jaroměři, opatrně v ulici na Valech. No a pozor taky na Litoměřicku ve Velemíně, kde taky došlo k nehodě. Havarovalo tam osobní auto.
6: Výprodej skladů osobních i užitkových vozů Volkswagen za zvýhodněné ceny u Olfinkár. I hned k odběru v Hradci Králové a Trutnově. Olfinkár.cz
20: Hit Radio Černá Hora.

0: Robbie Williams, Supreme v éteru Hit Rádia a teďka už má pro nás Filip.
1: Ranní update.
2: Krásné ráno, jedno kalifornské knihkupectví obdrželo nečekaný balíček. Uvnitř byla kniha, kterou si někdo odnesl bez zaplacení před 40 lety. Neznámý odesílatel přiložil omluvný dopis a 100 korunový, respektive dolarový ekvivalent jako náhradu za způsobenou škodu. Majitelé přiznali, že podobný návrat ještě nezažili. Britka ve věku 97 let znovu překonala vlastní světový rekord. Připoutaná na křídle letadla absolvovala takzvaný wing walking, tedy akrobatickou disciplínu během letu. Dokázala, že ani vysoký věk nemusí být překážkou pro splnění odvážných snů. No a na závěr, australský řidič zažil pořádný šok, když otevřel přihrádku před spolujezdcem, místo dokladu na něj vykoukl velký had.
0: No tak to ne.
2: Na místo dorazil potom teda odchytář, který hada bezpečně odstranil. Ono, v Austrálii se to děje poměrně běžně, že jo? Jestli jste viděli kdysi na Discovery, tak tam byly tyhle ty lovci hadů, přišli do obýváku, krajta, jasně, tu máme prostě za sedačkou tamhle, jo? Přišel, dobrý, hotovo, $100, čau.
0: Já mám strašnou fobii z hadů od doby Harryho Pottera a toho baziliška tam, od té doby já je jako nezvládám, takže já bych do toho auta nesedla, zajímalo mě, jak se tam jako dostal. Nicméně, jestli vy v tom autě teďka jste, tak naopak nevystupujte. Protože za chviličku nás čeká soutěž Rychlá pětka. Celý tento týden hrajete o Hairbooster Herbarium od Tomas Arsov. Komplexní péči pro podporu růstu vlasů, jejich taky dlouhodobou kondici. A k tomu unisex parfum Sandalwood Violet Leather. Takže pokud chcete mít o něco hezčí pátek a vyhrát si tohleto všechno pro sebe, tak pište chci soutěžit právě teďka na 777 937 777. Teďka už Kemet, Be Mine na Hit Rádiu.

0: 7 hodin, 37 minut k tomu, vy posloucháte Hit Radio, tohle byl Kamret a my jdeme na rychlou pětku.
1: Rychlá pětka.
0: Celý tento týden hrajete o Hairbooster Herbarium od Thomas Arsov, taky unisex parfém s vůní santalového dřeva, fialky a kůže. Připomínáme, že Thomas Arsov je jeden z vůbec nejznámějších českých kadeřníků, který z obyčejného stříhání vybudoval svoji vlastní kosmetickou značku a radí dneska tisícům lidí, jak mít zdravější vlasy. A o tohle si dneska zasoutěží Káťa. Káťo, ahoj!
2: Ahoj.
0: Ty teďka razíš do práce nebo kam frčíš?
2: Ano, do práce. Odložila jsem děti a frčím do práce.
0: Mm-hmm. A hodilo by se ti teda něco na vlasy, trošku to jako přikrášit?
2: No, jak jste říkali, že by něco vyhrát pro sebe, tak si chci vyhrát něco pro sebe.
0: Jo, to je hezký. Tak držím moc palečky, ať to vyjde. A jdem na to, jsi připravená?
2: Ano.
0: Tak jo.
1: Otázka první. 5 vteřin na odpověď.
0: Jaký zvíře má na nose roh?
2: Nosorožec.
0: Je to tak.
1: Otázka druhá. 4 vteřiny na odpověď.
3: Jak se jmenuje kreslená Disney rybka, kterou hledal její tatínek?
2: Nemo.
0: Ano.
1: Otázka třetí. 3 vteřiny na odpověď.
0: Jak se jmenuje dopravní prostředek, který jezdí po kolejích ve městě?
2: Tramvaj.
0: Je to tak.
1: Otázka čtvrtá. 2 vteřiny na odpověď.
3: Jak se jmenuje nejznámější česká vánoční ryba?
2: O kapr.
3: Výborně. Tak jdeme na poslední otázku.
0: Poslední otázka, pátá. Záludná, Káťo.
3: Hrozně těžký.
0: Kolik je polovina z 80?
2: A polovina z 80 je 40, doufám teda.
0: Je to přesně tak! Káťo, je to tvoje, vyhráváš produkty od Thomas Arsov. Moc ti gratulujem.
2: Já moc děkuju a moc mě mrzí, že teda se mnou nejsou tady děti, protože ty jestli chtějí soutěžit.
0: A kde jsi vyložila?
2: Na příměstském táboře.
0: No tak pokud jim můžeš volat, i když jsou na táboře, tak jim to dej vědět, nebo jim to dáš vědět
2: já
0: potom.
2: Já jim to pustím, já se to pak najdu na tom a pustím jim to.
0: Podcast Hit Radio. OK, ano. Tak ale moc ti gratuluju, užij si výhru a zvládni to dneska v práci. Ahoj.
2: Děkuji moc krát, mějte se. Ahoj.
0: Ahoj. No další rychlá pětka, zase v pondělí.
1: Snídaní šampionů přináší Atix, zdravotnický prostředek k odstranění klíšťat. Atix, zmrazte klíště, čtěte návod k použití a informace o bezpečném použití. Zkuste si dát minutku klidu. Tak přesně takhle vypadá operativní leasing u Havex Auto. U nás se o auta stará samostatný tým specialistů. Vyřešíme za vás veškeré papírování a navíc měsíční splátka už zahrnuje pojištění, servis i asistenci. Vytvoříme vám nabídku, která odpovídá tomu, jak auto opravdu používáte. Havex Auto. Operativní leasing, který vám uleví od starostí.
4: Ahoj, tady Jelen. Rádi bychom vás pozvali na náš rodinný festival Jelen Fest. Přijďte si užít pohodové letní odpoledne s programem pro děti i dospělé v sobotu 8. srpna v Brewerových sadech v Kutné Hoře. Těšíme se na vás.
5: Kuchyně Hofmann. Když chcete kuchyň, která vám sedne, navrhneme, vyrobíme a namontujeme kuchyně, skříně i další nábytek na míru. Najdete nás v pasáži Magnum v Náchodě. Otevíráme na objednání, abychom se mohli věnovat jenom vám. Kuchyně Hofmann. Váš prodejce spotřebičů Siemens Studio Line. Více na kuchynehofmann.cz.
6: Jezdíte rádi na kole? Tak to je pecka.
7: Ne, to je cyklopecka.
6: Vyražte sami anebo s celou rodinou na ty nejhezčí trasy po Pardubickém kraji.
7: Cyklopecky.info.
6: Vyberte si z 15 dokonale připravených okruhů různých obtížností, které vás provedou po zajímavostech Pardubického kraje.
7: A klidně vezměte děti i babičku s dědou.
6: Cyklopecky.info.
7: Pozor, do konce září soutěžíme o horské kolo a spousty pobytů.
6: Tak do toho šlápněte na cyklopecky.info. Info.
8: Zažijte něco nového. Polabské muzeum má pro vás tipy na výlety nejen s dětmi. Polabské muzeum Poděbrady. Skanzen v Přerově nad Labem. Památník krále Jiřího z Poděbrad. Muzeum Bedřicha Hrozného v Lysé nad Labem. Hrabalova chata v Kersku. Vlastivědné muzeum Nymburk. Polabské muzeum.cz.
9: Fenomén Šance Liga je zpět. Tady Ondřej Mihálek z Hradce Králové. Čeká nás spousta velkých zápasů, tak u toho buďte s námi.
10: Všechny zápasy fotbalové šance ligy sledujte exkluzivně na jednom místě. Na Banplay.
11: Datart pořádá Maxi Výprodej.
12: Cože? Maxi Výprodej?
11: Ano, Maxi Výprodej za ty nejlepší ceny. Spolehlivě vám bude sloužit tyčový vysavač ETA Sonar Aqua Plus s prodlouženou zárukou za akční cenu.
12: Tak to je další level.
11: Datart, opravdový elektrospecialista.
13: Už tě nebaví od rána do večera stát na prodejně a rovnat svetříky a trička? Chceš pracovat od pondělí do pátku a mít volné víkendy? Bavila by tě kreativní práce a komunikace s lidmi? Tak

0: sítích. Kelskános 2026 opět ve Vysokém nad Jizerou.
1: Jídelno, pestrý výběr kvalitních a cenově dostupných jídel v Plaze v centru Liberce. Jídla i sebou. Jídelno, od pondělí do neděle.
2: Bleskový test. Svědí tě v krku, když slyšíš kytarové solo. Slzíš dojetím, když vidíš namražený orosený půl litr. Diagnóza je jasná. 15. srpna musíš do Dolních Vlčkovic na léto roku. Léčbu před prodejem najdeš na letorocku.cz.
3: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkartová. Bourá se na Královéhradecku před novým Bidžovem, havarovalo tam osobní auto, na místě už je policie. A opatrně taky na Litoměřicku, kde se nehoda osobáku šetří u Velemína.
4: Mami, proč máme všechno od konceptu?
5: To jen se zeptej, tatínka.
6: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
7: Koncept. Chytře vymysleno pro život.
8: Tak jo, šampioni. Zpátky k hitům.

0: 10 minut před 8 hodinou posloucháte Hit Radio a tohle byly Lost Frequencies, The Feeling. Pánové, až budete mít dneska pocit, že randění je v dnešní době občas peklo, tak já mám pro vás dobrou zprávu, jo. Ve srovnání s některýma samcema v přírodě jste vlastně vyhráli jackpot, a to opravdu, protože jako my lidi, ženy, co můžeme udělat špatného? Tak můžeme vás ghostovat, jasně, můžeme jako neodepsat, asi by se našly další věci, ale pořád to není tak hrozný, jako to je v přírodě, jo, protože, co jsem našla? Kudlanka. Jo, to zelený, ošklivý, dlouhý
1: man. To se žere normálně, že?
0: To normálně se žere, ale po páření. Takže ona se jako udělá si hezky a pak prostě nazdar. Chobotnice, ty bys si chtěl umít tato frajerka, Fílo?
1: Chobotnice, ta si omotá normálně kolem, ne prstu, ale kolem chapadel.
0: Ano, umí samce opravdu uškrtit, když jí moc obtěžuje, jo, takže to je taky mrcha. Některé ryby, ty, já už se fakt musím smát, předstírají uspokojení a potom odplavou za někým lepším, nějaký jiný pan ryba, jo?
1: Tak to už je podobný člověku, trošku ne.
0: A některý samice žab, ty radši předstírají smrt, než aby skončili s nápadníkem, který se jim nelíbí. Chápete to?
1: Tak ženský předstírají spánek někdy, že jo, žáby to posunuli na další úroveň, rovnou jsou mrtví. Dobrý.
0: Přijde mi to šílený, jakože, sorry, to, že vám my ženy neodpovíme na zprávu, to je vlastně podle mě úplně v pohodě ve srovnání tady s chobotnicí, kudlankou, žábou, rybou, jo?
1: No tak některý ženský taky můžou kousat, jo, co se budeme povídat.
0: Buďme rádi za to, co máme a taky za to, co bude, protože právě teďka Black Eyed Peas na Hit Radio, mimochodem v týdnu, tady teďka jejich producent vystupoval v Praze se svojí vlastní kapelou Butterfunk Family. My se trošku známe přes přítele, takže jsem došla a je to teda velký šéf. Byla to neskutečná hudba, ale teďka už teda let's get it started!

0: dani šampionů přináší Atix, zdravotnický prostředek k odstranění klíšťat. Atix, zmrazte klíště, čtěte návod k použití a informace o bezpečném použití.
1: Ministerstvo lázeňství varuje. Návštěva Karlových varů může být návyková. Karlovy vary, město zážitků.
2: Už tam bude.
3: Nech toho.
2: Raději už tam bude.
3: Přestaň. Ti mě vedro.
4: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
5: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína, že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. Hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína.
6: Sviany k letním zážitkům prostě patří. Čas na tradičně vařené české pivo je i dnes. Sviany, srdeční záležitost.
7: On air.
2: Online.
7: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
8: Krásný pátek, je 8 hodin a další zprávy s Filipem Lejčkem, vítejte u nich. Při jízdě na paddleboardu na jezerech, rybnicích či moři by měli lidé podle záchranářů vždy používat bezpečnostní popruh, který je spojuje s plavidlem. Pokud ho nemají, při pádu do vody jim vítr nebo proud může prkno během chvíle odnést daleko mimo jejich dosah. Na důležitost používání tohoto bezpečnostního prvku upozornila vodní záchranná služba Červeného kříže i policie v souvislosti s neštěstím na jezeře Most. Při úterní bouřce tam jeden paddleboardista zemřel a po druhém policisté stále pátrají. Zpěvák a skladatel Marek Ztracený dnes vystoupí na Letenské pláni v Praze na dosud největším koncertu své kariéry. Pořadatelé očekávají návštěvu více než 70 tisíc lidí. Vystoupení doprovodí opatření proti očekávaným vysokým teplotám. Na místě budou rozprašovače vody, občerstvení a v záloze bude kropící hasičský vůz a také lékařská služba. A pojďme také na tenis. Jiří Lehečka si zahraje na tenisovém turnaji Masters Montrealu osmifinále. Postup slavil po vítězství 6-3 a 6-4 nad Belgičanem Alexanderem Bloxem, kterému nenabídl jediný breakball. Příštím soupeřem 12. hráče žebříčku bude světová 15. Španěl Rafael Chodar. To Nikola Bartuňková nestačila v Torontu na 8. nasazenou Američanku Amandu Anisimovou a po prohře 6-3, 0-6 a 4-6 skončila bohužel už ve třetí kole. A teď už pojďme na zprávy z regionu.
9: Sucho na Rychnovsku způsobilo hromadný úhyn ryb v náhonu Alba. Další tisíce ryb jsou ohrožené. Rybáři se snaží zachránit ryby z posledních tůní a okysličují vodu v chovných rybnicích. Situace je ale kritická. Pomoci může podle nich už jen vydatnější a dlouho trvající déšť. Ten ale jen tak nepřijde, bohužel pro rybáře, ale pokud se třeba chystáte do sportovního parku Pardubice nebo někam k vodě, tak to počasí bude paráda. Čekáme polojasno až oblačno a teploty 26 až 30 stupňů Celsia. Takový bude pátek na východě Čech.
7: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdekoliv přes apku Rádia CZ. Přes apku Rádia CZ. Hit Rádio.
10: Snídaně šampionů. Krásný páteční ráno vám přeje Jasmin. Michal s Davidem jsou někde pryč ve stejný den, prej ne spolu, ale jako moc bych jim nevěřila, ale mě to nevadí, já tady mám Fílu, ahoj.
8: Krásné ráno, já je viděl, jsou spolu normálně.
10: Ať už ladíte kdekoliv, tak teďka přemýšlejte, jakou věc máte doma a nedokážete ji vyhodit, jo? Za chvíli vám povím proč a povím víc, ale teďka mě vyhání Eva Farná, Miraj a taky September Cry For You právě teďka na Hit Rádiu.
7: Hit Rádiu Černá Hora.

0: I 10 minut po 8 hodině posloucháte Hit Radio. Tohle byla Eva Farná, Miraj a s váma Jasmin a Filip. Každý z nás má doma, podle mě, nějakou věc, kterou jako nechce vyhodit, jo? Může to být plišák z dětství, nějaký lístky z koncertu, to dělám třeba já, nebo i z kina, nevím proč, jo? Dopisy od dávných lásek. Co Fíla?
1: Já mám problém s oblečením, každý rok to třídím, nevyhodím to tričko, zase si ho nikdy vemu, za rok tam je stále na stejném místě. A potom teda ještě mám cedulky z akcí, kde jsem jako moderoval, tak nějakým způsobem si je prostě schovávám. Byly to i já jsem dříve hrával jako virtuální fotbal, tak i ty turné, kde jsem hrál, mám třeba kartičky z roku 2004 a mám doma to plnou bednu, je to úplně k ničemu, sentimentální prostě kravina, ale u mě jsou to teda hadry a plus tyhle ty kartičky.
0: Tak takovouhle bednu sentimentálních kravin v uvozovkách možná máme všichni a někdo v ní taky možná má snubní prstýnek. Na internetu se teďka rozjela debata, co s ním vlastně potřeba rozvodu udělat, jo? Schovat, prodat, přetavit na novej šperk, vrátit ho nebo ho prostě zahodit. 15% lidí si údajně ten prsten nechává pro strýčka příhodu, jakožto finanční rezervu. Vlastně nevím, co bych s tím dělala, kdybych byla v takové situaci. Od toho tady mám vás a Fílu. Fílo, co bys dělal ty?
1: Okamžitě bych to prodal, co s takovým krámem?
0: Střelil bys to teda.
1: Já bych to prodal určitě. Možná bych se podíval na cenu toho kovu, jo, asi zlata kolikrát. Kolik to je? Já bych si počkal, až to vystřelí, teď zlato je poměrně dole, já to sleduju zrovna.
0: No, já si říkám, že jako nejsem takový ten vyhazovač, že kdybych v té situaci byla, tak ho možná prostě někam přesně schovám, ale říkám si, že mít takovejhle prsten v šuplíku je něco jako ex, když ho vidíš na

Instagramu, jo, že možná si člověk nějaký řekne někdy, tak nebylo to s ním vlastně jako dobrý, nemám to zkusit, jo, že ti to bude podle mě zbytečně připomínat. Tak jak to máte vy, kdo jste v té situaci už byli, kdo jste teda po rozvodu, pojďte nám to říct na 777-937-777, co jste s tím prstínkem snubním udělali a jestli v té situaci nejste, klidně nám taky dejte vědět svůj názor, co si tak jako myslíte, že byste udělali. Teďka Ed Sheeran, jeho Shivers na Hit Radio.

0: hodin, 20 minut k tomu, tohle byly Måneskin a jejich The Loneliest a vy posloucháte Hit Radio. Bavili jsme se tady s váma a s Fílou o tom, co dělat se snubním prstínkem, pakliže jste po rozchodu, jo? Takováhle debata je teďka na internetu, celkem to tam vře, tak nás zajímalo, co si o tom myslíte vy. Tak píše třeba Andrea, ahoj, naši dali snubáky po rozvodu mně, dceři, a já jsem si z nich udělala nový prstýnek. To mi přijde vlastně strašně hezký.
1: No, to si myslím, že jako ta nejlepší věc, co se dá udělat. Samozřejmě budou tam i jiný názory, tak si to pojďme poslechnout.
0: Rozinka, když jsem se rozvedla, bylo dceři 18 let a byl v té době v kurzu Pán prstenů. Pozbírala jsem doma zbytky zlata a svůj snubák a dala jí k 18 nám udělat v zlatnictví prsten Pána prstenů i s tím originálním nápisem, co zlatník vyril podle knihy. Byl nádherný a dcera byla šťastná. Takže OK, to máme dvě dcery. Uvidíme, co na to třeba Matěj.
2: Čau, já nejsem úplně po rozvodu a doufám, že ani nějakou dobu nebudu, protože mám teďka chvíli po sňatku. Každopádně s tím, kolik mě ty prstýnky stály, tak vyhodit to, no to určitě bude na dražbu, ty vole. Nominální cena, nebo hodnota toho zlata tam bude vždycky, jo, toho kovu. Takže za mě osobně prodat. Prodej to, dokud můžeš. Dokud o to je zájem.
0: Prodej, dokud můžeš. Dobře, máme tady i ženský pohled.
3: Ahoj, milé rádio. Tak, já už mám rozvod taky za sebou a snubní prsten jsem prodala a koupila jsem za to. Přidala jsem teda ještě nějaký drobnosti a koupila jsem investiční destičku, nebo jak se tomu říká, zlatou a mám ji schovanou na horší časy, nebo kdyby náhodou něco. No tak, ale jinak si myslím, že pokud to manželství, který je pomyslně spojovaný prstenem, skončí, tak ten prsten by asi taky jakoby neměl asi existovat potom, no. Ale každý k tomu asi přistupuje jinak. Krásný den všem.
0: Krásný den i tobě. Musím říct, že těhle zpráv přišlo strašně moc, jo, s tím, že vlastně, když už ty dva spolu nejsou, tak ten prsten by neměl existovat. A tenhle názor teda převahuje.
1: No, já si myslím, že to je jednoznačný. Málo kdo si ho asi nechá. Vlastně co s ním? A nebo teda, tady se mi líbil ten názor posluchačky, nechat to, vlastně prodat to a koupit si za to investiční slitek zlatej, takže máte kus kovu, který vám nepřipomíná to zpackaný manželství a zároveň to pak můžete proměnit za penízky. A ty my máme rádi, že jo?
0: A to se vyplatí. Tak děkujeme za názory, kdo náhodou jste v této nepříjemné situaci, tak jste se možná mohli aspoň inspirovat. Za chviličku před náma Kato, John, Turn the Lights Off. Bude taky Toulou, Habits a samozřejmě se podíváme na silnice, ať víte, jak to jezdí.
4: Snídaní šampionů přináší Atix, zdravotnický prostředek k odstranění klíšťat. Atix, zmrazte klíště, čtěte návod k použití a informace o bezpečném použití.

0: Nějaká různé druhy za 69,90 a M-ko mysli 500 gramů za 69,90 až do 11. srpna. Kaufland.
1: Ministerstvo lázeňství varuje. Návštěva Karlových varů může být návyková. Karlovy vary, město zážitků.
2: Koberce Brázda.
3: Koberce Brázda.
2: Prodej, dovoz, pokládka. Navštivte naše skvěle zásobené prodejny v Náchodě u úřadu práce, dále v Jaroměři, Trutnově, Vrchlabí nebo Dvoře Králové nad Labem. Využijte letních slev, těšíme se na vás. Koberce Brázda, koberce i na strop.
4: Dobrošov, dělostřelecká tvrz, která nedostala šanci bojovat. Prožijte jedno z nejtemnějších období naší historie. Tři objekty, dva prohlídkové okruhy ve 40-metrové hloubce a virtuální realita.
2: Více na pevnost.dobrošov.cz. Svěží vítr v kategorii SUV. Zcela nová Kia Seltos zaujme designem, ohromí výbavou a překvapí cenou. Prostorné SUV s možností pohonu 4x4 pořídíte již od 654 980 korun včetně DPH. Navštivte showroom Kia Olfin Car v Trutnově a seznamte se s novinkou osobně. Těšíme se na vás.
5: Čeká nás další velký zápas na domácí půdě. V neděli 9. srpna

0: Vody, Hradec, záležitost srdeční. Více na www.fchk.cz.
1: Hradec Králové má místo, kde to žije. Aupark. Nová sezóna, nový look a letní nákupy, které vás budou bavit. Zastavte se na kávu, dopřejte si radost z nových kousků a zkuste i letní minigolf přímo u nás. Aupark, vaše nejoblíbenější nákupní centrum. Stavte se www.aupark.cz.
2: Skali, dobrý den.
3: Maucta, hlejte paninko, objednávám stejně jako minule.
2: 40 metráků briket, letní cena 699 a platíte kartou, ano?
3: A hlavně za sucha, my máme novej trávník.
2: Píšu si, za sucha, volejte i hned 602 489 489.
3: Firma Havelka, do konce srpna letní ceny uhlí. A pozor, přijedou za sucha.
4: Chodíte v letě na ostro, ale oči a zrak si chraňte. Optika Kateřina Veselá v Trutnově. Nyní 50% sleva na druhé brýle značek Diesel, Converse a také na všechna skla. Platí pro dioptrické i sluneční brýle. Optika Kateřina Veselá na Malém náměstí v Trutnově vedle ekonomky. www.veselaoptika.cz. Od nás lidi prostě vidí.
5: Hudební léto vrcholí. V sobotu 8. srpna dorazte na Friends Fest do Pardubic. Marpo, David Koller, Tublatanka, k tomu FMX Show, Rodeo, silná atmosféra a celodenní program. To je Friends Fest. Jeden den, jedna vstupenka, tisíce zážitků. Více na friendsfest.cz.
6: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
7: Přístavba, garáž nebo podkroví, které vzniklo časem? U mnoha nemovitostí stav, který neodpovídá stávající dokumentaci a realitě. Legalizace stavby tento problém vyřeší. www.stavby-legal.cz řeší vše na klíč.
8: Nejlepší dopravní servis a Bára Kurkartová. Nehoda se stala na Teplicku v obci Proboštov, kde se srazilo osobní auto se zvěří. Opatrně taky na Litoměřicku u Velemína, no a pozor u Nového Bydžova, kde je taky dopravní nehoda.
9: Výprodej skladů osobních i užitkových vozů Volkswagen za zvýhodněné ceny u Olfinkár. I hned k odběru v Hradci Králové a Trutnově. Olfinkár.cz.
10: Hit Radio Černý.

0: Posloucháte Hit Radio, přesně o 8:30. Tohle byl Kato, John, Turn the Lights Off. A naopak zapněte světla na Filipa, který pro vás má...
1: Ranní update.
2: Tak už jsem trošku oslněn, ale na monitor stále vidím, pojďme na to. Jedno americké muzeum zdalo hold zesnulému umělci opravdu netradičním způsobem. Podlahu pokrylo takovým množstvím arašídového másla, že by vystačilo na přibližně 15 000 sendvičů. Instalace má připomenout autorův osobitý styl a okamžitě vzbudila velký zájem návštěvníků. Falešné archeologické naleziště s pozůstatkem antického amfiteátru si vybudoval podnikový Itala, který od nic netušících turistů léta vybíral vstupné ve výši až 40 eur, tedy zhruba 1000 koruny. Se svou atrakcí sice pronikla až do jednoho turistického průvodce, ale nakonec skončil ve vězení. No a jeden z největších pokladů herní historie našel nového majitele. Na aukčním portálu eBay se prodala vývojářská cartridge pro Nintendo DS obsahující vzácnou hru Poké Park Fishing Contest DS, která byla v roce 2005 dostupná jen několik měsíců v Japonsku. V přepočtu za ní nový majitel zaplatil přibližně 230 tisíc korun. To jsem čekal teda možná i víc, třeba milion nebo něco, ale čtvrt milionu za zaprášenou cartridge, to je krásný, ne?
0: Mně to přijde hustý, protože můj brácha sbírá Pokémon kartičky. Já jim teda vůbec nerozumím, ale on je vždycky úplně hotovej, když si nějakou koupí. Teďka zrovna jsem byla u toho, když říkal jeho přítelkyni, že si koupil novou. Jedna stála nějakých 5 000, tak mu vynadala, že za co to utrácí.
2: To je investiční, ale opravdu, když tomu rozumíš.
0: Tak budem tomu věřit, no asi jako jo. Teďka už Sixpence, None the Richer, na Hit Radio 2 minutky po 8:30. There she goes. Tak

0: I 8 minut po půl devátý ladíte Hit Radio, kde dohráli hodiny jejich souhvězdí a my vám přejem krásný ráno. Jestli už odpočíváte poslední minuty do víkendu a fakt se jako těšíte, až se sebou v práci zaklapnete dveře, až ten pátek přečkáte a přežijete, tak pozor, co kdyby vás ta dnešní cesta domů nestála ani korunu, protože ono to jde. Po 12. hodině bude ve vysílání Jirka Plnář a s ním soutěž Dokonalá desítka. A je to úplně jednoduchý, jo. Vy když zvednete telefon a zvládnete 10 otázek, které opravdu jsou easy, vůbec nemáte čeho bát, tak můžete vyhrát až 10 000 korun na pohonné hmoty. To je hodně dobrý, ne? Takže poslouchejte dál, mějte telefon určitě po ruce a třeba ta dnešní cesta bude naučit Hit Rádia a spousta dalších samozřejmě.
1: Snídaní šampionů přináší Atix, zdravotnický prostředek k odstranění klíšťat. Atix, zmrazte klíště, čtěte návod k použití a informace o bezpečném použití.
2: Chcete domov na míru? Nakupujte v Cefiru. Za nejlepší ceny pořídíte obklady, dlažby, koupelnový nábytek, sprchové kouty i vany. A co u nás koupíte, to vám také nainstalujeme a zrealizujeme. Kdo chce domov na míru? Nakupuje v Cefiru. Navštivte náš showroom v Ústí nad Orlicí, kde si můžete prohlédnout přes 50 ukázkových koupelen a načerpat inspiraci pro tu svou. Za 20 let jsme zrealizovali přes 1500 koupelen. Teď může být na řadě ta vaše. www.sefir.cz.
3: Jen jednou za rok můžete v pravé poledne zažít mši svatou na nejvyšším místě Česka. Pojďte s námi letos na tradiční svatovavřineckou pouť. Již 10. srpna setkáme se v 8.30 v Peci pod Sněžkou u kaple Panny Marie, kde vás přivítá Krakonoš. www.pecpodsněžkou.cz.
4: Finální letní slevy ve Fashion Aréně jsou tady. Od 12. do 16. srpna využijte slevy až 80% u značek jako Calvin Klein, Furla nebo Nike. Pořiďte si letní módu a doplňky za skvělé ceny. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše outletová destinace.
5: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
6: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
7: Sportka Casting na milionáře. Dokážete si představit, co byste dělali, když byste vyhráli milion? Už dnes losujeme ve Sportce 10 zaručených milionářů. Staňte plný tiket a jste ve hře.
8: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová plec bez kosti, kilo za 54,90. A Albert vejce z podestýlky M, 10 kusů s apkou za 29,90. Albert. Dle srovnání k 29.7.
9: Milujete cyklistiku? Nenechte si ujít Czech Tour. Peloton špičkových profíků projede českou a moravskou krajinou od 13. do 16. srpna. Těšit se můžete na skvělou atmosféru a bohatý doprovodný program. Mrkněte na czechtour.com.
10: Produkce kabelů, které každý týden vyrobíme, by obkroužila celou zeměkouli. Každý týden vyrobíme více než 40 000 kilometrů kabelů. Za rok je to vzdálenost delší než dvakrát na měsíc a zpět. Jsme Kablovrchlaví, největší česká kabelovna na výrobu autovodičů, instalačních kabelů a nejen to. Přijmeme operátory, operátorky výrobních strojů. Uvítáme i absolventy středních škol. Více na práce@vrchlaví.cz. Kablo Vrchlabí.
11: Máte rádi koně? Tak přijďte tuto sobotu do areálu Chov koní dvorka v Radvanicích, kde se koná přehlídka plemenných klisen a hřívat. Čeká vás zajímavý program a bohaté občerstvení. Přehlídka koní již tuto sobotu od 10 hodin v Radvanicích v areálu Chov koní dvorka.
12: Bleskový test. Svědí tě v krku, když slyšíš kytarové solo. Slzíš dojetím, když vidíš namražený, orosený půl litr. Diagnóza je jasná. 15. srpna musíš do Dolních Vlčkovic na léto roku. Léčbu před prodejem najdeš na letorocku.cz.
13: Tlapky připravit a hurá do kina. Už od 6. srpna v něm bude dovádět Tlapková patrola.
14: Tohle je boží.
13: A taky si tu objeví dinosauři, takže se připravte na to, že tohle bude hodně velký.
14: Ať tady číhá cokoliv. Jsme vybaveni.
13: Tlapková patrola, dinosauří film. Ve vašem Cinestaru od 6. srpna.
15: Krakonoši, Krakonoši, krakonošské slavnosti, dobrochladý se blíží.
16: Sojko, já vím, a letos vystoupí legendární Jiří Korn, takže žal se odkládá a vy přijďte v sobotu 8. srpna do Vrchlabí na náměstí.
15: K tomu spoustu zábavy, program pro děti.
16: A levné vstupenky kupujte na krakonošskéslavnosti.cz.
17: Ráno na Hit Rádiu pokračuje. Snídaně šampionů s Michalem a Jasmin.

Mars, Green Aid v éteru Hit Rádia a my vám přejeme krásný pátek. Dneska je ten den. Dneska večer bude pražská Letná patřit Marku Ztracenému. Dneska podle odhadů se čte 75 tisíc lidí. Wow, jo, čeká se tam jeden z největších hudebních večerů letošního roku. A já si říkám jako, jak to zvládnout, jo, vy, kdo se tam chystáte. Takový základní pravidla přežití, jaký by měly být. Tak za prvý domluvit si s partou přesný bod setkání u nějakého konkrétního sloupu, nebo telky, nebo čehokoliv, jo, protože signál tam nejspíš nebude, takže na SMSky nespoléhejte. Pak rozhodně voda. Pijte vodu dřív, než na vás přijde nějaký omdlívání. Ono počasí má být lepší než předchozí dny, ale samozřejmě bude tam fakt spousta lidí, takže rozhodně pijte, to horko bude i tak. A samozřejmě auto, to radši nechte doma, protože jinak byste se odtamtud nejspíš nezvládli vymotat. A to hlavní, užijte si to. Extrémně si to užijte, tančete, zpívejte. Vy, kdo tam nejdete, tak určitě, jak už jsme tady s Filipem říkali, bude toho plnej Instagram. Takže užívejte a dneska večer na Letný. Teďka už David Guetta, Kid Curry, Memories na Hit Radio.

0: LP Girl Go Wild v Eteru Hit Rádia. A to je dneska ode mě s Fílou všechno. Dneska jsme to zvládli v téhletý sestavě. Takže strašně vám děkujem, užijte si pátek, odpočiňte si o víkendu a my se budeme těšit zase v pondělí. Tebe děkuju, Fílo, za parťáctví dnes.
1: No já děkuju taky, já myslím, že Michal už nemusí chodit. Děkuju ti taky a přeju krásný víkend posluchačům.
0: Tak ahoj, krásný víkend.
2: Snídaně šampionů přináší Atix, zdravotnický prostředek k odstranění klíšťat. Atix, zmrazte klíště, čtěte návod k použití a informace o bezpečném použití.

0: nejlepší dopravní servis na východě Čech na Hitrádiu Černá Hora krátce před 9. hodinou. Aktuálně pozor D11, 92. a půltej kilometr směrem na Jaroměř. Tady dneska v levém pruhu probíhá údržba vozovky. A ještě jednou D11, 100. kilometr, kdo jedete směrem na Trutnov, tak si dejte pozor na dřevěnou desku v pravém jízdním pruhu. No takhle, na Trutnov, zatím na Jaroměř, pochopitelně. Tak kdybyste měli cokoliv dalšího, ozvěte se a vaše dopravní info právě volejte na 801 1100.
1: Výprodej skladů osobních i užitkových vozů Volkswagen za zvýhodněné ceny u Olfincar. I hned k odběru v Hradci Králové a Trutnově. Olfincar.cz.
2: Mami, tati, pojďme do nového rodinného parku Podhůra u Chrudimi. Je tam 3D bludiště v korunách stromů, spousta překážek a super tobogán. Zvládne to i 3letá ségra. Budeme si hrát v lese, bude to fakt pecka. Více na vlesychrudim.cz a nebo Facebooku Rekreační lesy Podhůra.
3: City Lights Run již po třetí v Hradci. Jedinečný závod centrem města. City Lights Run. Běh po trase hradeckého Ironmana. Startuje v sobotu 15. srpna z pěší zóny. Registrace na ironmancheck.com.
1: Baví vás obchod auta a kontakt se zákazníky? Olfincar hledá prodejce nových i ojetých vozů do Hradce Králové, Trutnova a Choustníkova Hradiště. Máte zkušenosti s vedením a hledáte výzvu? V Hradci Králové obsazujeme pozice vedoucích prodeje značek Xpeng a Volkswagen. Přidejte se k Olfincar. Více na olfincar.cz/kariéra.
4: S chytrým oblečením Citizen zvládnete nástrahy městské džungle v každé vteřině. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
5: On air.
6: Online.
5: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Černá Hora.
0: Je 9 hodin, krátké zprávy a David Račák. Přestože extrémní vlna veder v Česku teprve skončila, další epizoda horkého počasí může dorazit brzy. Meteorologové předběžně varují, že už od neděle budou teploty na většině území stoupat nad tropickou třicítku. Modely navíc naznačují, že vedra mohou přetrvat po většinu příštího týdne. Sezóna burčáků je tady, vinaři letos mohli začít hrozny sbírat o trochu dříve než loni. Stojí zatím počasí, jaký má na plody vinné révy vliv, řekne prezident Svazu vinařů České republiky Martin Chlad.
7: Vliv počasí je samozřejmě dominantní, protože pokud by tomu počasí nepřálo a samozřejmě ta surovina nedozrávala, tak by se nemohlo začít sbírat, což v letošním roce maximálně trpíme nedostatkem vláhy, ale rozhodně ne nedostatkem sluníčka, tak opravdu už lidé mohou zavítat primárně teda na Jižní Moravu na burčák.
0: Co se jeho ceny týká, dražší než loni by být neměl, bude ho ale méně. Zpěvák a skladatel Marek Ztracený dnes vystoupí na Letenské pláni v Praze na dosud největším koncertu své kariéry. Pořadatelé očekávají návštěvu více než 70 tisíc lidí. Vystoupení doprovodí opatření proti očekávaným vysokým teplotám. Na místě budou rozprašovače vody a občerstvení. No a fotbalisté Jablonce porazili v úvodním utkání třetího předkola konferenční ligy RFS Riga doma 2-0. Výrazně se tak přiblížili k postupu. Severočechy poslal v 18. minutě do vedení Čanturišvili a po pauze přidal pojistku Polidar. Odveta je na programu za týden na stadionu lídra lotyšské ligy. Tak jak to dneska bude ve východních Čechách? 22 na teploměru právě teď, ale odpoledne klidně až 28 stupňů s jasnou oblohou a jasně to taky vidíme, co se týče deště. Dneska by to snad konečně zase mělo být bez přeháněk a s těma příjemnýma teplotama pod 30 vlastně krásnej letní den.
5: Hit Radio Černá Hora.
0: Tak krásné začínající páteční dopoledne vám přeje Hit Radio Černá Hora, Ondra Novotný a jdeme hrát muziku.

0: Tady je páteční hit rádio Černá Hora, Dido a její White Flag. No tak teď jeden Red Flag. Na co si dát pozor, před námi víkend s konečně příjemnýma teplotama, možná tak vyrazíte někam na vejlet, tak bacha, abyste někde nenechali svoji drahou polovičku čekat na benzince déle, než je to psáno. Jeden příklad za všechny, který teďka koluje po internetu. Muž nechal manželku na benzince a všiml si toho až po 300 kilometrech. Byl to nějaký Pařížan, prostě zaplatil benzín a tradá i s jejím mobilem, který zůstal samozřejmě v autě. Takhle, ničeho si nevšiml ani asi 22letá dcera, která seděla vzadu na sedačkách a pařila na telefonu nějaký gamesky a projížděla sociální sítě. 4 hodiny to trvalo, než si všimli, že jim něco v autě chybí a samozřejmě vůbec nevěděli, kde maminku nechali. Mě by hrozně zajímalo pak to dojemné setkání. Věřím, že se čas zastavil, kolem létali amorci a srdíčka. A pak týpek dostal do držky. Z levý i z pravý strany. Tak bacha, ostrašující případ. Jsme Hit Rádio Černá Hora.
1: Chcím se domů nad ránem, kvalitním vínem omámen. Střínek se stávají zatáčky, točí se svět sem.

0: Hlásí se vám páteční dopolední hitrády o Černá Hora, díky, že ladíte. Taky vám vlastně v uplynulých dnech někdy až nedávalo smysl vyrazit k vodě, když venku bylo skoro 40 a ta voda nebyla vlastně skoro ochlazující. No tak ten příští týden vypadá s teplotama daleko lépe, okolo 30 s jasnou oblohou. To bychom za vámi zase mohli vyrazit, co říkáte?
1: Už tě nebaví se válet u vody? Hit Radio Černá Hora se vrací se svou letní jízdou. Naši moderátoři za tebou přijedou na nejlepší východočeská koupaliště. A to teprve bude to pravé léto. Bumperbowlové turnaje, soutěže pro děti, skvělé hity a hromada cen. To je letní jízda Hit Radia Černá Hora. Sleduj naše webovky, ať víš, kdy a kde se potkáme. Hit Radio Černá Hora CZ.
2: Partnerem letní jízdy je Česká sluneční péče San Noré. Ochrana pro dny u vody, na výletech i na zahradě. Užijte si léto naplno se San Noré.
1: V létě máš řešit, kam pojedeš a co tam zažiješ. Ne kde vezmeš na benzín, o ten se ti postaráme my. Dokonalá desítka. 10 otázek, 10 odpovědí a benzín za 10 tisíc ve tvé nádrži. Každý pátek odpoledne na Hit Rádiu až do konce prázdnin. Dokonalá desítka. Víc benzínu, víc zážitků, víc léta. Zlepši si náladu.
3: Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen apkou každé pondělí a s tankkartou Easy celé prázdniny. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.
4: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například maso Příbram, Vysočina 700 gramů za 96,90. Zátkovy vaječné těstoviny různé druhy 500 gramů za 21,90. A Lays chipsy různé druhy za 39,90. Až do 11. srpna. Kaufland.
5: Ministerstvo lázeňství varuje. Návštěva Karlových varů může být návyková. Karlovy Vary, město zážitků.
6: Bleskový test. Svědí tě v krku, když slyšíš kytarové solo. Slzíš dojetím, když vidíš namražený orosený půl litr. Diagnóza je jasná. 15. srpna musíš do Dolních Vlčkovic na léto roku. Léčbu před prodejem najdeš na letorocku.cz.
7: Co má podle tebe mít auto, které je po všech stránkách super?
8: Mělo by to být pěkné SUV s úsporným hybridním pohonem a hodně férovou cenou. Jo, a ve výbavě nesmí chybět tažné, vyhřívaný volant, parkovací kamera a samozřejmě ještě variabilní kufr, aby zvládlo každodenní výzvy. Moje i tvoje.
7: Tak z toho mi vychází Ford Kuga v akční verzi Top Edition za 759 900 korun, tedy s úsporou 50 000. Řekněte si o nabídku na Ford.cz.
9: Proč cestovat daleko? Na Dolní Moravě tě čeká svět nekonečných možností. Tohle nikde jinde nenajdeš. Světové unikáty Skybridge 721 a stezka v oblacích. Dětské parky s obřím mamutem, nejdelší bobovka v Česku nebo famózní bike park. Navíc nový aquapark s tobogány a největší wellness na českých horách. Na skok nebo na víkend? Světová dovolená má letos adresu na www.dolnimorava.cz.
10: Nákupy v online shop CZ.
11: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop CZ.
10: www.onlineshop.cz.
12: Fenomén Šance Liga je zpět.
13: Tady Ondřej Mihálek z Hradce Králové. Čeká nás spousta velkých zápasů. Tak u toho buďte s námi.
12: Všechny zápasy fotbalové Šance Ligy sledujte exkluzivně na jednom místě. Na OnePlay.
14: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Activia nápoj v Bila klubu za 19,90 a zubní pastu Senzodin pro Namel Kids za 89,90. Bila. To dobré začíná u nás.
15: Atava! Prázdninový festival Karla Máje v Boskovicích na vás letos v létě čeká ve westernovém městečku Boskovice jako celodenní program v kulisách skutečného westernového městečka a velkolepá divadelní představení pod širým nebem.
16: Poklad na Stříbrném jezeře. Legendární příběh Geronimo i noční jezdecká show Kůň pátý element.
15: Vstupenky na festival Karla Máje zakupte raději již nyní na www.westernové-městečko.cz a v síti Ticketportal.
17: Ladíš plavky ke kabelce nebo kabelku k náladě? S Vuš si ready vždycky, letně, barevně, stylově. Najdeš na vuch.cz.
18: Hit Radio.
19: Zlepši si náladu.
18: Zlepši si náladu.

myslím si, že kdyby Lady Gaga přijela do Prahy, tak by na Letnou taky klidně na jeden koncert poslala svých 70 tisíc fandů. Dneska tam ale nebude hrát Lady Gaga, ale český interpret Marek Ztracený. Poprvé obří koncert těchto rozměrů právě rozezní dneska večer Prahu. Hit Radio Černá Hora vám tam poslalo několik vstupenek, mohli jste si je nacházet i po východních Čechách, hráli jste o ně na sociálních sítích. No a kromě našich posluchačů tam dneska vyšleme taky kolegu Jirku Pelnáře, kterého tak neuslyšíte dneska tradičně po 12. hodině, ale uslyšíte ho od 10:30 až do podvečera, vždycky ve speciálním vstupu, přímo z Letné, vždycky o 9:30 na Hit Radio Černá Hora, speciální vstup přímo z tohoto obřího koncertu na Letné, kde se postavil na jeden jediný večer speciální obrovský stadion, přes 70 tisíc lidí, ještě jednou opakuju, bude to neskutečná pecka. Ostatně koukněte taky k nám na sociální sítě, kde máte přímo z Letní fotky, videa a další materiály, abyste si dokázali představit, co obrovskýho to je. Nemusíte poslouchat hudbu Marka Ztraceného, ale za tohle teda klub.

0: takhle zní muzika z Itália Černá Hora v rámci pátku 7. srpna. Utíká to teda neskutečně, je to letošní léto. Každopádně je pátek, konečně den, na který jsme se určitě těšili, že? A už jenom pár hodin v práci a začíná nám zase víkend. Doufám teda, že se to týká i vás, že nemáte pracovní víkend a že naopak díky tomu skvělému, konečně jako příjemnému letnímu počasí má být kolem 30, ne kolem 45, tak že máte nějaký plány, který vám vyjdou a že si zkrátka odfrknete před tím dalším pracovním týdnem. My vám v tom pátečním dni pomůžeme s další muzikou, ať vám to utíká, bude Lenny, Zara Larsson a nebo Avicii a my jsme Hit Radio Černá Hora.
1: Léto je tady a s ním i velká příležitost. Letní edice vozů Omoda a Jakeu u Olfinkár. Ušetřete až 150 tisíc korun a odjeďte novým SUV ještě dnes. Vozy jsou skladem a i hned k odběru. Ale pozor, akce platí jen do konce srpna. Navštivte nás v Hradci Králové a Trutnově.
2: Vydejte se na hrady a zámky Královéhradeckého kraje a soutěžte o poklad. Stačí navštívit dva zapojené objekty, nasbírat dva QR kódy a jste ve hře o ceny. Soutěž probíhá do 30. září 2026. Více na stezkahraduazamku.cz/soutěž.
3: Paru, dekorativní kámen Volcano, udělá z našeho obýváku jeden velký luxus.
4: A cihlové Dino zase krásně rozáří kuchyni. Je rozhodnuto, jedeme do Baumaxu hned.
3: Zastavte se v Baumaxu. Betonový kámen Volcano a Dino, balení jen za 239 korun. Platí do konce srpna. Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
5: Ahoj, tady Jelen. Rádi bychom vás pozvali na náš rodinný festival Jelen Fest. Přijďte si užít pohodové letní odpoledne s programem pro děti i dospělé. V sobotu 8. srpna v Brewerových sadech v Kutné Hoře. Těšíme se na vás.
6: Ahoj kamarádi, já jsem Lev Gustík a zvu vás k nám do Hradce Králové a na Hradecko za letní soutěží.
2: Tak děti, balíme a hurá na Hradecko sbírat razítka s Gustíkem.
6: Gustík, tvůj průvodce na zážitky. Gustík.cz.
7: Česká turist Trofy Hořice. Evropský šampionát IRRC Street Sportbike a Supersport. Evropský šampionát ESR Superbike, ale i klasici. Jezdci z 15 států. Neváhejte a přijeďte se podívat. 8. a 9. srpna Česká turist Trofy Hořice. Více na 300zg.cz.
8: Ještě jednu jízdu.
9: V areálu Mladé Buky jeden zážitek nestačí. Užijte si nejdelší bobovku v Krkonoších, nové atrakce Hříček Buky i rodinné traily Bike Buky. Naplánujte si výlet na mladebuky.cz.
8: Babuj, hraj se, bajkuj.
9: Areál Mladé Buky. www.mladebuky.cz.
10: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek. Šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
11: Vše, co potřebuje za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 74,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 9,90. A Seko Bianco nebo Rosato 200 ml za 19,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
12: Jezdíte rádi na kole? Tak to je pecka.
13: Ne, to je cyklopecka.
12: Vyražte sami anebo s celou rodinou na ty nejhezčí trasy po Pardubickém kraji.
13: Cyklopecky.info.
12: Vyberte si z 15 dokonale připravených okruhů různých obtížností, které vás provedou po zajímavostech Pardubického kraje.
13: A klidně vezměte děti i babičku s dědou.
12: Cyklopecky.info.
13: Pozor, do konce září soutěžíme o horské kolo a spousty pobytů.
12: Tak do toho šlápněte na cyklopecky.info. Info.
13: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
12: Co třeba na delfíny?
13: Do zoo?
12: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
13: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
12: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
14: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com. Černá Hora.
2: Zlepši si náladu.
14: Zlepši si náladu.

0: Nejlepší dopravní servis na východě Čech, na Hitrádiu Černá Hora. Aktuálně si dejte pozor, na silnici mezi Desnou a Kořenovem tady probíhá dneska práce údržby. Porouchaný auták stojí na trase do Bruška, Nové Město nad Metují, poblíž odbočky na Slavoňov. A jak tak koukám a jak to tak kontroluji, zatím nic dalšího nehlásíte. No tak ještě, že to tak je, doufáme, že to takhle vydrží při tom pátečním dopolední i odpolední. Dobrý dojezd, ať míříte kamkoliv, a vaše dopravní info volejte na 800 110 100.
1: Mami, proč máme všechno od Konceptu?
2: To jen se zeptej tatínka.
3: Detaily. V Konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
4: Koncept. Chytře vymyšleno pro život. Zkuste si dát minutku klidu. Přesně takhle vypadá operativní leasing u Havex Auto. U nás se o auta stará samostatný tým specialistů. Vyřešíme za vás veškeré papírování a navíc měsíční splátka už zahrnuje pojištění, servis i asistenci. Vytvoříme vám nabídku, která odpovídá tomu, jak auto opravdu používáte. Havex Auto. Operativní leasing, který vám uleví od starostí.
5: City Life Run již po třetím Hradci. Jedinečný závod centrem města. City Life Run. Běh po trase hradeckého Ironmana. Startuje v sobotu 15. srpna z pěší zóny. Registrace na ironmancheck.com.
6: Nezapomeňte každé pondělí a neděli odpoledne na Hit Radio poslouchat pořad To musíte zažít se Slevomatem. Čekají vás čerstvé tipy, nové akce a spousta inspirace, kam vyrazit a co si dopřát. Více na slevomat.cz. To musíte zažít.
7: Sviany k letním zážitkům prostě patří. Čas na tradičně vařené české pivo je i dnes. Sviany, srdeční záležitost.
8: Rádia.cz Hit Radio Černá Hora.
9: Je 10 hodin, krátké zprávy a David Račák. Prezident se bude volit v lednu 2028 a pokud by došlo na stejné druhé kolo jako při poslední volbě v roce 2023, Petr Pavel by Andreje Babiše opět porazil. Ukázal to průzkum pro novinky CZ. Pavel kandidaturu zvažuje a konečné rozhodnutí chce oznámit příští rok. Babiš kandidaturu vylučuje. Historie znovu ožije. Jihlavské podzemí připravilo na dnešek a zítřek kostýmované prohlídky inspirované dobou 30leté války. Co přesně zážitkový program přinese, ví mluvčí radnice Radovan Daněk.
10: Možnost stát se součástí pátrání po dávno zapomenutém příběhu, ukrytém hluboko pod městem. Samotné podzemí už je natolik atraktivní, že láká velké množství návštěvníků. Navíc teď v tom horku je tam hezký chládek.
9: Prohlídky začínají vždy v 17, 18, 19 a 20 hodin. Ve velké obřadní síni krematoria v pražských Strašnicích se dnes rodina, veřejnost, umělci i politici rozloučí s výtvarníkem, hudebníkem a pedagogem Milanem Knížákem. Pohřeb se uskuteční se státními poctami. Součástí posledního rozloučení budou státní vlajka, státní hymna i čestná stráž. No a fotbalisté Hradce Králové v úvodním utkání třetího předkola Evropské ligy podlehli doma favorizovanému Bešiktaši 0-1. Odveta je na programu za týden v Istanbulu. Vítěz dvojzápasu se v závěrečném předkole Evropské ligy utká pravděpodobně s Žalgirisem Kaunas.
0: Pojďme se ještě podívat na východočeskou oblohu. Aktuální teploty jsou okolo 24 stupňů, odpoledne klidně až 28, s jasnou oblohou a jasno je taky v tom, že dneska bez deště, což je konečně dobrá zpráva s těma příjemnýma teplotama okolo 28. No a bude to fakt asi hezký den.
8: Hit Radio Černá Hora.
0: Tak budeme pokračovat taky s fajn muzikou. Na Hit Radio Černá Hora s vámi dneska Dopo, Ondra Novotný a teďka Coldplay.

Tohle byla Taylor Swift. Čtvrt na 11, přesný čas. Tady je Hitrádio Černá Hora. Řidiči je nenávidí, města si je nemůžou vynachválit. Co to je? Je to přesně 91 let, co se začaly používat. Fuj, parkovací hodiny, to nepříjemný, co nás stojí každý měsíc, v některých případech možná i stovky korun. A ještě, aby na ně úředníci nadávali za rok se

protože lidi prostě někde parkovat musí, takže za to začali platit a vlastně se tím nic nevyřešilo. Jenom bobtnala kasa ve městě. Mimochodem ten novinář začal parkovací hodiny vyrábět a brutálně na tom zbohatnul. Tak si na něho vzpomeňte, až dneska budete parkovat a přes apku v mobilu nebo někde u toho automatu házet drobáky a kupovat si parkovní. Mimochodem, nejsem jediný, který dostal pokutu už od toho okamerovaného auta, jak tam na střeše má asi 30 kamer. Že ne, že nejsem jediný. Dávejte si bacha, ono to fakt funguje, Hradec Pardubice. Radio.

0: jasno.
1: Rag & Bowman na Hitrádiu Černá Hora, za chviličku půl jedenáctá. Dneska 7. srpna je Mezinárodní den profesionálních řečníků. Takže to jsme vlastně i my, moderátoři v rádiu, takže dneska máme svůj den. Každopádně možná máte taky ve své práci v okolí nějakého skoro až profesionálního řečníka, který vás tak vlastně jako trošku furt otravuje, že vám něco mele do hlavy. Tak mu řekněte, že má dneska svátek. Za chviličku to nebude o řečníkách, ale nebo o řečnících možná, ale o zpěvácích, respektive o jednom zpěvákovi. Marek Ztracený má dneska obří show na Letné, jedna z největších českých hudebních show, která se tady odehrála, a

0: Baví vás obchod, auta a kontakt se zákazníky? Olfinkár hledá prodejce nových i ojetých vozů do Hradce Králové, Trutnova a Choustníkova Hradiště. Máte zkušenosti s vedením a hledáte výzvu? V Hradci Králové obsazujeme pozice vedoucích prodeje značek Xpeng a Volkswagen. Přidejte se k Olfinkár. Více na olfinkar.cz/kariéra.
1: Sekáš zahradu, chystáš dřevo nebo vyrážíš do lesa? Na vše pro lesáky.cz najdeš techniku Štýl, včetně akutechniky, myslivecké oblečení i výbavu pro profi lesáky. Navštiv nás ve Vrchlabí nebo nakup pohodlně online. Vše pro lesáky.cz.
0: Kuchyně Hofmann. Když chcete kuchyň, která vám sedne, navrhneme, vyrobíme a namontujeme kuchyně, skříně i další nábytek na míru. Najdete nás v pasáži Magnum v Náchodě. Otevíráme na objednání, abychom se mohli věnovat jenom vám. Kuchyně Hofmann. Váš prodejce spotřebičů Siemens Studio Line. Více na kuchynehofmann.cz.
2: Finální letní slevy ve Fashion Aréně jsou tady. Od 12. do 16. srpna využijte slevy až 80% u značek jako Calvin Klein, Furla nebo Nike. Pořiďte si letní módu a doplňky za skvělé ceny. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše outletová destinace.
3: Ahoj, jmenuji se Huko a jsem krytolebec. Pocházím z Prvohor. Navštivte mě v Paleoparku Balka u Nové Paky. V Paleoparku Balka si zkusíte práci geologa, paleontologa, hledače drahokamů nebo se vyfotíte s hlavou tyrannosaura. A stáhněte si moje aplikaci Po stopách krytolebce Huga. Bude vás bavit. Těším se v Paleoparku Balka u Nové Paky. Váš Hugo.
4: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii Dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
5: Milujete cyklistiku? Nenechte si ujít Czech Tour. Peloton špičkových profíků projede českou a moravskou krajinou od 13. do 16. srpna. Těšit se můžete na skvělou atmosféru a bohatý doprovodný program. Mrkněte na czechtour.com.
6: Datart pořádá Maxi Výprodej.
7: Cože? Maxi Výprodej?
6: Ano, Maxi Výprodej za ty nejlepší ceny. Bezplatně vám doručíme i zapojíme designové prací věže s možností nákupu na splátky bez navýšení.
7: Tak to je další level.
6: Datart, opravdový elektrospecialista.
8: Dobrošov, dělostřelecká tvrz, která nedostala šanci bojovat. Prožijte jedno z nejtemnějších období naší historie. 3 objekty, 2 prohlídkové okruhy ve 40-metrové hloubce a virtuální realita.
0: Více na pevnost@dobrošov.cz. Svěží vítr v kategorii SUV. Zcela nová Kia Seltos zaujme designem, ohromí výbavou a překvapí cenou. Prostorné SUV s možností pohonu 4x4 pořídíte již od 654 980 korun včetně DPH. Navštivte showroom Kia Olfinkar v Trutnově a seznamte se s novinkou osobně. Těšíme se na vás.
9: Produkce kabelů, které každý týden vyrobíme, by obkroužila celou zeměkouli. Každý týden vyrobíme více než 40 000 kilometrů kabelů. Za rok je to vzdálenost delší než dvakrát na měsíc a zpět. Jsme Kablo Vrchlabí, největší česká kabelovna na výrobu autovodičů, instalačních kabelů a nejen to. Přijmeme operátory, operátorky výrobních strojů. Uvítáme i absolventy středních škol. Více na práce@vrchlabi.cz. Kablo Vrchlabí.
10: Ladíš plavky ke kabelce nebo kabelku k náladě? Svůž si ready vždycky, letně, barevně, stylově. Najdeš na wuch.cz.
11: Hit Radio.
12: Zlepši si náladu.
11: Zlepši si náladu.

Alex Warren, tady je Hit Radio Černá Hora, po půl jedenácté zdravíme do východních Čech a teďka konkrétně všechny milovníky motocyklových závodů. Květen je vždycky ve znamení 300 zatáček Gustava Havla v Hořicích, no a srpen, ten je ve znamení České Turist Trophy, tedy dalších motocyklových závodů na unikátním přírodním okruhu, který je pochopitelně částečně i nebezpečnou výzvou, ale velkou adrenalinovou výzvou. No a tenhle ten víkend tady bude patřit právě srpnovým závodům. Opět tady je nabitá startovka ve všech kategoriích. V tuhletu chvíli už je to samozřejmě v Hořicích všechno připraveno a to ostré začíná zítra tréninkama a v neděli potom závodama. Víc informací seženete na 300zgh.cz, 300 zatáček Gustava Havla.cz. Tady jsou informace i k tomu srpnovému závodu. Z Itrália Černá Hora doporučujeme, najděte si samozřejmě nějaké bezpečné místo a užijte si tehle netradiční zážitek.

0: Dobrý den, jmenuji se Ivan Rochocký a o vaření toho vím opravdu hodně. A taky vím, kde si můžete pořídit nejkvalitnější kuchyň přímo od výrobce až o 50% levněji než u nás. Jedině v XXL kuchyních v Kudově Zdroji. Jsou vám tam k dispozici 6 dní v týdnu. XXL-kuchyně.cz.
1: Tati, můžou v muzeu lítat letadla, jezdit kola a houkat hasiči?
2: Tak to by mohlo jít jedině v Krajském technickém muzeu ve Vysokém Mýtě.
1: Opravdu?
2: No jasně. A ještě se podíváš na slavná auta, hasičské stříkačky nebo nebeskou blechu. A spoustu věcí si můžeš sám vyzkoušet, abys poznal, jak to funguje.
1: Tyjo, to je bezva, tam jedeme.
3: Krajské technické muzeum ve Vysokém Mýtě. Technika, která žije.
4: Devro, světový lídr ve výrobě kolagenních střívek s tradicí v Jilemnici. Přidejte se k nám. Hledáme seřizovače a strojníky. Náborový příspěvek 40 000. Stabilní práce, férové odměny, 5 týdnů dovolené, balíček benefitů. Devro, kde se práce mění v kariéru. Najdete nás na práce@devro.cz.
5: Už tam bude, nech toho.
6: Raději už tam bude.
5: Přestaň, štím mě vedro.
7: Pohodová cesta. To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky z McDonald's.
8: Náš příběh začal v roce 1899. Teď píšeme jeho další kapitolu. Vstupujeme do nové éry s jasnou vizí a novou identitou. Jsme nové FK Pardubice. Pro vás měníme pravidla hry. Budujeme silnější tým. Máme nové občerstvení. Stavíme novou fanzónu. A vstupné nezdražujeme. Zlevňujeme. Více na kopemepropardubáky.cz. Buďte součástí nové éry fotbalu i vy.
9: Máte rádi koně? Tak přijďte tuto sobotu do areálu Chov koní dvorka v Radvanicích, kde se koná přehlídka plemenných klisen a hřívat. Čeká vás zajímavý program a bohaté občerstvení. Přehlídka koní již tuto sobotu od 10 hodin v Radvanicích v areálu Chov koní dvorka.
10: Krakonoši, Krakonoši, krakonošské slavnosti, ten vrchový se blíží.
11: Sojko, já vím, a letos vystoupí legendární Jiří Korn, takže žal se odkládá a vy přijďte v sobotu 8. srpna do Vrchlabí na náměstí.
10: K tomu spoustu zábavy, program pro děti.
11: A levné vstupenky kupujte na krakonošskéslavnosti.cz.
12: Honzíku, Janičko, jedeme na výlet do Hořic.
13: A dědo, zastavíme se v tom vonavém obchodu.
12: Kubištovy hořické trubičky? To je jasný. Bez těch by to nebyl pořádný výlet. Prodejna je hned u sjezdu z dálnice a jejich dobroty nakupuju i na internetu. e-shop.hořickétrubičky.eu.
13: A budou mít otevřeno.
12: Kubištovy hořické trubičky v Hořicích mají otevřeno denně.
13: Tak jedem! Kubištovy trubičky! Pro děti, babičky i dědečky!
14: Chodíte v letě na ostrov, ale oči a zrak si chraňte. Optika Kateřina Veselá v Trutnově. Nyní 50% sleva na druhé brýle značek Diesel, Converse a také na všechna skla. Platí pro dioptrické i sluneční brýle. Optika Kateřina Veselá na Malém náměstí v Trutnově vedle ekonomky. www.veselaoptika.cz. Od nás lidi prostě vidí.
15: Pohoda, Klídek Tabáček a Gorilí Čumáček. Ahoj, tady je Michal Malátný z kapely Činasky.

0: srdce Afriky. Kup kávu a zachraň gorilu na www.kavagorilla.cz.
1: A nyní výjimečná káva Mountain Gorilla Coffee s výjimečnou slevou 20% a možností získat gorilí hrnek jako dárek. Kupuj teď na kavagorilla.cz.
2: Hit Radio. Když si

0: z Hit Rádiem. Jenom hity. Hit Rádio. Hit Rádio Černá Hora.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: taky Luis Capaldi. V rámci pátečního dopoledne na Hit Rádiu Černá Hora, 11. za rohem. Nejlepší dopravní servis na východě Čech, ten si dáme právě teď. D11 ve směru na Prahu, 81,5 kilometr, hlásí, že tady stojí nepojízdnej osobák. Jinak v tuhletu chvíli nic dalšího nehlásíte. A ještě jedno netradiční hlášení tady na závěr. Na cestě od Turnova na Harachov před odbočkou na Jablonec nad Nisou blokuje jeden jízdní pruh fekální vůz s poruchou. Tak pozor. Tady si dejte opravdu velký pozor. Vaše dopravní info volejte na 800 110 100.
1: Výprodej skladů osobních i užitkových vozů Volkswagen za zvýhodněné ceny u Olfincar. I hned k odběru v Hradci Králové a Trutnově. Olfincar.cz.
2: Máte zkušenosti s financemi a chcete vést tým? Město Úpice obsazuje pozici vedoucí finančního odboru. Staňte se součástí moderního městského úřadu a podílejte se na řízení financí města Úpice. Přihlášky posílejte do 17. srpna. Podrobnosti najdete na www.úpice.cz.
3: Jen jednou za rok můžete v pravé poledne zažít mši svatou na nejvyšším místě Česka.
4: Pojďte s námi letos na tradiční svatovavřineckou pouť. Již 10. srpna. Setkáme se v 8.30 v Peci pod Sněžkou u kaple Panny Marie, kde vás přivítá Krakonoš. www.pecpodsněžkou.cz.
5: Zažijte něco nového. Polabské muzeum má pro vás tipy na výlety nejen s dětmi. Polabské muzeum Poděbrady. Skanzen v Přerově nad Labem. Památník krále Jiřího z Poděbrad. Muzeum Bedřicha Hrozného v Lysé nad Labem. Hrabalova chata v Kersku. Vlastivědné muzeum Nymburk. Polabské muzeum.cz.
6: Sviany k letním zážitkům prostě patří. Čas na tradičně vařené české pivo je i dnes. Sviany, srdeční záležitost.
7: On air.
8: Online.
7: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Černá Hora.
0: Je 11 hodin, krátké zprávy a David Račák. Fotovoltaické panely na českém trhu od konce loňského roku zdražily zhruba o třetinu. Do cen se promítlo zrušení čínské podpory vývozu, dražší suroviny, omezení výrobních kapacit i doprava. Náklady ale o tolik nevzrostou, protože solární moduly představují jen asi pětinu investice. Zpráva Krkonošského národního parku připomíná pravidla sběru borůvek. Lidé si je mohou nazbírat pro vlastní potřebu, musí ale dodržovat pravidla ochrany přírody, kde je sběr zakázaný, vysvětluje mluvčí parku Radek Drahný.
9: Je to vyloučené v klidových územích, která jsou při hřebenových partích hor. Klidová území jsou tím nejcennějším, co v horách máme. Tam turista může vstoupit pouze po turistické značené cestě. Nesmí vstupovat do volného terénu. Druhé omezení souvisí s tím, že není možné lesní plody sbírat způsobem, který ohrožuje přírodu, který ničí podrost.
0: Je o různé česáče, lidově označované jako hřebeny. Evropská unie mění od poloviny srpna pravidla pro obaly. Objeví se na nich nové štítky a symboly. Třeba hotely nebudou moci hostům poskytovat jednorázová plastová balení kosmetiky, například šampóny. Důvodem je předcházení zbytečnému odpadu. No a Jiří Lehečka si zahraje na tenisovém turnaji Masters v Montrealu osmifinále. Postup slavil po vítězství 6-3 a 6-4 nad Belgičanem Alexanderem Bloxem, kterému nenabídl jediný breakball. Příštím soupeřem 12. hráče žebříčku bude světová 15. Španěl Rafael Hall. Tak jak je to dneska s tím počasím? Aktuální teploty se ve východních Čechách drží okolo 24. Máme tedy už převážně jasnou oblohu a bude to postupně letět nahoru odpoledne, klidně až 28. Co se týče víkendu, tak více se povede neděle, to má být klidně znovu až 30 stupňů.

0: Pardubicích, ahoj!
1: No krásný pátek!
0: Prosím tě, vy jste si neužili dost toho deště, že chcete dneska běhat suchou nohou přes Labe?
1: No, je to tak, už se chystáme, pátý ročník téhle skvělý akce dneska odpoledne.
0: Měli bychom to asi vysvětlit, jak to vlastně probíhá?
1: My budeme mít nataženou lásku přes Labe, přivezeme závodníky na druhou stranu a oni musí tu lásku pak zpátky směrem do parku zdolat, ideálně bez pádu do řeky, a to nejrychleji.
0: Je to už několikátej ročník, dá se tak jako říci z těch minulých, jestli je to třeba půl na půl, co se to povede a co se to nepovede, nebo jaká je statistika?
1: No popravdě, ty začátky jsou vždycky takový opatrný, takže tam spíš lidi nepadají, ale jak chtějí zrychlovat a být lepší, tak pak už to začne lítat do vody. A je to sranda.
0: A ty běžíš v jaký části? Na začátku nebo na konci?
1: Já uvidím ještě, jak se to bude vyvíjet, ale budu asi opatrnější.
0: Ještě mi řekni, dá se přihlásit stále nebo už ne?
1: Dá se přihlásit a to je pozvánka pro všechny, kdo třeba ještě míříte za námi do Pardubic odpoledne. My budeme provádět registraci na místě. Je to zdarma, takže opravdu, kdo si to chce vyzkoušet, tak se nám zaregistrujete zhruba do té 15. hodiny. Ve 14 pustíme na start s týmy a od 15. právě jednotlivce, takže doufám, že nás bude co nejvíc.
0: No tak super, to je páteční program a pak jdete do finiše, sobota, neděle, co by si vypíchla jako jednu hlavní věc toho víkendu závěrečného?
1: No hlavní věc, tak určitě už teďka se nám v parku tady chystá zítřejší program Barvám neutečeš, zase ten krásný barevný běh, který máme každý rok tady.

0: všechno připravuje, zítra celý den, teda tahle ta akce barevná. No a v neděli půjdeme do finále s ČSOB pojišťovnou, takže zase budeme mít exibice, budeme tady mít nejrůznější prostě sporty a myslím, že zase to bude opravdu nabitý v neděli až do 17. hodiny.
1: Marťa Adamu přímo ze sportovního parku v parku na Špici v Pardubicích každý den od 9 do 18. Je to tak?
0: Je to tak, jenom ta neděle je zkrácená do 17, ale jinak do 18 dneska a zítra taky.
1: Děkujeme za vyčerpávající info a užívejte. Ahoj!
0: Díky, mějte se, ahoj!

0: Je to tak krásné dopoledne, tady Jirka Pelnář, jsme na Letenské pláni, živě odsud vysíláme, a to z místa, kde se dneska uskuteční největší koncert v našich dějinách, který kdy uspořádal český interpret. A mým prvním hostem je dáma, která dnes na koncertě bude zpívat také. Ovšem ne jako ostatní publikum pod pódiem, ale na pódiu. Martina Pártlová.
1: Dobrý den, přátelé, dobrý den, děkuji.
0: Marti, my když se tady podíváme na Letenskou pláň, jak to vypadá, jsou tady postavený tribuny, je tady normálně celý stadion, jsou tady stožáry, máme tady nějakých 5 obrovitánských ledek a brutálně velký pódium. Co tě fascinuje nejvíc?
1: Mě fascinovalo, když jsme sem přijížděli vlastně s Topikem ze Stelinkou, když jsem stála to vůdku, jak je to všechno obrovský, tak se mi, měla jsem takovou jakoby husinu s trošku s panickým pláčem se do mě dal, protože představa, že budu zpívat na takovýhle obrovský akci. Takhle, stálo mi to pár výhružných SMS-ek Markovi. Ano, tady se vyhrožování vyplatilo. Samozřejmě, přátelé, nedělá se to, jo, ale někdy prostě to přináší ovoce.
0: Je to pro tebe velmi výjimečný pocit, že tady dnes budeš moc být součástí vlastně historie, protože kdo ví, jestli tohle vůbec ještě někdy někdo z českých interpretů překoná?
1: No, tak já jsem to Márovi říkala, že samozřejmě, jestli si mě sem nevezme, tak že jako ti zaplatí. Ale jedno takhle, já jsem říkala, že bych tady mohla oslavit 70. A zpívat tady, když jdou holky ven, to bude jako docela vtipný. Takže 70. ohlašou už teď, budou na Letenské pláni, přátelé.
0: Je dost možný, že tohle je ten tvůj životní moment, který se bude opravdu jako odehrávat jenom jednou za život?
1: Já si myslím, že zcela určitě. Že to už jako nikdy v životě nezažiju.
0: A teď, když to vememe fakt jako na vážno, tak máš za sebou spoustu velkých akcí, ale dnes budeš tady na tom velikánském pódiu. Spousta lidí, tak si jako myslí, že vy jako profíci vlastně jako netrpíte nervozitou a že vlastně jako jsou to vaše písničky, tak texty si jako pamatujete. No. Byla i nějaká speciální příprava z té strany?
1: Ale, tak já tady třeba dneska mám premiéru Nepopej to, kterou si furt pletu, takže mám v plánu na začátku hned říct, ale teď zpívejte vy a bude to vyřešen, ale jsme nervózní vždycky. Ale po třetí písničce většinou ta nervozita opadá a když vidíme, že ty lidi jako reagují a že jsou happy a že ta energie se ti vrací, tak je to úplně pryč.
0: Ale ten hudební rybníček je občas zajímavý, tak přišly ti třeba nějaký jako SMSky typu, hele, proč ty?
1: Ne, naopak, bylo to. Ježíš, Martinko, já jsem si vás strašně přála, to je prostě skvělý, vy jste prostě nejlepší, takže jenom takovýhle SMSky nechodí.
0: To je nádhera.
1: Od mojí mámy.
0: Tak to máme stejnou podporu, moje mamka je úplně stejná. Důležitá věc, dneska ty budeš začínat někdy po 18. hodině.
1: Aha, 18.45.
0: Měl Marek nějaký speciální požadavek i na tvé vystoupení, měl nějaký speciální přání, mluvil ti do toho, já nevím, co máš mít na sobě, jaký má být ten setlist a tak podobně?
1: Ne, Marek je v tom submisivní a nic po mě nechtěl, je to v pohodě. Ne, mám to všechno naprosto pod svojí kontrolu. Přál si teda, abych zpívala Bolím, což bych zpívala samozřejmě tak jako hezky. Tak, protože to je písnička, kterou pro mě napsal.
0: Hezky.
1: Takže to zpívat budu. A...
0: Kdy vlastně jako začala ta vaše spolupráce?
1: Jako spolupráce to nevím, ale naše přátelství podle mě už od roku 2010, jako velmi, velmi dávno jsme měli takový divoký večírky všichni. Takže tam někde jsme se poznali a on mi pak Marek vlastně sdělil moje benefice, který jsem pořádala v Českých Budějovicích. Jezdil tam za cesták jenom, takže toho si do dneška velmi, velmi vážím.
0: Wow.
1: A no a pak přišla písnička Bolím, pak vlastně jsem s ním vystupovala v Roxy, když měl svůj první koncert v Roxy, do Karina mě teda nevzal. Nevím, proč, o tu taky ne.
0: Špatný signál, nebo něco taky ostražně.
1: Ale všude jsem byla u toho jako host, jako jeho přítel a vždycky jsem to strašně prožívala. A dneska to zase obračím jako vždycky.
0: Byl na tebe pes, my jsme viděli, že jste si tady zaběhali taky. Fyzička dobrá.
1: Já bych mu to radši jako neříkala takhle před koncertem, že to je furt stejný. Fyzička dobrá.
0: Tohle bude i obrovský tvůj highlight do tvýho hudebního CVčka, o tom žádná, ale máš před sebou i ty sama svůj velkolepý koncert v O2 Areně.
1: Ano, my si dáme takový menší verzi Letenské pláně. Dáme si 20. listopadu O2 Arenu. kde máme v plánu udělat takový spíš jako velký mejdan bez nějakých úplně lítání a všeho možného. Myslím, že všechno, co už bylo ukázáno, se ukáže buď dneska, nebo to ukázala Eva Vedenu. Takže já už tam můžu jenom přijít prostě zaspívat a vyjdu.
0: V tom případě závěrečná poslední otázka. Když ty dneska děláš předskokanku Markovi, tak v Outučku on ti bude dělat předskokana?
1: No, jako...
0: Měl by.
1: No, když bude hodnej, tak jo.
0: Za cestě.
1: Za cestě.
0: Marti, ještě jednou moc děkujeme za prvé za to, že jsi si našla čas pro dnešní rozhovor, a za druhé gratulujeme za celou hudební scénu a za všechny tvoje faninky a fanoušky k tomuhle obrovskému úspěchu, protože zpívat na Letenské pláni na největším koncertu v dějinách, který tady opravdu kdy byl, ano. My si troufíme říct, kdy bude, jo, minimálně na dalších x let, tak to je opravdu wow, klobouk dolů.
1: Já chci samozřejmě poděkovat Markovi, máš to u mě, chci poděkovat vám a chci poděkovat, že jsem si spadl ty konksikt za posledních 10 minut, že budu večer moc hezká, děkuji.
0: Tolik Martina Pártlová, já se pro tuto chvíli loučím z Letenské pláně, opět se živě uslyšíme za hodinu a pozor, tady na stejném místě, kde teď sedí Martina Pártlová, bude sedět Marek Ztracený v exkluzivním rozhovoru. Máte se na co těšit.
2: Užijte si největší koncert v českých dějinách s Hit Rádiem.

0: asi není potřeba představovat. Tohle to byla Shakira a my jsme Hit Radio Černá Hora. Před chvilkou první exkluzivní živý rozhovor Jirky Pelnáře přímo z Letné s Martinou Pártlovou, která dneska bude předskakovat na největším koncertu v české historii Marka Ztraceného. Jirka pak říkal, že za hodinu by se rád spojil a našel někde po areálu taky Marka Ztraceného. Tak teďka exkluzivní informace přímo z Letné. Jirka píše, že Marek bude k dispozici dokonce už za chviličku. To znamená, další živý vstup přímo z Letné si dáme zhruba do 10 minut a u mikrofonu přivítáme hlavního aktéra, přímo Marka Ztraceného. Takže pokud se na dnešní koncert chystáte, nebo třeba nakonec nemůžete, ale zajímá vás něco, co je pod pokličkou stále, tak si na tohle ten další exkluzivní rozhovor z Letné počkejte. Mám ho jedině exkluzivně tady na Hit Radio Černá Hora.
1: Bazén, slunce, skvělé hity a zábava.

0: jen tak nezapomeneš. Na to se spolehni. Bumperbowlové turnaje, soutěže pro děti, skvělé hity a hromada cen. To je letní jízda Hitrádia Černá Hora. Sleduj naše webovky, ať víš, kdy a kde se potkáme. Hitrádio Černá Hora, CZ.
1: Tuhle tchyni chceme všichni. Nealkofree tchyni od pivovaru Primátor. Partner letní jízdy. Otevíráme cestu chuti.
0: Tě máš řešit, kam pojedeš a co tam zažiješ. Ne, kde vezmeš na benzín. O ten se ti postaráme my. Dokonalá desítka. 10 otázek, 10 odpovědí a benzín za 10 tisíc ve tvé nádrži. Každý pátek odpoledne na Hit Rádiu až do konce prázdnin. Dokonalá desítka. Víc benzínu, víc zážitků, víc léta. Zlepši si náladu.
2: Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen appkou každé pondělí a s tankkartou Easy celé prázdniny. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.
3: Zkuste si dát minutku klidu.
4: Přesně takhle vypadá operativní leasing u Havex Auto. U nás se o auta stará samostatný tým specialistů. Vyřešíme za vás veškeré papírování a navíc měsíční splátka už zahrnuje pojištění, servis i asistenci. Vytvoříme vám nabídku, která odpovídá tomu, jak auto opravdu používáte. Havex Auto. Operativní leasing, který vám uleví od starostí.
5: Chcete domov na míru? Nakupujte v Sefiru. Za skvělé ceny u nás pořídíte kuchyně na míru i kvalitní sektorové sestavy. Nabízíme široký výběr blízkovin, dřezů, pracovních desek a dalších materiálů. To, co s vámi navrhneme, vám také vyrobíme a nainstalujeme. Od 3D návrhu až po novou kuchyň. Navštivte náš showroom kuchyní v Ústí nad Orlicí o rozloze přes 500 metrů čtverečních. Za 20 let na trhu jsme zrealizovali více než 1000 kuchyní. Staňte se našimi spokojenými zákazníky. www.sefir.cz.
6: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například krahulík, špekáčkový pikantní točený salám 100 gramů za 11,90, Sun and Sea tuňáka různé druhy za 69,90 a Mko mysli 500 gramů za 69,90 až do 11. srpna. Kaufland.
7: Jezdíte rádi na kole? Tak to je pecka.
8: Ne, to je cyklopecka.
7: Vyražte sami anebo s celou rodinou na ty nejhezčí trasy po Pardubickém kraji.
8: cyklopecky.info.
7: Vyberte si z 15 dokonale připravených okruhů různých obtížností, které vás provedou po zajímavostech Pardubického kraje.
8: A klidně vezměte děti i babičku s dědou.
7: cyklopecky.info.
8: Pozor, do konce září soutěžíme o horské kolo a spousty pobytů.
7: Tak do toho šlápněte na cyklopecky.info. Info.
9: Hradec Králové má místo, kde to žije. Aupark. Nová sezóna, nový look a letní nákupy, které vás budou bavit. Zastavte se na kávu, dopřejte si radost z nových kousků a zkuste i letní minigolf přímo u nás. Aupark, vaše nejoblíbenější nákupní centrum. Stavte se www.aupark.cz.
10: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
11: Tak co, Klára?
12: Kámo, vadí, že je malej.
11: Malej? A řešíš to nějak?
12: Ne, na to je moc malej.
11: Kámo, dneska už vyřešíš i ten nejmenší.
13: Na velikosti pohledávky nezáleží. ePohledávky.cz ji vyřeší rychle, spolehlivě a kompletně online. Neriskujete ani korunu. Bez jakýchkoliv poplatků předem, s garancí, že platíte až ve chvíli, kdy máte peníze bezpečně na svém účtu. Stačí jen nahrát podklady k pohledávce na ePohledávky.cz.
14: City Lights Run již po třetím Hradci. Jedinečný závod centrem města. City Lights Run. Běh po trase hradeckého Ironmana. Startuje v sobotu 15. srpna z pěší zóny. Registrace na ironmancheck.com.
15: Ladíš plavky ke kabelce nebo kabelku k náladě? Svůž si ready vždycky. Letně, barevně, stylově. Najdeš na wuch.cz.
16: Zlepši si náladu.
17: Zlepši si náladu.

Největší koncert v české historii se dneska v podání Marka Ztraceného uskuteční v Praze na Letné. A právě teď tam podruhé exkluzivně přepojujeme za Jirkou Pelnářem.

0: živě z Letenský pláně se hlásí Jirka Plnář a vedle mě právě teď sedí muž, kolem kterého se točí kompletně celý show business. Marek Ztracený, zpěvák, který se rozhodl, že udělá něco, co tady doteď do roku 2026 ještě žádný jiný interpret neudělal. Česku. Máro, vítej.
1: Dobré ráno, nebo dopoledne, kolik máme hodin vlastně? Už je jedenáct, jo.
0: Ano.
1: Všechny vás zdravím a jak jsi říkal, tak mám pocit, že takhle, mě se hlavně točí hlava. Nevím, jestli se točí svět kolem mě, nebo show businessový, ale moje hlava se točí úplně a je to neuvěřitelné, všechny zdravím.
0: Když jsi se dneska ráno probudil, tak jsi se probudil s tím pocitem, jakože wow, je to tady, anebo OK, co jsem to tady udělal?
1: Takhle, já jsem se ráno probudil, já jsem moc nespal, se musím přiznat, že to bylo trošku takový výhrocen tady, ale všechno jsme zvládli nastavit a já jsem se probudil úplně zlomený, oteklý a zrovna manželka, jakože bude hrozně vtipná a natáčela mě. Mm-hmm. A takže první video byl jsem úplně zmačkaný a druhý video, já jsem vyhodil něco do popelnice s barákem a trenkách a pak jsem se proto musel vrátit, protože jsem se splet, protože jsem tam hlavou v popelnici, jsem něco, já tam pak to video dám na Instagram, to bylo po druhý a teď jsem teda přijel, už jsem plný energie a zatím si to nepřipouštím, ale vypadá to, že všechno je připravené.
0: V těch trenkách bychom tady klidně mohli sedět, protože byl ta výheň jako brutální, ale je to vlastně dobře, tohle počasí za tebe skvělý.
1: Já myslím, že vlastně to dopadlo ještě dobře, protože bylo 37, co jsme tady všechno stavili a dneska já jsem totiž mýmu tátovi dával vědět nahoru do nebe, jestli by se jako postaralo počasí. Dal mi znamení, že všechno dobrý a dneska je 26 stupňů, což mi přijde a azuro, což mi přijde lepší teda než 40.
0: My tady možná, že to můžou slyšet naše posluchači, že probíhají různé zkoušky, ještě jsou tady různá videa, budou určitě nějaké překvapení. Nechci, aby si nám řekli, jaká překvapení to budou. Ale teď, když máš ještě tolik hodin do koncertu, tak mě zajímá, jestli teď si už nastavený jako Marek Ztracený zpěvák, anebo Marek Ztracený produkční a ještě koukáš, co, kde, jestli ty věže jsou v pořádku, kabely visí správně. Jak jsi teďka nastavený?
1: Všichni už přede mnou utíkají, se zřešinu. Vždycky, když za někým jdu a řeknu ještě slovo třeba, hele, ještě mi napadlo, tak úplně vidím, jak ty kluci změní směr a někam odcházejí. A protože už nechtějí samozřejmě nic změnit. Teď jsme ještě měli jednu takovou projížděčku, udělám s váma rozhovor a potom už se půjdu připravovat a dám si trošku klídek a užiju si tu atmosféru, protože je to tady nádherný, s hezkým výhledem, samý dobrý lidi. Dneska ráno už všichni píšou, kamarádi, fanoušci. Je to pro mě velký den, opravdu to pro mě hodně znamená, že to se mnou všichni prožívají, moje kapela, moje rodina je tady, jste tady vy prostě a opravdu ten den si užívám, nejspíš to bude jednou za život a já jsem rád, že prostě všichni jsou to.
0: Až budeš takhle hezky vyklidněnej, já si tě ještě stáhnu odpoledne zpátky na jeden rozhovor.
1: Dobře.
0: Chtěl bych vidět, jak moc v klidu teda jako budeš, protože úplně jako na rovinu, kolikrát jsi si třeba v hlavě už projel první minutu nebo těch prvních 10 vteřin toho koncertu?
1: Myslím, že za těch posledních 41 let to bylo 41 let. Už jako malý jsem o tom snil. A co se týče tady Letenský pláně, když bych trošku zvážnil od prvního dne, každý den vždycky, když to je trošku těžší, když se ukázalo, že něco je mnohem složitější, než jsem si myslel. Martina Pátová tady do toho trošku se opřela, se omlouvám. Tak vždycky si to představuju před spaním, když nemůžu usnout a pak nemůžu ještě znova tak usnout, protože je to prostě něco, co mě fakt vzrušuje.
0: Ale na rovinu, když tady koukám na ty tribuny, koukám tady na tu obrovitánskou stage, všechny ty letky, teď když se na to fakt jako podíváš střízlivýma očima, řekneš si, tohle je ten můj sen, tohle je ono. Jaký to je pocit? Pro kluka ze Šimavy.
1: No, vlastně vůbec nevím, zatím to ještě nemám zpracovaný, ale strašně se mi to líbí. Ale hlavně se mi líbí to, že jsem našel lidi, kteří se nechali strhnout a jsou tady prostě u toho se mnou, sám bych tady něco postavil. Respektive jsem spočítal, že kdybych to stavil sám, tak bych musel při 12-hodinových směnách to dělat 6 let v kuse. Takže jsem rád, že mám nějaký pomocníky a je to hezký, protože hlavně mě baví ta atmosféra. Když to v Edenu třeba, ten byl nádherný, ten koncert byl dokonalý pro mě, ale předtím to bylo takový člověk, už byl trochu unavený, byli tři a tak.
0: Jasně.
1: A tohle, my jsme všichni v pohodě, smějeme se na sebe, říkáme si historky a tak, takže prostě je to krásný den a už teď se těším, až fanouci přijdou a uvidím, co se mi sdílej celý den, jak cestu, jak zrovna stává, jak vyráží, co si berou na sebe a je to prostě bomba.
0: Jenom v rychlosti, jak moc si všem tady do toho kecal, co kdy má bejt?
1: No strašně, ale takhle, já to se umím potom říct, ale kluci, sorry, tohle to se nevím, to je dobře, nebo tomu nerozumím a tak, ale je pravda, že mě to hlavně zajímá, víš, to není o tom, že dělám chytrýho, ale to strašně zajímá, takže mám to rád a tohle je opravdu vždycky vrchol, tak jsem se otočil a podíval se na to. Prostě jsem úplně...
0: Za náma pořád ještě jezdí vysokozdvižní vozíky, že jo, jsou tady prostě, jsou tady jeřáby, pořád se ještě něco děje. A já jsem tě jenom chtěl říct, že pokud tady dneska opravdu bude těch 70 tisíc lidí, tak ty jsi založil reálně tady dneska 12. nejlidnatější město v celém Česku.
1: Fakt jo.
0: Jo, jo. Před tebou je Zlín, ale za tebou spousta jako Havířov.
1: Neblbý, fakt jo.
0: No jasně. Takže ztracené město tady dnes v hlavním městě jenom a jenom pro vás a my jsme rádi, že to s tebou můžeme být. A za celý náš tým fakt ti gratuluju.
1: Fakt jsem radost, díky, že jste přišli.
0: Dámy a pánové, ještě jednou živě zdravíme z letenské pláně. Tolik Marek Ztracený, kterého dnes ještě jednou živě uslyšíte v odpoledních hodinách a uvidíme, jestli bude tak vyklidněný.
1: Já už tě
0: zdravím. Ahoj!
2: Užijte si největší koncert v českých dějinách s Hitrádiem. Hitrádio Černá Hora.

0: tak všechno mám.
1: Poetika na Hitrádiu Černá Hora. Do 12. hodiny třeba Erik Pritz a pro toto dopoledne už se loučí Ondra Novotný. Speciálně se tady uslyšíme ještě s Luckou Eisenreichovou taky od 15 hodin. Tak do té doby čau.

0: informací na webu a sociálních sítích. Kills Kános 2026 opět ve vysokém nad Jizerou.
1: Jídelno, pestrý výběr kvalitních a cenově dostupných jídel v Plaze v centru Liberce. Jídla i sebou. Jídelno, od pondělí do neděle.
2: Dveře. Říká se, že jsou vizitkou domu, ale jsou taky každodenní součástí vašeho života. Proto je důležité, aby fungovaly přesně tak, jak potřebujete. Dveře Valný navrhuje a montuje dveře všech typů. Interiérové, vstupní, bezpečnostní, technické, celoskleněné. Od prvního zaměření až po finální montáž. Ve východních Čechách jsme doma. Stejně jako vaše nové dveře. Dveře Valný. Najdete nás na dveře.valný.cz a v showroomu v Předměřicích.
3: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
4: No včera.

0: nakupte jednoduše online.
1: Ahoj kamarádi, já jsem Lev Gustík a zvu vás k nám do Hradce Králové a na Hradecko za letní soutěží.
2: Tak děti, balíme a hurá na Hradecko sbírat razítka s Gustíkem.
1: Gustík, tvůj průvodce na zážitky. Gustík.cz.
3: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
4: Ministerstvo financí varuje, účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
5: Sportka casting na milionáře. Dokážete si představit, co byste dělali, když byste vyhráli milion? Už dnes losujeme ve Sportce 10 zaručených milionářů. Saďte plný tiket a jste ve hře.
6: Pohoda, klídek, tabáček a gorilí čumáček. Ahoj, tady je Michal Malátný z kapely Činasky. Jestli máš rád gorilu,

0: shopu a zachraň gorilu na www.kavagorila.cz.
1: A nyní výjimečná káva Mountain Gorilla Coffee s výjimečnou slevou 20% a možností získat gorilí hrnek jako dárek. Kupuj teď na kavagorila.cz.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Máslo Česká chuť 250 gramů s apkou za 22,90. A kuře bez drobů, kilo, pouze za 59,90. Albert. Dle srovnání k 29.7.
3: Léto je tady a s ním i velká příležitost. Letní edice vozů Omoda a Jakeu u Olfinkár. Ušetřete až 150 tisíc korun a odjeďte novým SUV ještě dnes. Vozy jsou skladem a i hned k odběru. Ale pozor, akce platí jen do konce srpna. Navštivte nás v Hradci Králové a Trutnově.
4: Česká turist Trofej Hořice, evropský šampionát IRRC Street Sportbike a Supersport, evropský šampionát ESR Superbike, ale i klasici. Jezdci z 15 států. Neváhejte a přijeďte se podívat. 8. a 9. srpna Česká turist Trofej Hořice. Více na 300zg.cz.
5: Ještě jednu jízdu.
6: V areálu Mladé Buky jeden zážitek nestačí. Užijte si nejdelší bobovku v Krkonoších, nové atrakce Hříček Buky i rodinné traily Bike Buky. Naplánujte si výlet na mladebuky.cz.
5: Bobuj, raj si, bajkuj.
6: Areál Mladé

0: si náladu.
1: Nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí, stále se zdržíte na příjezdu do Prahy směrem od Ústí nad Labem. Kolona začíná na dálnici D8 a pokračuje do Cínovecké ulice a na Pražském okruhu čekejte 10 minut navíc mezi D5 a Ořechem. Vaše dopravní info volejte na 777 937 777.
2: Výprodej skladů osobních i užitkových vozů Volkswagen za zvýhodněné ceny u Olfinkár. I hned k odběru v Hradci Králové a Trutnově. Olfinkár.cz.
3: Mami, tati, pojďme do nového rodinného parku Podhoura u Chrudimi. Je tam 3D bludiště v korunách stromů, spousta překážek a super tobogán. Zvládne to i 3letá ségra. Budeme si hrát v lese, bude to fakt pecka. Více na lesychrudim.cz anebo Facebooku Rekreační lesy Podhoura.
4: Nyní je ten správný čas vrátit se domů. Domů do světa Mercedes-Benz. Využijte Welcome Home prémii 100 000 korun na nové rodinné GLB nebo sportovní CLA s benzínovým pohonem. Vyberte si svůj Mercedes-Benz, ve kterém se budete cítit jako doma. Welcome Home.
5: Co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 74,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 9,90. A seko bianco nebo rosato 200 ml za 19,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Chytrým oblečením Citizen zvládnete nástrahy městské džungle v každé vteřině. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
0: On air.
7: Online.
0: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
1: Je 12 hodin, krátké zprávy s Dominikem Šmauzem, dobré poledne. Do českých lékáren míří téměř 6 000 balení tamoxifenu, léku proti rakovině prsu. V naší republice chybí od loňska, když jeho výrobce přerušil dodávky. Od června není k dispozici ani jeho náhrada. V italských Alpách včera zemřela nezletilá Češka. Dívka narozená v roce 2013 byla s rodinou na túře. Během výpravy uklouzla a spadla ze skalního srázu z výšky zhruba 90 metrů. Letos v létě už na evropských horách zemřelo několik českých turistů či horolezců. Fotbalisté Jablonce v úvodním utkání třetího předkola konferenční ligy doma porazili RFS Riga 2-0. Výrazně se přiblížili k postupu. To fotbalisté Hradce Králové v úvodním zápase třetího předkola Evropské ligy doma podlehli favorizovanému Bešiktaši 0-1. A teď ještě něco z regionu. Tunely Cholubice a Lochkov na Pražském okruhu se uzavřou. Kvůli údržbě a servisu technologií budou neprůjezdné od zítřejších 12 hodin do nedělního poledne. Doprava bude odkloněná přes ulici k Barandovu a Jižní spojku. Na okruhu se budou o víkendu také opravovat výtluky u křížení s dálnicí D5.
0: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia CZ. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia CZ.
1: Páteční odpoledne má být v Praze polojasné nebo skoro jasné, nejvyšší teploty 26 až 28 stupňů Celsia a k tomu mírný vítr.

0: začínají srdcovky Hit Rádia.
1: No je to tak, pátek, přátelé, 2 minutky po pravém poledni a tím pádem je to jasné. Srdcovky, Hit Radio a mám obrovskou radost, že je zase po delší době můžeme společně strávit, jo? Tenhle pořad totiž není jenom o písničkách. Je to hlavně o vašich vzpomínkách a vy určitě hned podle prvních tónů si vybavíte třeba nějakou situaci, kdy jste naposledy slyšeli tuhle píseň. A vy jste, v některých případech to bude hodně, hodně dávno. Dneska si dáme Bon Jovi, Milli Vanilli, Inu, Corner Shop, ale taky Share. A hlavně vy se můžete spolu podílet na tvorbě srdcovek, takže kdybyste měli nějaký vzpomínky, hudební tipy, šup sem s tím 777-937-777. Začneme jednou opravdu krásnou písní, o které spousta lidí ani netuší, že to vlastně původně není z repertoáru Share. Walkin' in Memphis totiž nejdřív zpíval americký písničkář Mark Korn, no a právě Share z ní v polovině 90. let udělala obrovský celosvětový hit. A to je dnešní první srdcovka. Walkin' in Memphis a Hit Radio.

0: Taken in Memphis. Tak tohle je, přátelé, první dnešní srdcovka. Vy vysíláte se mnou na 777-937-777, kdybyste chtěli slyšet nějakou svoji srdcovku. Případně si vzpomínáte na chvíli, kdy jste třeba poslouchali Cher a Walking in Memphis. Budu rád za vaše zprávy, užívejte pátek. A hlavně, těch srdcovek pro vás mám přece daleko víc.
1: Největší hity, největší srdcovky.
0: Tak jdeme na to. Slyšeli jste někdy o kapele Bon Jovi? Tam bych řekl, že celkem jo. Always, always. Víte, co je na tom zajímavý? John Bon Jovi ji původně napsal pro hollywoodský film, jenže když ten film potom viděl, tak se mu teda ale jako vůbec nelíbil. Takže si tu skladbu nechal sám pro sebe a o rok později ji kapela vydala na výběru těch největších hitů a byla z toho vlastně jedna z těch absolutně nejúspěšnějších balad 90. let. No a to je jedna z těch srdcovek, které vám určitě rád zahraju, Bon Jovi, Always. A za chvíli si taky připomeneme i jednu, vlastně jeden z největších paradoxů hudební historie. Jo? Já bych řekl částečně i ostuda, ale ona je to ostuda, která byla oblíbená a zapsala se do historie. Jo? Protože skupina, která prodávala opravdu miliony desek celosvětově, získala Grammy a pak tu Grammy musela odevzdat. Jo? A nebylo to nic moc příjemného, ale když se řekne Milli Vanilli, tak si myslím, že asi budete vědět. Takže ze všeho nejdřív Bon Jovi a za pár minut Milli Vanilli. Srdcovky a hitra.

0: jako takhle, hudební průmysl byl plný různých skandálů, ale tohle byl jeden z nich. Fab a Rob, to byly tváře skupiny Milli Vanilli, ale většinu hitů ve skutečnosti vůbec nespívali. Když se to provalilo, tak dokonce museli vrátit i cenu Grammy, jo? Ale dodnes je to prostě jako poslouchatelný.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: Tohle byly vlastně osmdesátky, jeden z největších hitů 80. let. Jako dobře se to poslouchá, vlastně i vám, protože posíláte hlasovky.
3: Ahoj, já tě zdravím, prosím tě, Milli Vanilli tady, to je úplně bomba, to je super písnička od nich. Ale prosím tě, chtěl bych tě poprosit, jestli bys tam nemohl dát jako srdcovku Nazarety, něco od Nazaretu. Jako nejhlavnější nebo nejznámější je asi Love Her. Ale tak záleží na každém, ale myslím si, že by to mělo úspěch tady ta písnička. Tak zatím, ahoj.
0: No tak dáme Nazarety už za chvíli, stačí jenom poslouchat Hit Radio a naše srdcovky. No ale my se teďkom přesuneme do roku 2008, do doby, kdy to vlastně není zas až tak dávno. To si možná pamatujete, co jste dělali. A v roce 2008 přišla do Evropy rumunská zpěvačka Ina. Tehdy ji znal málo kdo, jo, ale ona si udělala dost velký jméno. Prakticky celá Evropa najednou zpívala Hot a následně jako co single to úspěch. Takže pojďme se hudebně přesunout do roku 2008 na taneční parkety a zazpomínat si na Inu a Hot. Yeah, yeah.

0: Shop. A já věřím, že tu hlavní melodii si všichni pamatujete a že ji znáte. No, slavná se stala hlavně díky Fatboy Slimovi. Protože tohle je remix, který Fatboy Slim pro ně vlastně udělal a tak tu celou skladbu spopularizoval. Srdcovky Hit Rádia. No a jsme na konci, přátelé. Dnešní srdcovky pomalu, ale jistě končí. Hráli jsme Cher, Bon Jovi, Milli Vanilli, taky Corner Shop. To znamená přesně písničky, které se nehrají úplně každý den, ale jakmile zazní, tak vlastně víte, že už jste je někde slyšeli. Moc děkuju za vaše zprávy a za vaše vzpomínky. A tak vytáhneme slibované Nazaret už za pár minut. Dáme taky Kamrad. Zkrátka další skvělá muzika. No jo, a srdcovky, nebojte se, v příštím týdnu zase po 12. hodině s Jiříkem.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 74,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 9,90. A seko bianco nebo rosato 200 ml za 19,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Maxi, kdo vybírá podlahu?
3: Ty.
2: A kdo jí položí?
3: Já.
2: Super. Jdeme do Baumaxu.
4: V Baumaxu vinilová podlaha SPC Dub Toronto, metr čtvereční, jen za 309 korun.
2: Luxusní vzhled.
4: Snadná pokládka.
2: Akce platí do konce srpna.
4: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
5: Baví vás obchod auta a kontakt se zákazníky? Olfincar hledá prodejce nových i ojetých vozů do Hradce Králové, Trutnova a Choustníkova Hradiště. Máte zkušenosti s vedením a hledáte výzvu? V Hradci Králové obsazujeme pozice vedoucích prodeje značek Xpeng a Volkswagen. Přidejte se k Olfincar. Více na olfincar.cz/kariéra.
6: Koberce Brázda.
7: Koberce Brázda.
6: Prodej, dovoz, pokládka. Navštivte naše skvěle zásobené prodejny v Náchodě u úřadu práce, dále v Jaroměři, Trutnově, Vrchlabí nebo Dvoře Králové nad Labem. Využijte letních slev, těšíme se na vás. Koberce Brázda, koberce i na strop.
8: Jen jednou za rok můžete v pravé poledne zažít mši svatou na nejvyšším místě Česka. Pojďte s námi i letos na tradiční svatovavřineckou pouť. Již 10. srpna setkáme se v 8.30 v Peci pod Sněžkou u kaple Panny Marie, kde vás přivítá Krakonoš. www.pecpodsněžkou.cz.
9: Finální letní slevy ve Fashion Aréně jsou tady. Od 12. do 16. srpna využijte slevy až 80% u značek jako Calvin Klein, Furla nebo Nike. Pořiďte si letní módu a doplňky za skvělé ceny. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše outletová destinace.
10: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
11: Sedíš celý den na přepážce a vracíš se domů otrávený a bez nálady. Potřebuješ změnu, ale nevíš, kde práci hledat? Láká tě kreativní

0: Svěží vítr v kategorii SUV. Zcela nová Kia Seltos zaujme designem, ohromí výbavou a překvapí cenou. Prostorné SUV s možností pohonu 4x4 pořídíte již od 654 980 korun včetně DPH. Navštivte showroom Kia Olfin Car v Trutnově a seznamte se s novinkou osobně. Těšíme se na vás.
1: Krakonoši, Krakonoši, krakonošské slavnosti do vrcholí se blíží.
2: Sojko, já vím, a letos vystoupí legendární Jiří Korn, takže žal se odkládá a vy přijďte v sobotu 8. srpna do vrcholí na náměstí.
1: K tomu spoustu zábavy, program pro děti.
2: A levné vstupenky kupujte na krakonošskéslavnosti.cz.
3: Atención!
4: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci. Protančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí sluné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte si a přihlašte se na www.latropical.cz.
3: La Tropical!
4: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si, kapacita kurzu je omezena. Ladíš plavky ke kabelce nebo kabelku k náladě? S Woosh si ready vždycky, letně, barevně, stylově. Najdeš na woosh.cz.
5: Hit Radio.
6: Zlepši si náladu.
5: Zlepši si náladu.

0: páteční odpoledne, Hit Radio s vámi, za pár minut třeba Rehab, ale protože dneska je ten den, dnes je ten den, který se zapíše tučným písmem do historie, tak my jsme s vámi přímo na Letenské pláně. Ano, ano, ano. Do té doby, než začne koncert Marka Ztraceného, tak vám budeme přinášet exkluzivní informace. A víte co? Žhavíme dráty a jdeme tam.
1: Přepojujeme do Prahy na Letenskou pláň. Marka Ztraceného. Vítejte na největším koncertě v dějinách Česka.
2: A živě z Letenské pláně vás zdraví taky Jirka Pelnář a musím říct, že naprosto pravý čas, protože právě teď akorát začala zvuková zkouška Marka Ztraceného. Což znamená, že za první máte už takový malý předkoncert zadarmo a za druhý nevím, jestli my se uslyšíme s mým dalším hostem, který je tady v našem speciálním živém studiu. Můj host je pan Michal Šiška, což je obchodní zástupce a projektový manažer společnosti Highlight Touring SRO. Michale, dobrý den.
3: Dobrý den.
2: Michale, vy v pozici obchodního zástupce a projektového manažera stojíte za realizací těch nejnáročnějších projektů, který vaše společnost zajišťuje. Jaké projekty máte za sebou? Jenom tak, aby jsme věděli. Pochopte se.
3: Tak letošní sezóna začala velkým koncertem Evy Farnér. Vlastně první takový velký open air koncert, který jsme realizovali letos. Samozřejmě potom začala velká

0: se bavíme o tom technickém zajištění a dívám se tady na tu obrovitánskou stage, která je podle mě trošku jako nezvyklá, protože je extrémně do šířky a vlastně není v porovnání asi s jinými pory, který jsem viděl, tak je pro mě jako velmi nevšední. Je to standard?
1: Samozřejmě není to standard, celá ta show je koncipovaná spíše na šířku, oproti tomu, na co jsou běžně diváci zvyklí, kde vlastně je spíš užší stage a diváci jsou víc dál od té stage. Tady je ten koncept spíš takový, že ty lidi jsou, diváci jsou blíže té stage a je to více na šířku, to znamená, samozřejmě s tím je spojené spoustu nějakých technických záležitostí, které jsme museli vyřešit, vymyslet ideální ozvučovací systém na celou tu šířku, proto je tady hodně delayových věží, aby jsme dosáhli krásného pokrytí celé té plochy, té šíře vlastně nějakých 80 metrů a 100 metrů tribun, to znamená, je tady 6 delay věží, 4 velké zvukové věže, které pokrývají vlastně prostor před stage plus nějaké další samozřejmě ještě výkryvky, tak aby všude ten zvuk byl dokonalý.
0: Jsou tady nějaké věci, které se předtím nedělaly? Něco, co se zkouší nově? Pilotuje?
1: Testujeme vlastně novou část ozvučovacího systému. Ozvučovací systém je Acoustics, on je jeden z nejšpičkovějších systémů, které se na ozvučování takových velkých eventů používá a my letos vlastně pilotujeme použití nových basových BDN CS1 od Acoustics, takže
0: to bude mít grády.
1: Bude to mít grády a vlastně na tomhle konceptě je aplikováno největší počet tady těchto BDN vlastně, co se týče českých takových eventů.
0: Wow. Jak dlouho se realizace koncertu Marka Ztraceného tady na Letenské pláni připravovala a co všechno předcházelo tomu, než na místo přijel první kamion?
1: Tak my tady dáváme osvětlení, ozvučení a letkové obrazovky a samozřejmě veškeré dočasné struktury, na které my je zavěšujeme, se tady začaly instalovat mnohem dříve, než jsme přijeli my, ale my jsme tady vlastně přijeli minulou sobotu, jsme začali navážit kamiony s rigging materiálem, s letkovýma obrazovkama a světlama, takže vlastně nějakých 6 dnů jsme museli, za 6 dnů jsme museli celou tuhle věc jakoby připravit ještě ke všemu v takových jako podmínkách počasí, kdy bylo opravdu velké horko a ten tým musel zdolat tady tuhle překážku. Takže vlastně jakoby, 6 dnů instalace a připravují toho materiálu na místě a samozřejmě jsou to měsíce příprav a řešení, které logistických, organizačních, všech návazností, aby jsme tady měli veškerou mechanizaci, kterou potřebujeme, aby jsme tady měli i adekvátní počet lidí, kteří to musí vybudovat, aby materiál přijel v časy, kdy je potřebujeme instalovat. Takže to je logistický, organizační takový jakoby oříšek trošičku, který se nám povedlo celkem jakoby dobře zmanežovat a všechno klaplo podle plánu, který jsme bohužel museli jakoby tvořit před 2 měsíci, aby se to vůbec dalo zrealizovat. Takže tu vizi jsme museli mít už před 2 měsíci.
0: Wow. Je to 100% extrémně náročný koordinovat všechny lidi. Navíc ještě v době, kdy padaly teplotní rekordy, bylo tady přes 41 stupňů Celsia. Úplně v krátkosti, když se na to podíváte se na vaší práci, jste na sebe pyšní? Teď? I v porovnání, když jsme zmínili Leditrol, zmínili jsme Bísvodla, zmínili jsme Kles of Ostrava. Když vidíte tohle, co se tady dneska postavilo?
1: Já jsem nejvíc pyšný na celý ten tým, který to vybudoval samozřejmě a tohle to patří k velkým koncertům, které letos děláme a samozřejmě jsme velice rádi u toho a jsme rádi, že se to povedlo krásně zrealizovat téměř jakoby bez nějakých jako větších komplikací a těšíme se, aby ta show hlavně, aby se líbila divákům a aby z toho měli skvělý pocit.
0: Michale, já vám moc děkuju. Ještě jednou tady mým dnešním hostem byl Michal Šiška, obchodní zástupce a projektový manažer Highlight Touring SRO. Michale, díky moc, držíme palce, vypadá to nádherně. Zdravíme ještě jednou živě z Letenské pláně. Mějte se krásně, za hodinu další rozhovor.
2: Užijte si největší koncert v českých dějinách s Hit Radiem.

0: chodník s deštěm. Dneska by to nemělo být nějak dešťové. Za to mám pro vás další velké hity. Než tady bude jedna hodina odpoledne, tak rozhodně připraven Miles Smith a jeho Nice to Meet You, taky Lady Gaga a jedna filmová krásný duet s Bradleym Cooperem. No a když vydržíte, tak třeba i Martin Solveig, jo? Už za pár minutek.
1: Dobrý den, jmenuji se Ivan Brochocký a o vaření toho vím opravdu hodně. A taky vím, kde si můžete pořídit nejkvalitnější kuchyň přímo od výrobce až o 50% levněji než u nás. Jedině v XXL kuchyních v Kudově Zdroji. Jsou vám tam k dispozici 6 dní v týdnu. XXL-kuchyně.cz.
2: Sekáš zahradu, chystáš dřevo nebo vyrážíš do lesa? Na vše pro lesáky.cz najdeš techniku Štýl, včetně akutechniky, myslivecké oblečení i výbavu pro profi lesáky. Navštiv nás ve Vrchlabí nebo nakup pohodlně online. Vše pro lesáky.cz.
3: Proč cestovat daleko? Na Dolní Moravě tě čeká svět nekonečných možností. Tohle nikde jinde nenajdeš. Světové unikáty Skybridge 721 a stezka v oblacích. Dětské parky s obřím mamutem, nejdelší bobovka v Česku nebo famózní bike park. Navíc nový akvapark s tobogány a největší wellness na českých horách. Na skok nebo na víkend? Světová dovolená má letos adresu na www.dolnimorava.cz.
4: Lidová řemesla Kohoutov. Obec Kohoutov vás srdečně zve na 32. jarmark lidových řemesel. V sobotu 8. srpna od 9 do 17 hodin. Těšit se můžete na historický trh s řemeslnými stánky, ukázky jednotlivých řemesel, bohatý doprovodný program plný hudebních vystoupení, zábavu pro děti i dospělé. Přijďte si užít do Kohoutova den plný zábavy a lidových řemesel. Další informace a program na řemeslakohoutov.cz. Těšíme se na vás!
5: Produkce kabelů, které každý týden vyrobíme, by obkroužila celou zeměkouli. Každý týden vyrobíme více než 40 000 kilometrů kabelů. Za rok je to vzdálenost delší než dvakrát na měsíc a zpět. Jsme Kablo Vrchlabí, největší česká kabelovna na výrobu autovodičů, instalačních kabelů a nejen to. Přijmeme operátory, operátorky výrobních strojů. Uvítáme i absolventy středních škol. Více na práce@vrchlabi.cz. Kablo Vrchlabí.
6: Honzíku, Janičko, jedeme na výlet do Hořic.
7: A dědo, zastavíme se v tom vonavém obchodu?
6: Kubištovy hořické trubičky? To je jasný. Bez těch by to nebyl pořádný výlet. Prodejna je hned u sjezdu z dálnice a jejich dobroty nakupuju i na internetu. e-shop.hořickétrubičky.eu.
7: A budou mít otevřeno?
6: Kubištovy hořické trubičky v Hořicích mají otevřeno denně.
7: Tak jedem! Kubištovy trubičky! Pro děti, babičky i dědečky!
8: Tak to kecáš!
9: No kejco! Kámoš má ještě větší.
8: A co na to jeho holka?
9: Našla si jinýho. Ten má malej.
8: No jo, zlatej malej.
10: Na velikosti pohledávky nezáleží. E-pohledávky.cz ji vyřeší rychle, spolehlivě a kompletně online. Neriskujete ani korunu. Bez jakýchkoliv poplatků předem. S garancí, že platíte až ve chvíli, kdy máte peníze bezpečně na svém účtu. Stačí jen nahrát podklady k pohledávce na e-pohledávky.cz.
11: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 74,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 9,90. A seko bianco nebo rosato 200 ml za 19,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
12: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
13: Nákupy v onlineshop.cz.
14: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v onlineshop.cz.
13: www.onlineshop.cz.
1: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdekoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.
15: Hit Rádio.
16: Zlepši si náladu.
15: Zlepši si náladu.

0: Solvej, Kyle, hello. Vy posloucháte Hit Radio a já mám pro vás už za chvíli další velké hity. Pojďme ale na silnice.
1: Nejlepší dopravní servis na východě Čech. Za Jaroměří směrem na Trutnov dnes ořezávají stromy. Projíždějte opatrně. V Liberci v ulici Energetiků je na silnici rozlitý olej. Teď to tam odklízejí, počítejte s omezením. A pozor, i za Bílým kostelem nad Nisou směrem k hranicím. Stojí tam odstavený kamion. Vaše dopravní info nám volejte na 800 1 10 100.
2: Výprodej skladů osobních i užitkových vozů Volkswagen za zvýhodněné ceny u Olfinkár. I hned k odběru v Hradci Králové a Trutnově. Finkár.cz.
3: Dobrošov. Dělostřelecká tvrz, která nedostala šanci bojovat. Prožijte jedno z nejtemnějších období naší historie. 3 objekty, 2 prohlídkové okruhy ve 40-metrové hloubce a virtuální realita.
2: Více na pevnost.dobrošov.cz.
4: Tlapky připravit a hurá do kina. Už od 6. srpna v něm bude dovádět Tlapková patrola.
5: Tohle je boží.
4: A taky se tu objeví dinosauři, takže se připravte na to, že tohle bude hodně velký.
5: Ať tady číhá cokoliv, jsme vybaveni.
4: Tlapková patrola, dinosauří film. Ve vašem Cinestaru od 6. srpna.
6: Mami, tati, kam pojedeme o prázdninách?
7: Na FriendsFest. V sobotu 8. srpna v Pardubicích zažijete den plný zábavy a zážitků. Michal Nesvadba, Matilda a její zlobidla, atrakce pro děti, koncerty, show, soutěže a spousty dalšího. FriendsFest. Největší rodinný festival. Více na FriendsFest.cz.
8: Hi, I'm Miley Cyrus.
9: Hey, it's Teddy Swims.
10: Sviany k letním zážitkům prostě patří. Čas na tradičně vařené české pivo je i dnes. Sviany, srdeční záležitost.
11: On air.
12: Online.
11: I v aplikaci Radia.cz. Hit Radio.
13: Je 13 hodin, krátké zprávy s Dominikem Šmauzem, dobré odpoledne. Sezóna burčáku je tady, vinaři letos mohli začít hrozny sbírat o trochu dříve než loni, stojí zatím počasí. Pokračuje prezident Svazu vinařů České republiky Martin Chlad.
14: Vliv počasí je samozřejmě dominantní, protože pokud by tomu počasí nepřálo a samozřejmě ta surovina nedozrávala, tak by se nemohla začít sbírat, což v letošním roce maximálně trpíme nedostatkem vláhy, ale rozhodně ne nedostatkem sluníčka, tak opravdu už lidé mohou zavítat primárně teda na Jižní Moravu na burčák.
13: Co se ceny burčáku týče, dražší než loni by být neměl, bude ho ale méně. Svůj nový absolutní teplotní rekord má z letoška 77% dlouhodobě měřících stanic v Česku. Maxima jsou ze 2 vln veder na konci června a z tohoto týdne někde se přepisovala opakovaně. A na závěr ještě, a teď ještě tenis, Nikola Bartuňková v Torontu ve třetím kole skončila. S Američankou Amandou Anisimovou prohrála 1-2 na sety. To Jiří Lehečka na turnaji Masters v Montrealu ve dvou setech porazil Belgičana Alexandra Blokse a postoupil do osmifinále. A teď ještě něco z regionu.
1: Od pondělka musíme počítat s omezeními v areálu nemocnice v Liberci. Výstavba urgentního centra se výrazně dotkne chodců i aut. Uzavřený bude prostor u heliportu. Hlavním vchodem z Husovy ulice se tak dostaneme jenom k chirurgickému pavilonu. Ostatní části areálu nemocnice budou dostupné buď horním vjezdem z Husovy, anebo dvěma vchody z Klášterní ulice.
11: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Radia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Radia.cz.
1: Příjemné počasí na východě Čech pokračuje. Až do večera si budeme užívat slunečnou a maxima kolem 25 stupňů. Zítra bude podobně. V neděli už budou odpolední maxima opět nad 30.
0: Jsem rád, že jste na příjmu. Za pár minut hrajeme tady u nás na Hit Radio dokonalou desítku. Mám pro vás až 10 000 kaček. Hezký pátek, s vámi je Kuba Urban, právě teď taky Miraj a Tenkrát a další velké hity budou pokračovat. Tak dobré odpoledne.

0: My jsme Hit Radio. Máme pro vás samozřejmě velké hity, třeba Of Monsters and Men. Už za chvíli jejich Little Talks a bude toho následovat ještě daleko víc. Ale, hele, když se podíváte do kalendáře, je to jasný, je tam napsaný pátek, jo? A pátek to znamená jediné, než vyrazíte na chalupu, na výlet nebo prostě domů z práce, tak u nás si na tu cestu rovnou můžete vydělat.
1: Dokonalá desítka, 10 otázek, 10 odpovědí a benzín za 10 000 ve tvé nádrži.
0: Je to tak, dokonalá desítka, taky hrajeme s Orlenem. Orlen má přes léto absolutně epické letní slevy na čerpacích stanicích. Třeba efektu natankujete se slevou 1 korunu, a to přímo na litr, a potom třeba prémiovou vervu, klidně i se slevou 2 koruny na litr, jo. Slevy platí s Orlem apkou, a to každé pondělí, anebo když máte tank kartu Easy, kterou vřele doporučuju, tak vám to platí rovnou celé prázdniny. Takže epické letní slevy na Orlenu platí až do konce srpna a každý epický výlet teď v podstatě musí začít na Orlenu, to je jasná věc. Já mám pro vás k dispozici až 10, tak vám to platí rovnou celé prázdniny. Takže epické letní slevy na Orlenu platí až do konce srpna a každý epický výlet teď v podstatě musí začít na Orlenu, to je jasná věc. Já mám pro vás k dispozici až 10 000 korun na benzín a letní

0: komu z vás zavolám. Takže berte telefon, WhatsAppky, SMSky 777-937-777, tam napište chci vyhrát a na někoho z vás se usměje štěstí a za chvíli ho podrobíme jako důkladnému testu. 10 otázek a možnost vyhrát až 10 tisíc. Jste ready? Pojďte na to.
1: Dokonalá desítka. Každý pátek odpoledne na Hit Rádiu až do konce prázdnin. Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen appkou každé pondělí a s tankkartou Easy celé prázdniny. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.

0: pojďme dělat zábavu.
1: Protože si myslím, že pátek patří výhrám, jo? A než vyrazíte na víkend, tak vám dáme šanci vydělat si na cestu, a to rovnou u nás v éteru, u nás na Hit Rádiu. Se mnou ve vysílání je Andrea. Andy, ahoj.
2: Ahoj.
1: Tak, Andrea prozradila, že nepracuje, že to nemá zapotřebí. Ne, je na mateřský. Tak, kolik máte špuntů, Andry?
2: Jedno staršího, tomu je 7 a teďko mám mladší 10měsíční.
1: No výtečně, to znamená, že jako hodně práce, že jo, asi okolo.
2: No, máme baráček, takže i na baráčku a tak.
1: Vždycky je co, jak máte baráček, tak je vždycky co dělat, jo? Zásadně je, jezdíte autem asi, že jo, hodně.
2: Ano, ano, ano.
1: No výtečně, takže benzínek by se hodil, že jo?
2: Určitě, letní
1: ano, letní občerstvení, taky to všechno můžeme zařídit teďkon. Připomínám princip, jo? Je to vlastně velmi, ale velmi jednoduchý. 10 jednoduchých otázek a za každou správnou odpověď vám dám 1000 korun na benzín a občerstvení od Orlenu, jo? Odpovědí od vás bude vždycky číslovka 1 až 10. A v rámci toho jednoho soutěžního kola, tak ta číslovka se nikdy nebude opakovat. Takže když na jednu otázku odpovíte jedničkou, tak už si ji nemusíte pamatovat, už ji nikdy nebudete potřebovat. Tedy alespoň v téhle hře, jo? A žádný číslo se nám tím pádem neopakuje. Máme před sebou 10 tisíc na tank kartu Easy od Orlenu. Takže připravená?
2: Můžem jít na to.
1: Ok, tak se vydejchejte ještě, jako nebojte se. Není to maturita, jo? Je to jednodušší, nebojte se. Tak, jdeme na to. A první soutěžní otázka zní... Kolik stran má běžná hrací kostka?
2: 6.
1: To je správně. Kolik kol má jízdní kolo?
2: 2.
1: To je správně. Kolik očí má běžně kyklop?
2: 1.
1: Ano, správně. Kolik měsíců trvá běžné lidské těhotenství?
2: 9.
1: Ano. Kolik prstů má člověk na jedné ruce?
2: 5.
1: Ano. Kolik mušketýrů je v názvu slavného románu Alexandra Dimase?
2: 3.
1: Naprosto správně. Kolik hráčů je během normální hrací hry na ledě za jedno mužstvo, když nepočítáme brankáře?
2: 4.
1: To je špatně. Moc se omlouvám, protože správná odpověď je 10. Ale Andy! Andy! Vždyť vy jste to zvládla úplně dokonale, ne? Vždyť vy máte krásnejch 6000 korun na tank kartu Easy! To je dobrý,
2: super,
1: ne?
2: Zvládáte. Super, děkujeme.
1: Vy jste přece šikovná, teď vy jste šikovná. No tak krásný, takže moc a moc a moc a gratuluju, protože jste to zvládla úplně bezvadně. Jak se cítíte teďkon?
2: Jste
1: trošku opocená, jo?
2: Jo.
1: Hele, ale 6000 korun na občerstvení a na benzín, to je super.
2: Pecka,
1: jo,
2: pecka.
1: Takže moc a moc gratuluju. Děkuju, ještě mi určitě děkuju. Vydržte na telefonku. Jak to teďka, jak hodláte trávit víkend mimochodem?
2: No, víkend máme grilovačku, uznáme, že hned po neděli právě se to bude hodit, jdeme, jsme z Vysočiny, jdeme do Jeseníku na dovolenou, takže se tohle bude výborně
1: super,
2: hodit.
1: Super, super, naprosto skvěle. Tak moc pozdravuju, ještě mi zůstaňte na telefonku, užijte si to a mějte se fantasticky, jo?
2: Tak díky. Jo, mějte se.
1: Zatím, naschle. Důležitý je, že když jste to třeba nezvládli teďkon, tak nebojte se, až do konce prázdnin to pro vás máme připraveno každý pátek, tak dobře poslouchejte dokonalou desítku, protože ona se zase vrátí sem k nám na Hit Rádio. A kdyby náhodou ne, hele, vždycky můžete vyhrávat na čerpacích stanicích Orlen, protože tam běží epický letní slevy vlastně až do konce prázdnin.
3: Dokonalá desítka. Každý pátek odpoledne na Hit Rádiu až do konce prázdnin. Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen apkou každé pondělí a s tankkartou Easy celé prázdniny. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.

0: dobrou muzikou je to odpoledne přece jenom lepší. Tohle byly Simple Plan a jejich Untitled. No, za pár minut nás čeká třeba Adam Ďurica. To vám můžu slíbit, dáme si jeho mandolínu, stejně tak je v závěsu už připravená Dua Lipa. Ale pozor, my se živě propojíme přímo s Letnou, kde dneska vysíláme živě, a to z příprav koncertu Marka Ztraceného. Další podrobné čerstvé informace a jednoho hvězdného hosta vám můžu slíbit už za chvíli.
1: Říčky v Orlických horách lákají na vychytaný bike park. Počíte tady horská i elektrokola, tříkolky a užijete lanový park. No a vyrazit můžete i do parku na Větvi v Hradci Králové. Děcka vám zmizí v korunách stromů v síťovém bludišti. A sváču neberte, všechno tady je. Ve ski resortu v Peci otestujete běžecké boty a vyrazit můžete i na společný trailový běh. No, sportovní park Pardubice, plný výzev, a dneska poběžíme lávku. Kviz suchou nohou přes Labe, další ročník je tady. Vidíme se tam. Těším se.
2: Nakupujte, ochutnávejte, bavte se, spojte příjemné s příjemným. Futurum Hradec.
3: Tati, můžou v muzeu lítat letadla, jezdit kola a houkat hasiči?
4: Tak to by mohlo jít jedině v Krajském technickém muzeu ve Vysokém Mýtě.
3: Opravdu?
4: No jasně. A ještě se podíváš na slavná auta, hasičské stříkačky nebo nebeskou blechu. A spoustu věcí si můžeš sám vyzkoušet, abys poznal, jak to funguje.
3: Tyjo, to je bezva, tam jedeme.
5: Krajské technické muzeum ve Vysokém Mýtě. Technika, která žije.
6: Nákupy v online shop.cz.
7: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
6: www.onlineshop.cz.
8: Už tam budem?
9: Nech toho.
8: Tady už tam budem?
9: Přestaň. Je mě vedro.
10: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
11: Máte rádi koně? Tak přijďte tuto sobotu do areálu Chov koní dvorka v Radvanicích, kde se koná přehlídka plemenných klisen a hřívat. Čeká vás zajímavý program a bohaté občerstvení. Přehlídka koní již tuto sobotu od 10 hodin v Radvanicích v areálu Chov koní dvorka.
12: Česká turist Trofy Hořice. Evropský šampionát IRRC 3T Sportbike a Supersport, Evropský šampionát ESR Superbike, ale i klasici. Jezdci z 15 států. Neváhejte a přijeďte se podívat. 8. a 9. srpna Česká turist Trofy Hořice. Více na 300zg.cz.
13: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína? Že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
14: Máme ještě jednu jízdu.
15: V areálu Mladé Buky jeden zážitek nestačí. Užijte si nejdelší bobovku v Krkonoších, nové atrakce Hříček Buky i rodinné traily Bike Buky. Naplánujte si výlet na mladebuky.cz.
14: Babuj, hraj se, bajkuj.
15: Areál Mladé Buky. www.mladebuky.cz.
16: Chodíte v létě na ostrov, ale oči a zrak si chraňte. Optika Kateřina Veselá v Trutnově. Nyní 50% sleva na druhé brýle značek Diesel, Converse a také na všechna skla. Platí pro dioptrické i sluneční brýle. Optika Kateřina Veselá na Malém náměstí v Trutnově vedle ekonomky. www.veselaoptika.cz. Od nás lidi prostě vidí.
17: Honzíku, Janičko, jedeme na výlet do Hořic.
18: A dědo, zastavíme se v tom vonavém obchodu.
17: Kubištovy hořické trubičky? To je jasný. Bez těch by to nebyl pořádný výlet. Prodejna je hned u sjezdu z dálnice a jejich dobroty nakupuju i na internetu. e-shop.hořickétrubičky.eu.
18: A budou mít otevřeno.
17: Kubištovy hořické trubičky v Hořicích mají otevřeno denně.
18: Tak jedem! Kubištovy trubičky! Pro děti, babičky i dědečky!
19: Ladíš plavky ke kabelce nebo kabelku k náladě? Svůž si ready vždycky, letně, barevně, stylově. Najdeš na wuch.cz.
20: Hit Radio.
21: Zlepši si náladu.
20: Zlepši si náladu.

0: Zásadní den pro českou hudební historii, to je dnešní pátek 7. srpna, protože Letenská pláň uvidí nevídané. My u toho nesmíme chybět a tak se zase ptáme, jak to vypadá na Letné.
1: Přepojujeme do Prahy na Letenskou pláň. Pláň Marka Stračného. Vítejte na největším koncertě v dějinách Česka.
2: A živě je z Letenské pláně vás opět zdraví Jirka Plnář a v tuto chvíli můj další vzácný host, za mě osobně největší osobnost celého dnešního megakoncertu, Richard Genzer.
3: Tak to děkuju moc, dobrý den, ahoj. Mega osobnost dnešního koncertu je Mise Mára. Já bych to jako za něj dal, ale neznám všechny texty.
2: No, v rámci toho programu tak rozhodně. Já jako musím říct, že za ty roky, co sleduju a spolupracujeme s Markem, tak si nedokážu představit, že vy byste někde chyběl, nebo ty bys.
3: No my jsme jako kamarádi. A já jsem s ním dělal ty tury, vlastně dělal jsem tam na tu písničku, tak se netopil, že jsem takovej vůl, tak jsem předtím učil lidi choreografii, tak oni to asi všichni vědí, co mají rádi Máru. A oni pak večer se mnou tancovali, což bylo strašně fajn, ale tady dneska nejsem. Tady si to opravdu vychutnám a budu jako divák a budu se dívat, jak budu pracovat.
2: Výborně, já jsem myslel, že bude ještě nějaký překvapko, že tě uvidíme na pódiu. Nelákalo by tě takováhle velká stage?
3: Určitě. Já bych tam šel hned. Já jsem opravdu uchyl a mě to baví. Když jsme dělali z Máru na Slávy, tak tam bylo 30 tisíc, teď jsi žil třikrát a já to úplně miluju. Neznám teda všechny osobně, ale opravdu jsem uchyl a miluju.
2: Kdy začala vaše spolupráce s Márou? Jak jste se potkali?
3: My jsme se potkali tak, že jsme se neznali. Protože my jsme mu kdysi s Michalem Sukánkem předávali na Zlatým Slavíkovi talent roku.
2: Ano.
3: To měl jenom jednu písničku. Ztrácí se zbojí pamět. Měl jednu písničku a dostal talenta roku. No a od té doby prostě tak jsme mu to předali a tak se dá říct, že jsem od začátku jeho kariéry, že doby dny bych mu to přidal a šach na něj, to je já smolnej. Takže by to takhle neměl. Ale jako musím říct, že
2: je fér. Je pravda, že vy se znáte už teda extrémně dlouhou dobu. Znáš ho velmi dobře. A tak jaký Mára je? Takhle, když třeba, já nevím, je přísnej?
3: Mára je přísnej na sebe.
2: Okay.
3: Mára je potom přísnej na všecky. Když se přísnej na sebe, že to být přísnej na všecky. Protože já bych přísnej na nikoho nemůžu, že nejsem na sebe. Ale Mára, co si řekl, tak to vždycky on udělal a pustil se do toho. Udělal letní turné, pak udělal, řekl, že udělá Eden, pak že udělá Letnou. Já se jenom bojím, aby neřekl, že udělá koncert na měsíci. Protože bychom museli zavolat Maskovit, aby nám půjčil rakety, protože nevím, jak bychom se tam dostali. Takže takhle on to má. No.
2: Takhle, je pravda, že Masková raketa tam nějaký dva dny zpátky nabourala do měsíce, udělala 17-metrový kráter, takže jestli teoreticky nejsou, prostor tam je.
3: No, jestli nejsou domluvený, jestli už mu tam Musk nestaví amfiteát.
2: To je pravda. Když se tady podíváš na Letenskou pláň a za ty roky, co znáš toho Marka a vidíš, co tady dneska dokázal, tak teď úplně trošku navážno, jaký to je pocit?
3: Je to pocit, takhle, já mu to samozřejmě závidím, protože jsem Čech, to je jedna věc, jo.
2: Amen.
3: Takže já mu to závidím. Teď, jak jsme tady před tím koncertem, tak zatím je tady teda více mobilních toalet než lidí. Ale když se na to podívám, tak je to samozřejmě krásný. Já jsem rád, že tady budu jeden z nich. Já jsem tady byl kdysi na Michael Jacksonovi. Jo, tady byl. Takže to je vlastně, no, takže jsem na něm byl. A takže tady to je druhá vlastně obrovská událost tady na Letní. A jak to musím říct, že to je i pro mě, jako v mém životě, když je mi 60, tak je to opravdu velká událost pro mě.
2: Já předpokládám, že budeš v backstage. Jak se Mára o tebe stará v backstage? Catering dobrý, všechno v pohodě?
3: Já jsem tady byl už před třema dněma, kde jsme se s Márou potkali tady v Dejvicích na snídani. A říkal, přijď se podívat. Tak jsem se přišel podívat. A říká, co si dáš vypít? Já říkám, no to já bych se dal čvičil pivo v tomhle vedru. A on říká, tady není žádný alkohol, tady se nesmí pít. Takže jsem říkal,
2: to je prázdná backstage.
3: Úplně, no jasně, takže tam jsou jenom narvaný. Ne, samozřejmě ty koncert vlastně něco bude, ale byly narvaný lednice jenom neperlivýma vodama.
2: No a obecně, když Mára s váma dělá teď jako i s tebou samozřejmě, ale s dalším týmem, jak se k vám teda jako chová? Stará se o vás dobře? Už jsme se bavili o tom, že je extrémně přísnej, ale můžete i vy mít svůj názor, třeba?
3: Jako můžu, my to máme s Márou, takže my se vidíme na snídani, tady v Dejvicích jsme se jako hodně viděli, protože je to tady kousek. Takže my jsme to měli rozdělený tak, že dvakrát platím já, jednu hor. tak víte, co je to přesně umělec, je to legenda, nemůžete proti tomu nic, ale jako, já si myslím, že se stará o všechny dobře. On je usměvavý, jako je naštvaný někdy, ale spíš jako když se, když někdo nepracuje, když se mu daří, ale jinak je to jako usmívavý kluk, jako no, tak boleť by ne, no.
2: No
3: já uměl to, co on, tak se taky směl. Škoda.
2: Jaký má přístup k fanouškům a k fanenkám?
3: No to je taky teda zvláštní, musím říct, protože co já znám, co já mám tu zkušenost, kdy jsme jezdili ty letní, ty, tak on se opravdu s každým, je to něco jako god, no. On se s každým vyfotí, s každým se podepíše a je tam ještě prostě hodinu a půl po koncertu a tady nevím, jak bude dlouho, tady jestli se začne podepisovat v pátek, tak jestli se podepíše všem, tak se dostane domů, myslím, koncem září.
2: Já už teď chápu, proč se scházíte až na snídani.
3: No, nikdo
2: na něj jako nechce po koncertu čekat.
3: No. Takže takhle to má, no. Takže a on to vždycky měl připravený všechno, měl tam fotostěnu svoji a lidi tam chodili a se všima se to, ale já jsem rád, že u toho budu. No.
2: Dneska se tady reálně píše historie českého showbiznesu, o tom žádná. Co potom?
3: Já nevím, co se myslí potom. Já vůbec nevím. Tam už snad, nevím.
2: Je ten měsíc možná.
3: Možná ten měsíc, anebo že, no, opravdu nevím, nebo že si ty písničky své naučil v maďarštině a udělal to v Budapešti. Ale víte co, ono něco napadne. Ono opravdu něco napadne.
2: Poslední dotaz, kdyby to udělal na měsíci, ty tam poletíš taky za ním?
3: Já bych, počkejte, já mám závratě, takže já bych si musel říct kinedry a vyrazil bych určitě.
2: Moc děkuju za to, že jste si našel čas, nebo že jsi si našel čas, když jsme si potykali. Mým hostem tady v rámci živého vysílání přímo exkluzivně z Letenské pláně na Hit Rádiu byl pan Richard Genzer.
3: Tak se dnes dobře, jsem takovej.
1: Užijte si největší koncert v českých dějinách s Hit Rádiem.

0: dá dneska označit za klasiku. Tohle je Gigi D'Agostino, Another Way. Po 2:45 posloucháte Odpoledne u nás na Hit Radio. Další velké hity tady budou za chvíli. Sabrina Carpenter a její Espresso. Prosím vás, dneska je Mezinárodní den piva. Jo? Nezapomeňte na to, to je oslavný den v podstatě. Takže Mezinárodní den piva dneska. A já myslím, že vy víte, jak to oslavit, jo? Tak, jenomže dneska je ten důvod, proč si zajít do hospůdky. Hit Radio s vámi a další velké hity za okamžik.
1: Dveře. Říká se, že jsou vizitkou domu, ale jsou taky každodenní součástí vašeho života. Proto je důležité, aby fungovaly přesně tak, jak potřebujete. Dveře Valný navrhuje a montuje dveře všech typů. Interiérové, vstupní, bezpečnostní, technické, celoskleněné. Od prvního zaměření až po finální montáž. Ve východních Čechách jsme doma. Stejně jako vaše nové dveře. Dveře Valný. Najdete nás na dveře@valny.cz a v showroomu v Předměřicích.
2: Z chalupy se stal dům, ve kterém dnes bydlíte? Změna rekreačního objektu na rodinný dům má svá pravidla. Černá stavba je riziko, které je třeba eliminovat. Stavby Legal.cz vám zajistí klid a legalizaci stavby na klíč.
3: Kuchyně Hofmann. Když chcete kuchyň, která vám sedne, navrhneme, vyrobíme a namontujeme kuchyně, skříně i další nábytek na míru. Najdete nás v pasáži Magnum v Náchodě. Otevíráme na objednání, abychom se mohli věnovat jenom vám. Kuchyně Hofmann. Váš prodejce spotřebičů Siemens Studio Line. Více na kuchynehofmann.cz.
4: Ahoj kamarádi, já jsem Lev Gustík a zvu vás k nám do Hradce Králové a na Hradecko za letní soutěží.
5: Tak děti, balíme a hurá na Hradecko sbírat razítka s Gustíkem.
4: Gustík, tvůj průvodce na zážitky. Gustík.cz.
6: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii Dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
7: Datart pořádá Maxi Výprodej.
8: Cože? Maxi Výprodej?
7: Ano, Maxi Výprodej za ty nejlepší ceny. Spolehlivě vám bude sloužit tyčový vysavač ETA Sonar Aqua Plus s prodlouženou zárukou za akční cenu.
8: Tak to je další level.
7: Datart, opravdový elektrospecialista.
9: Náš příběh začal v roce 1899. Teď píšeme jeho další kapitolu. Vstupujeme do nové éry s jasnou vizí a novou identitou. Jsme nové FK Pardubice. Pro vás měníme pravidla hry. Budujeme silnější tým. Máme nové občerstvení. Stavíme novou fanzónu. A vstupné nezdražujeme. Zlevňujeme. Více na kopemeproparduváky.cz. Buďte součástí nové éry fotbalu i vy.
10: Léto je tady a s ním je velká příležitost. Letní edice vozů Omoda a Jakeu u Alfin Car. Ušetřete až 150 tisíc korun a odjeďte novým SUV ještě dnes. Vozy jsou skladem a i hned k odběru. Ale pozor, akce platí jen do konce srpna. Navštivte nás v Hradci Králové a Trutnově.
11: Krakonoši, Krakonoši, krakonošské slavnosti do vrchlavy se blíží.
12: Sojko, já vím, a letos vystoupí legendární Jiří Korn, takže žal se odkládá a vy přijďte v sobotu 8. srpna do vrchlavy na náměstí.
11: K tomu spoustu zábavy, program pro děti.
12: A levné vstupenky kupujte na krakonošskéslavnosti.cz.
13: Máte zkušenosti s financemi a chcete vést tým? Město Úpice obsazuje pozici vedoucí finančního odboru. Staňte se součástí moderního městského úřadu a podílejte se na řízení financí města Úpice. Přihlášky posílejte do 17. srpna. Podrobnosti najdete na www.upice.cz.
14: Milujete cyklistiku? Nenechte si ujít Czech Tour. Peloton špičkových profíků projede českou a moravskou krajinou od 13. do 16. srpna. Těšit se můžete na skvělou atmosféru a bohatý doprovodný program. Mrkněte na czechtour.com.
15: Ministerstvo lázeňství varuje. Návštěva Karlových varů může být návyková. Karlovy vary, město zážitků.
16: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.
17: Hit Rádio. Radio.
18: Zlepši si náladu.
17: Zlepši si náladu.

0: hrajeme Leony a přidáme třeba Rudimental anebo taky Linkiny, o kterých bude řeč u nás na Hit Radio, a to i po 14. hodině. Takže dobré odpoledne, samozřejmě velké hity pokračují a my taky víme, co se děje na silnicích.
1: Nejlepší dopravní servis na východě Čech. Dvě auta se srazila ve Vysokém Mýtě u letiště. Projet se kolem toho dá. Za Bílým kostelem nad Nisou směrem k hranicím stále stojí odstavený kamion, tak opatrně. A v Trutnově bude od pondělka uzavřená ulice Tovární. Jezdit budeme podélní po provizorní silnici. Vaše dopravní info nám volejte na 800 1 10 100.
2: Mami, proč máme všechno od Konceptu?
3: To jen se zeptej, tatínka.
4: Detaily. V Konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
5: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
6: Devro. Světový lídr ve výrobě kolagenních střívek s tradicí v Jilemnici. Přidejte se k nám. Hledáme seřizovače a strojníky. Náborový příspěvek 40 000. Stabilní práce, férové odměny, 5 týdnů dovolené, balíček benefitů. Devro. Kde se práce mění v kariéru. Najdete nás na práce-devro.cz.
7: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například krahulík, špekáčkový pikantní točený salám 100 gramů za 11,90. Sun and Sea tuňáka různé druhy za 69,90. A M-ko mysli 500 gramů za 69,90. Až do 11. srpna. Kaufland.
8: Fenomén Šance Liga je zpět.
9: Tady Ondřej Mihálek z Hradce Králové. Čeká nás spousta velkých zápasů, tak u toho buďte s námi.
8: Všechny zápasy fotbalové Šance ligy sledujte exkluzivně na jednom místě. Na Banplay.
10: Hi, this is Ed Sheeran.
11: Hi, this is Madonna.
12: Sviany k letním zážitkům prostě patří. Čas na tradičně vařené české pivo je i dnes. Sviany, srdeční záležitost.
13: On air.
14: Online.
13: I v aplikaci Radia.cz. Hit Radio.
15: Je 14 hodin, krátké zprávy s Dominikem Šmauzem, dobré odpoledne. Při jízdě na paddleboardu by lidé měli vždy používat bezpečnostní popruh, který je spojuje s plavidlem. Když ho člověk nemá, při pádu do vody mu vítr nebo proud může prkno během chvíle odnést daleko mimo dosah. Na důležitost bezpečnostního prvku policisté a záchranáři upozorňují v souvislosti s neštěstím na jezeře Most, kde při úterní bouřce jeden paddleboardista zemřel, po druhém se stále pátrá. Policie obvinila 5 lidí v souvislosti s veřejnou soutěží Správy železnic, a to ze zjednání výhody při zadání zakázky. Podle webu Seznam zprávy a odkryto.cz je mezi obviněnými i bývalý generální ředitel Správy železnic Jiří Svoboda. U něj policie loni našla desítky milionů v hotovosti. Ochránci přírody chtějí zachránit další vzácnou rostlinu. Připravili speciální plán, který má zvýšit její šanci na přežití. Více prozradí mluvčí agentury ochrany přírody a krajiny Karolína Šulová.
16: Vzácná rostlinka hvězdnice alpská, která je památkou na poslední dobu ledovou, nyní dostane speciální péči. Ta má zabránit jejímu vymizení z české přírody. Počítá se s vyřezáváním náletových dřevin, pročištěním skalních štěrbin, kde mladé rostlinky klíčí, i s pravidelným prosvětlováním lokalit.
15: Hvězdnice alpská roste už jen na 3 posledních místech v severních Čechách. A teď ještě něco z regionu.
1: Fotbalisté Hradce Králové si kvůli pohárům odložili ligový zápas se Zbrojovkou. Odvetu 3. předkola Evropské ligy v Istanbulu budou hrát příští týden ve čtvrtek. Hned v neděli pak měli nastoupit v Brně. Místo tohoto termínu nicméně odehrají 4. kolo domácí soutěže až začátkem září, konkrétně ve středu 2.
17: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Radia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Radia.cz.
1: Až do večera bude na východě Čech většinou polojasno a teplota kolem 25 stupňů. I zítra si užijeme hodně slunce a podobné teploty. V neděli k nám do regionu opět dorazí tropy.
0: Tak jo, dobré odpoledne, to páteční i po 14. hodině. S vámi je stále na Hit Radio Kuba Urban a teď taky Shakira. Hit Radio. Pozor, tohle je vzpomínka na rok 2010 na fotbalovou hymnu. Shakira celkem umí fotbalové hymny, takže si dáme Waka Waka a za pár minut Rudimental anebo Linkin Park. A samozřejmě se opět spojíme s Letnou.

Sina Smashing. Tohle jsou Linkyni, vy posloucháte Hit Radio. Dáme si Neila Diamonda za chvíli, anebo taky Eda Sheerana. No a když už jsme u těch Linkin Park, nový dokument se chystá. Kapela oznámila, že celovečerní snímek, který se jmenuje Unsheltered, tak vstoupí do kin po celém světě a to, přátelé, bude to brzo 30. září. Vlastně ten film by měl mapovat ten návrat kapely vlastně po smrti Chestera a taky vznik nové éry, a to v čele se zpěvačkou Emily Armstrong. Je to pravda, trošku znovu zrození Linkin Park, protože oni se obávali těch reakcí a nakonec jako musím říct, že jsou možná ještě v lepší formě a sestavě, než bývali dřív, jo. Dokument prý nabídne dosud nezveřejněné záběry přímo ze studia, zákulisí a taky koncertů, no a současně vyjde také doprovodný živý soundtrack. Takže 30. září, jestli milujete Linkin Park, u tohohle byste rozhodně neměli chybět. Další skvělá muzika, nemenoval jsem Demi Lovato a její Let It Go, tak to je tady právě teď. Let it go.

0: Edem Sheeran Eba. Hit Radio dneska odpoledne a taky s Enrique Iglesiasem, Ebou Farnou a hlavně taky Markem Ztraceným. No jasně, živě se propojíme s Letenskou plání zase za chvíli, krátce po půl třetí. A já mám pro vás pár zásadních jako informací, které byste jako měli vědět, jestli se tam dneska chystáte. Protože na Letenské pláni se dá platit jenom bezhotovostně, jo? Takže v areálu zaplatíte kartou, mobilem, chytrými hodinkami úplně bez problému. Doporučujeme určitě přibalit si, prosím vás, opalovací krém. Svítí tam teda jako sluníčko celkem dost. Pokrývka hlavy se určitě bude hodit. Pláštěnku si myslím, že dneska ani potřebovat nebudete, ale láhev s vodou do půl litru si myslím, že bude úplně ideální. No a v Praze je prý ideální také používat MHD. V okolí Letné nebude možné zaparkovat, ale doprava bude posílená, dokonce speciální tramvajová linka číslo 44 a posíleno by mělo být i metro. No a co se týká té 44, tak je to mimořádná tramvaj, která by měla jezdit každých 5 minut. Počítáte se s tím, že dorazí opravdu tisíce fanoušků, takže velké množství lidí na jednom místě, počítejte s tím a hlavně v areálu bude dostatek vody, rozprašovače i zdravotnická služba, o tom už jste z našeho vysílání slyšeli. Hlavně si to dneska pořádně uslyší. Užijte a bude to skvělý. Takže s Letnou se spojíme zase za 10 minutek.
1: Zkuste si dát minutku klidu. Tak přesně takhle vypadá operativní leasing u Havex Auto. U nás se o auta stará samostatný tým specialistů. Vyřešíme za vás veškeré papírování a navíc měsíční splátka už zahrnuje pojištění, servis i asistenci. Vytvoříme vám nabídku, která odpovídá tomu, jak auto opravdu používáte. Havex Auto. Operativní leasing, který vám uleví od starostí. Sekáš zahradu, chystáš dřevo nebo vyrážíš do lesa? Na vše pro lesáky.cz najdeš techniku Štýl, včetně akutechniky, myslivecké oblečení i výbavu pro profi lesáky. Navštiv nás ve Vrchlabí nebo nakup pohodlně online. Vše pro lesáky.cz.
2: Chcete domov na míru? Nakupujte v Cefiru. Není nadkvalitní spánek. Ale jak si vybrat matraci, na které se nejlépe vyspíte? 22. a 23. června vás zveme do prodejny Cefir v Ústí nad Orlicí na Dny zdravého spánku. Náš odborník vám zdarma pomocí X-senzoru změří rozložení tlaku těla na matraci a snadno tak zjistíte, která je pro vás nejvhodnější. A pozor, po celý týden pro vás máme na vybrané matrace 10% slevu. Více informací na www.cefir.cz.
3: Jen jednou za rok můžete v pravé poledne zažít mši svatou na nejvyšším místě Česka. Pojďte s námi i letos na tradiční svatovavřineckou pouť. Již 10. srpna setkáme se v 8.30 v Peci pod Sněžkou u kaple Panny Marie, kde vás přivítá Krakonoš. www.pecpodsněžkou.cz.
4: Ahoj, tady Jelen. Rádi bychom vás pozvali na náš rodinný festival Jelen Fest. Přijďte si užít pohodové letní odpoledne s programem pro děti i dospělé v sobotu 8. srpna v Brewerových sadech v Kutné Hoře. Těšíme se na vás.
5: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
6: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
7: Sportka Casting na milionáře. Dokážete si představit, co byste dělali, když byste vyhráli milion? Už dnes losujeme ve Sportce 10 zaručených milionářů. Staďte plný tiket a jste ve hře.
8: Hudební léto vrcholí. V sobotu 8. srpna dorazte na Friends Fest do Pardubic. Marpo, David Koller, Dublatanka, k tomu FMX Show, Rodeo, silná atmosféra a celodenní program. To je Friends Fest. Jeden den, jedna vstupenka, tisíce zážitků. Více na friendsfest.cz.
9: Bleskový test. Svědí tě v krku, když slyšíš kytarové solo. Slzíš dojetím, když vidíš namražený orosený půl litr. Diagnóza je jasná. 15. srpna musíš do Dolních Vlčkovic na léto roku. Léčbu před prodejem najdeš na letorocku.cz.

0: vyhrávej muži.
1: Herna u dětka. Máme novinky od Hexo Gaming. Herna u dětka.cz.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.
3: City Lights Run již po třetí v Hradci. Jedinečný závod centrem města. City Lights Run. Běh po trase hradeckého Ironmana. Startuje v sobotu 15. srpna z pěší zóny. Registrace na ironmancheck.com.
4: Nyní je ten správný čas vrátit se domů. Domů do světa Mercedes-Benz. Využijte Welcome Home prémii 100 000 korun na nové rodinné GLB nebo sportovní CLA s benzínovým pohonem. Vyberte si svůj Mercedes-Benz, ve kterém se budete cítit jako doma. Welcome home.
5: Ladíš plavky ke kabelce nebo kabelku k náladě? Svůž si ready vždycky, letně, barevně, stylově. Najdeš na wuch.cz.
6: Hit Radio. Když se probudíte do slunečného rána.

0: Jojo, Eva u nás na Hit Radio, tak stále dobré odpoledne, za pár minut třeba s Jennifer Lopez a Pitbullem, ale přátelé, já jsem to avizoval, no tak nemeškejme a pojďme směr Letná.
1: Přepojujeme do Prahy na Letenskou pláň. Marka Stračného. Vítejte na největším koncertě v dějinách Česka.
2: A živě z Letenské pláně vás opět zdraví Jirka Plnář a také můj další vzácný host. A to je, prosím vás, pěkně dáma, která tady má všechno úplně na starosti. Je to pravá ruka Marka Ztraceného, jeho produkční, mimo jiné, Simona Krajčí. Simčo, ahoj.
3: Ahoj.
2: Jaké to je tady dneska takhle stát po roce a půl dlouhých příprav? A říct si, konečně tady den D.
3: Já se strašně těším, až se brány otevřou. Jsme skoro na chystaní, máme dostatek vody, máme dostatek piva, slunce, pane bože, svítí, ale nesvítí zase tolik, jako bylo před několika dny, takže nám to trošku ta příroda přeje, takže je teplo, ale není vedro a už se hrozně těším, až to vypukne.
2: Tady se budou otevírat brány v půl páté a míří sem několik desítek tisíc lidí. Jak jste připravený? Máme nějaký rady pro všechny, kdo sem teď míří a už nás teď poslouchají v autě, kde mají zaparkovat, kudy se mají přijet a tak dále?
3: No, hlavně řeknu, těšte se.
2: Ano.
3: Šťastnou cestu k nám a nechte prosím auta na ostatních parkovištěch Černák, Zličín, prostě Letňany. Máme posílený metro, jak prostě červenou, tak zelenou a pojďte k nám pěšky, udělejte si krásnou procházku, jsme na Letenské pláni, jsme v centru města i na městí republiky, vás když tak přiveze trošku blíž.
2: Ty jsi zmínila vodu, že je tady dostatek pitné vody. Ano. Já jsem koukal, že vy máte natažený hadice, dokonce i tady na ty nášlapy, kde jsou ty velikánský věže s reprobednama. To je běžný?
3: No tak jsou tam dvě věci. Jedna je zadržet, jakože drží tu díly, věc, aby nespadla. A druhá věc, máme natažený hydrant, protože očekáváme, že nadšení fanoušci nám budou stát u nášlapu. A potřebujeme je zavodnit, když tam budou normálně záchranáři a zdravotníci a budou podávat pití.
2: Ježiš, to je skvělý, to je fantastický. Já koukám, že jako co se týká jídla a pití, tak to jste opravdu nepodcenili. Víme cca, kolik je tady stánků?
3: No já vím, že tady bude odbavovat skoro 600 lidí, takže... Wow. Těžko říct, kolik je tady přesně stánku. Nemám to úplně přespočítaný, ale 600 lidí to bude tady obsluhovat.
2: No. My tady stojíme teď momentálně na jedné z tribun a já se dívám, že tady několik desítek lidí, kteří mají hadr v rukách a utírají všechny ty sedačky. Proč?
3: Protože se tady práší, protože krásně trošku sprchlo, protože tam jsou šmouhy a musíme udělat hezké prostředí.
2: Jasně, to znamená, že do detailu je všechno takhle jako připravené.
3: Snažíme se.
2: Neuvěřitelný. Kolik ty máš dneska zmeškaných hovorů?
3: No zmeškaných, řekla bych vyřešený.
2: Ano.
3: Asi 60, možná 70.
2: To je mazec, to je mazec. Já vím, že ty jsi dáma, která, když prostě řekne, konat se to nebude, tak se to prostě konat nebude dneska. Zároveň, kolik lidí ty tady dnes...
3: Nerozhoduju o tom jenom já sami.
2: Jo, jasně. A kolik lidí ty tady ovládáš dneska?
3: Já bych to otočila, spíš, že neovládám, ale za který neseme s Markem zodpovědnost. A těch určitě je více jak tisíc dneska tady. Wow. Ještě 1500 třeba.
2: Neuvěřitelný, neuvěřitelný. Rok a půl trvaly přípravy. Teď ty poslední dny spíš?
3: Spím?
2: Hezky.
3: Trošku méně, tvrdě, protože je tady krásné slunce už několik dní, ale hrozně si to užívám, protože to je magické místo. Když se prostě jde večer z kanceláře, tak se člověk kouká na Satovickou katedrálu, krásně nasvícenou a jasně. Je to tady boží.
2: Jasně. A tady na Letenské pláni, kolik trávíš času teď v poslední dny?
3: No tak asi 20 hodin denně. Ale neměl by to Marek slyšet.
2: Jasně. S Markem budeme teprve dělat rozhovor, takže slibuju, že mu to určitě neřeknu. Když se takhle podíváš teď momentálně na to, co tady vidíme, je to vlastně stejná otázka, jako jsem měl na Marka. Jsi pyšná teď momentálně na to,
3: já
2: co jste dokázali?
3: Dojata.
2: Jasně.
3: A já jsem byla hrozně dojata, když předevčírem začali hrát reprovedny. To je takový můj moment, že hrajeme, svítíme a že se to brzo stane. No, tak jsem trošku byla oplakaná.
2: Za pár hodin budeme plakat štěstím, protože za pár hodin to dojetí bude obrovitánský a vlastně z vás spadne obrovitánský kámen ze srdce, jak se říká. A pak se to všechno začne sklízet. Jak dlouho to bude trvat?
3: Týden.
2: Týden.
3: Týden budeme uklízet. Nebo deinstalovat, nejenom uklízet. To by znělo jako, že by po nás měl nepořádek, ale my budeme deinstalovat tu krásu.
2: No a pak?
3: A pak budeme vymýšlet, co dá se příště.
2: Rok a půl jste vymýšleli tuhletu obrovitánskou akci a my se těšíme, co přinesete dál. Děkuji. Mým hostem v rámci živého rozhovoru Ocaj z Letenské pláně, kde se koná největší koncert v dějinách českého umělce, který kdy vůbec něco podobného tady udělal v celé České republice, koncert Marka Ztraceného, byla jeho pravá ruka produční Simona Krejči. Ještě jednou děkuju.
3: Děkuju a těšíme se na vás.
1: Užijte si největší koncert v českých dějinách s Hitrádiem. Say low.

0: za mňa, áno, David, Hit Radio s vami a s Miley Cyrus za pár minutek. Nebo taky Disturbed, to vám budeme hrát až do té 15. hodiny. No a pak už na vás čeká vaše odpolední show. To znamená, že dobře poslouchejte, užívejte a hlavně pátek, jo? Pátek. Je několik důvodů k radosti, ať už pátek, začínající dovolená, Mezinárodní den piva, koncert Marka Ztraceného. Hele, na ten dnešní 7. srpen toho připadlo víc než dost. Vyberte si některou z těchto činností a rovnou to můžete oslavit, jo? Zvládněte víkend, nejlépe samozřejmě, pokud se vám nic nestane, jo? A sejdeme si zase na Hit Radio. Kuba Urban se s vámi loučí a zdar, zas někdy.
1: Baví vás obchod auta a kontakt se zákazníky? Olfincar hledá prodejce nových i ojetých vozů do Hradce Králové, Trutnova a Choustníkova Hradiště. Máte zkušenosti s vedením a hledáte výzvu? V Hradci Králové obsazujeme pozice vedoucích prodeje značek Xpeng a Volkswagen. Přidejte se k Olfincar. Více na olfincar.cz/kariéra.
2: Dobrý den, jmenuji se Ivan Vodochodský a o vaření toho vím opravdu hodně. A taky vím, kde si můžete pořídit nejkvalitnější kuchyň přímo od výrobce až o 50% levněji než u nás. Jedině v XXL kuchyních v Kudově Zdroji. Jsou vám tam k dispozici 6 dní v týdnu. XXL.kuchyně.cz.
3: Mami, tati, pojďme do nového rodinného parku Podhoura u Chrudimi. Je tam 3D bludiště v korunách stromu, spousta překážek a super tobogán. Zvládne to i 3letá ségra. Budeme si hrát v lese, bude to fakt pecka. Více na vlesychrudim.cz anebo Facebooku Rekreační lesy Podhoura.
4: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například maso Příbram, Vysočina 700 gramů za 96,90. Zátkovy vaječné těstoviny různé druhy 500 gramů za 21,90. A Lay's chipsy různé druhy za 39,90. Až do 11. srpna. Kaufland.
5: Pohoda, klídek, tabáček a gorilí čumáček. Ahoj, tady je Michal Malátný z kapely Činasky. Jestli máš rád gorilu,

0: kávu a zachraň gorilu na www.kavagorila.cz.
1: A nyní výjimečná káva Mountain Gorilla Coffee s výjimečnou slevou 20% a možností získat gorilí hrnek jako dárek. Kupuj teď na kavagorila.cz.
2: Slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
3: City Lights Run již po třetím Hradci. Jedinečný závod centrem města. City Lights Run. Běh po trase hradeckého Ironmana. Startuje v sobotu 15. srpna z pěší zóny. Registrace na ironmancheck.com.
4: Svěží vítr v kategorii SUV. Zcela nová Kia Seltos zaujme designem, ohromí výbavou a překvapí cenou. Prostorné SUV s možností pohonu 4x4 pořídíte již od 654 980 korun včetně DPH. Navštivte showroom Kia Olfin Car v Trutnově a seznamte se s novinkou osobně. Těšíme se na vás.
5: Tlapky připravit a hurá do kina. Už od 6. srpna v něm bude dovádět Tlapková patrola.
6: Tohle je boží.
5: A taky se tu objeví dinosauři, takže se připravte na to, že tohle bude hodně velký.
6: Ať tady číhá cokoliv, jsme vybaveni.
5: Tlapková patrola, dinosauří film. Ve vašem Cinestaru od 6. srpna.
7: Jezdíte rádi na kole? Tak to je pecka.
8: Ne, to je cyklopecka.
7: Vyražte sami anebo s celou rodinou na ty nejhezčí trasy po Pardubickém kraji.
8: Cyklopecky.info.
7: Vyberte si z 15 dokonale připravených okruhů různých obtížností, které vás provedou po zajímavostech Pardubického kraje.
8: A klidně vezměte děti i babičku s dědou.
7: Cyklopecky.info.
8: Pozor, do konce září soutěžíme o horské kolo a spousty pobytů.
7: Tak do toho šlápněte na cyklopecky.info. Info. Nákupy v online shop.cz.
9: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
7: www.onlineshop.cz.
10: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
11: Zlepši si náladu.
10: Zlepši si náladu.

0: Nejlepší dopravní servis na východě Čech, na Hitrádiu Černá Hora. Aktuálně si dejte pozor třeba jenom na dálnici D11. Hlásili jste nám před sjezdem ke kruhovému objezdu za Jaroměří, kdo jedete směrem od Prahy, kde se tvoří asi 2-kilometrová kolona, takže taková klasika v tomhle místě. Jinak při pátečním odpolední nic dalšího nehlásíte, tak přejeme dobrý dojezd, ať míříte kamkoliv, a vaše dopravní info volejte na 800 110 100.
1: Výprodej skladů osobních i užitkových vozů Volkswagen za zvýhodněné ceny u Olfinkár. I hned k odběru v Hradci Králové a Trutnově. Olfinkár.cz.
2: Dobrošov. Dělostřelecká tvrz, která nedostala šanci bojovat. Prožijte jedno z nejtemnějších období naší historie. 3 objekty, 2 prohlídkové okruhy ve 40-metrové hloubce a virtuální realita.
1: Více na pevnost@dobrošov.cz.
3: Vydejte se na hrady a zámky Královéhradeckého kraje a soutěžte o poklad. Stačí navštívit 2 zapojené objekty, nazbírat 2 QR kódy a jste ve hře o ceny. Soutěž probíhá do 30. září 2026. Více na stezkahraduazamku.cz/soutěž.
4: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
5: S chytrým oblečením Citizen zvládnete nástrahy městské džungle v každé vteřině. Citizen, oblečení, kterému můžete věřit.
6: Rádia.cz. Hit Radio Černá Hora.
7: Je 15 hodin, krátké zprávy a David Račák. V jeho východních Čechách díky nedávným srážkám pominulo riziko požárů a na jihu Moravy se snížilo z vysokého na nízký. Na většině území Česka ale nebezpečí vzniku a šíření požárů kvůli přetrvávajícímu suchu dál hrozí. Není vyloučeno, že se situace s novým týdnem zase změní. V Karlových Varech přibude 83 nových zahrádek. Ty vzniknou na Zlatém kopečku v ideální lokalitě pro zahradničení i odpočinek. Obyvatelé si tam mohou kus půdy koupit nebo pronajmout. Více dodá mluvčí města Hana Kyselá.
8: Z celkového počtu je 45 zahrad určeno k pronájmu a 38 zahrad bude nabídnuto k prodeji. O pronájem i koupy mohou žádat fyzické osoby s trvalým pobytem v Karlových Varech. Každý žadatel může získat pouze jednu zahrádku a pokud se o některou zahrádku přihlásí více zájemců, rozhodne výběrové řízení.
7: Žádosti je možné podávat do 31. srpna a to pouze osobně přes podatelnu magistrátu města. Saudská Arábie, Turecko a Pákistán dnes v saudském hlavním městě Riádu podepsali obranou dohodu. Píše to agentura Reuters. Dohoda by měla prohloubit spolupráci mezi těmito třemi regionálními mocnostmi v době rostoucích obav o bezpečnost v regionu. No a Jiří Lehečka si zahraje na tenisovém turnaji Masters v Montrealu osmifinále. Postup slavil po vítězství 6-3 a 6-4 nad Belgičanem Alexanderem Bloxem, kterému nenabídl jediný breakball. Příštím soupeřem 12. z tého hráči žebříčku bude světová 15. Španěl Rafael Fodar.
9: A pojďme na počasí. Venku konečně velmi příjemně. Aktuálně maxima u 27 stupňů Celsia. Oproti předchozím dnům velká úleva, věřím, pro nás, pro všechny. No a víkend se ponese v podobném duchu jako dnešek. Takže okolo 27 stupňů v maximech a sluníčko.
0: A 40 teda už nepřijdou.
9: No to až třeba za týden.
6: Hit Radio Černá Hora.
0: Lucka Eisenreichová, Ondra Novotný s vámi v pátek odpoledne. Hezké odpoledne.
9: Krásné odpoledne, zdravíme. No a budeme pro vás už za chviličku mít takový regionální typ z Pardubic. Je tam jeden umělec, který tak jako velmi originálně záplatuje chodníky a kdybyste chtěli, tak se budete moct dokonce dneska i předat.
0: Tak

0: Tady je Hitrádio Černá Hora, parádní páteční odpoledne, přeje Ondra a Lucka.
1: Dneska, už dneska je ten den, Marek Ztracený a jeho největší koncert, vlastně vůbec největší chystaný koncert českého interpreta tady u nás v republice. Letenská pláň už se připravuje, už je tam vlastně nachystaná, my vám pravidelně přinášíme informace z místa a jen jsme vám chtěli říct, jestli se tam chystáte a nechcete, abyste se zbytečně dozvěděli předčasně něco o této chystané show, tak moc neprojíždějte sociální sítě, protože jako už se tam trošku, už tam jsou spoilery.
0: Nějaký šmejdi to včera natočili, když jsi to celý jako zkoušel. A takhle jsou to vlastně fakt velký věci, tak se po těch sociálních sítích dneska moc nekoukejte, ať si fakt neskazíte tu vlastní radost. Marka jsme měli u mikrofonu Hitrádia Černá Hora dneska krátce po 11. hodině a on říkal, že nebyl vůbec takhle, jsou to vlastně fakt velký věci, tak se po těch sociálních sítích dneska moc nekoukejte, ať si fakt neskazíte tu vlastní radost. Marka jsme měli u mikrofonu Hitrádia Černá Hora dneska krátce po 11. hodině a on říkal, že nebyl vůbec nervózní, jenom šel ráno v trnkách vyhodit něco do popelnice.

0: parádní pátek do východních Čech s datem 7. srpna.
1: A pojďme do slíbených Pardubic. My jsme vás lákali, že kdybyste chtěli, kdybyste měli málo práce, tak můžete do Pardubic a pomoct tam jednomu místnímu umělci. Matěj Krajíček se jmenuje, mladý Pardubák, který opravuje chodníky tím, že vytváří mozaiky. Aha. Jo, normálně nejdřív je jako prostě trošku zaplácá nějakým, nevím, nějakým materiálem, betonem, pracovně.
0: Žvejkačkou.
1: A pak, tak, žvejkačkou a pak tam udělá krásnou, ale fakt krásnou mozaiku, jako umělecký dílo na chodníku v Pardubicích. Trošku dává najevo, že to město by jako mohlo s tím něco asi udělat.
0: Já jsem zrovna chtěl říct, to je takový ten provokativní umělec trošku, ne?
1: Jako... Ono to tady před pár lety bylo i v Hradci Králové, něco na ten způsob, já nevím, jestli si třeba vzpomínáte.
0: Jak se zasazovalo něco, ne?
1: No, na náměstí vlastně byly obrovské díry, tak chodili lidi a zasazovali kytičky. Já jsem teda taky jednu zasadila.
0: Počkej, ale v Pardubicích... To je teda jako kolektivní práce dneska, jo?
1: Ano, no, jako může být, jo. Prostě včera jsem viděla na sociálních sítích, že tady Matěj, ten umělec, dával takovou výzvu, kdybyste někdo chtěl jako pomoct, tak je dneska Bubeníkovy sady.
0: To je za akvacentrem v Pardubicích.
1: Za akvacentrem tam z boku, tak tam opravuje jeden chodníček, dělá tam prý až do dnešního večera mozaiku. Pak se můžete přidat?
0: Tak se stavte.
2: Dveře. Říká se, že jsou vizitkou domu, ale jsou taky každodenní součástí vašeho života. Proto je důležité, aby fungovaly přesně tak, jak potřebujete. Dveře Valný navrhuje a montuje dveře všech typů. Interiérové, vstupní, bezpečnostní, technické, celoskleněné. Od prvního zaměření...

0: po finální montáž. Ve východních Čechách jsme doma. Stejně jako vaše nové dveře. Dveře Valný. Najdete nás na dveře-valný.cz a v showroomu v Předměřicích.
1: Když jde o podlahu, nechte to na odbornících. Labík průmyslové podlahy. Připravíme rozpočet a provedeme rychlou realizaci za férovou cenu. Od epoxidů přes polyuretan až po interiérové cementové stěrky. Nyní vám navíc nabízíme regenerační polyuretanový izolační nástřik na střechy, který prodlouží životnost vaší střechy až o 25 let. www.labik-podlahy.cz.
2: Co má podle tebe mít auto, které je po všech stránkách super?
3: Mělo by to být pěkné SUV s úsporným hybridním pohonem a hodně férovou cenou. Jo, a ve výbavě nesmí chybět tažné, vyhřívaný volant, parkovací kamera a samozřejmě ještě variabilní kufr, aby zvládlo každodenní výzvy. Moje i tvoje.
2: Tak z toho mi vychází Ford Kuga v akční verzi Top Edition za 759 900 korun, tedy s úsporou 50 000. Řekněte si o nabídku na Ford.cz.
4: Zažijte něco nového. Polabské muzeum má pro vás tipy na výlety nejen s dětmi. Polabské muzeum Poděbrady. Skanzen v Přerově nad Labem. Památník krále Jiřího z Poděbrad. Muzeum Bedřicha Hrozného v Lysé nad Labem. Hrabalova chata v Kersku. Vlastivědné muzeum Nymburk. Polabskemuzeum.cz.
5: Lidová řemesla Kohoutov. Obec Kohoutov vás srdečně zve na 32. jarmark lidových řemesel. V sobotu 8. srpna od 9 do 17 hodin. Těšit se můžete na historický trh s řemeslnými stánky, ukázky jednotlivých řemesel, bohatý doprovodný program plný hudebních vystoupení, zábavu pro děti i dospělé. Přijďte si užít do Kohoutova den plný zábavy a lidových řemesel. Další informace a program na řemeslakohoutov.cz. Těšíme se na vás!

0: sociálních sítích. Kelts Kános 2026 opět ve vysokém nad jezerou.
1: Jídelno, pestrý výběr kvalitních a cenově dostupných jídel v Plaze v centru Liberce. Jídla i sebou. Jídelno, od pondělí do neděle.
2: Kámo, já už to nevydržím.
3: Kámo, ten je velký.
2: Kluci mají větší, za to ten tvůj je malej.
3: Dík, fakt, kámoš.
4: Na velikosti pohledávky nezáleží. E-pohledávky.cz ji vyřeší rychle, spolehlivě a kompletně online. Neriskujete ani korunu. Bez jakýchkoliv poplatků předem, s garancí, že platíte až ve chvíli, kdy máte peníze bezpečně na svém účtu. Stačí jen nahrát podklady k pohledávce na e-pohledávky.cz.
5: V areálu Mladé Buky jeden zážitek nestačí. Užijte si nejdelší bobovku v Krkonoších, nové atrakce Hříček Buky i rodinné traily Bike Buky. Naplánujte si výlet na mladebuky.cz.
6: Bobuj, raj si, bajkuj.
5: Areál Mladé Buky. www.mladebuky.cz.
7: Sedíš celý den na přepážce a vracíš se domů otrávený a bez nálady. Potřebuješ změnu, ale nevíš, kde práci hledat? Láká tě kreativní a cool práce v superkolektivu? Tak zahoď razítko a pojď s námi prodávat rádio a žít nový život. Nechceme CVčko, prostě o sobě napiš pár vět, proč bychom měli vybrat právě tebe. Tvůj nový job na tebe čeká právě teď na radiohouse.cz.
8: Ladíš plavky ke kabelce nebo kabelku k náladě? Svůž si ready vždycky, letně, barevně, stylově. Najdeš na wuch.cz.
9: Hit Radio.
10: Zlepši si náladu.
9: Zlepši si náladu.

0: koncert Marka Ztraceného na pražskou Letnou.
1: Přepojujeme do Prahy na Letenskou pláň. Pláň Marka Ztraceného. Vítejte na největším koncertě v dějinách Česka.
2: A živě z Letenské pláně vás opět zdraví Jirka Pelnář a vedle mě je můj další host a je to, pozor, šéf záchranky a konkrétně také i majitel soukromé sanity Jakub Hubálek. Kubo, dobrý den.
3: Zdravím, dobrý den.
2: Dneska tady bude 60 až 70 tisíc lidí. To je 60 až 70 tisíc potenciálních pacientů. Tak jak vy jste připraveni?
3: Dobrý názor, takže s názorem z rádia, my to vnímáme, že kdo tam bude mít. No, samozřejmě jsme připraveni, konkrétně pro nás to není nikterak, bych to řekl, překvapivé, protože koncert Marka Ztraceného už děláme po několikáté a zabýváme se i více jakoby koncerty, takže tenhle ten počet lidí pro nás není tak, aby nás zaskočil, si dovolím říct, ale jinak jako bude tady celkem přes 70 zdravotníků na 4 stanovištích, jsme plně připraveni, je tady 7 plně vybavených sanitních vozidel i z lékaři, takže dle mého názoru jsme na tom pracovali dlouho a jsme připraveni dobře a správně.
2: A jste připraveni úplně na všechno, jo? Protože často to vidíme na koncertech Marka Ztraceného, že děvčata omdlévají, většinou v těch prvních řadách, tak upřímně řečeno, jak dlouho trvá, než se tam dostanete vlastně jako do té první řady?
3: Souhlasím, že zrovna typ koncertu Marka patří mezi ty, kde více zabýváme tím dámským publikem.
2: Ano.
3: To je pravda, ale jsme připraveni konkrétně vlastně na každé straně pódia, my tomu říkáme stage left, stage right, jsou připravena zdravotnická stanoviště, kam zdravotníci, kteří jsou přítomní v obou dvou nášlapek, se znamená hned pod pódiem a zatím ty případné omdlelé dámy i pány přesuneme na stanoviště, kde se o ně zdravotníci postarají a případně hned za stage stojí plně vybavené sanitní vozy, čímž odpovídám na vaši první otázku, jestli jsme na všechno připraveni. Ano, jsou tady vozy neodkladné péče, takzvaně, co znamená, že jsou to vozy jako záchranné služby, které mají veškeré potřebné vybavení.
2: To znamená, že defibrilátor nechybí, prostě úplně všechno. Kdyby
3: ano, samozřejmě. Byť je to soukromý subjekt, tak ty vozy musí být podle legislativy vybaveny stejně jako vozy záchranné služby, to znamená ty žluté, co známe.
2: My, když jsme se dívali na sociální sítě, tak jsme viděli, že se míří i dámy, které jsou v očekávání, tak kdyby tady náhodou došlo k tomu, že by tady bylo o jednoho fanouška nebo faninku najednou navíc, tak i na to jste připravený.
3: Ano, může vyznít vtipně, když řekneme, že jsme připraveni na vše, ale povinnou výbavou sanitních vozidel je porodnická sada, takže ano, jsme připraveni i na to, že by nás bylo jednoho víc, samozřejmě radši bychom to stihli do specializovaného zařízení.
2: No hlavně by neměl vstupenku koupenou, takže...
3: Ano, ano, pravda.
2: Co se nejčastěji stává z vašeho pohledu právě na takovýhle koncertech?
3: Tak celkově na těch koncertech je to samozřejmě jakýsi kolapsový stav, kdy ty lidi omdlívají. Dneska je to kohort očekáváno, protože to počasí samozřejmě je dost teplé. Je sice míň stupňů, než bylo v minulých dnech, ale jsme venku na výhni a ten podkladový materiál je opravdu velmi teplý, takže nejvíc očekáváme tu dehydrataci, protože většina těch návštěvníků už si nechce jít stopnout na tu frontu na vodu, stojí na tom svém místě, aby viděli nejlépe na toho svého miláčka a pak i když skončí u nás, takže samozřejmě nejčastěji kolapsy, dehydratace a tak dále. Ale snažíme se všechny vyřešit tak, aby jsme jim dali hroznový tok glukofur, když není potřebný zásadní sílu a jdou zpátky si koncert užít, aby jsme je nemuseli mít na zdravotnických stanovištích.
2: Co se týká té pitné vody, je tady nějaká novinka, je tady něco výjimečného na Letenské pláni?
3: Ano, správně jste to odhalil. Na většině koncertech si musíme vodu dovážet z vodních zdrojů, z cisteren a tak dále. Tady se nám s produkcí díky domluvě dopředu podařilo dohodnout, že vlastně je pitná voda v hadicích rozvedená přímo do nášlapů, takže na 4 místech máme tekoucí vodu, kterou je možné rovnou zásobovat ty nášlapy, kelínky, roznášet, kdy máme na takový speciální roznašeče, takže odpadá těžké tahání barelů s vodou, kdy ta voda je zahřátá a tak dále. Tohle musím říct, že konkrétně v tomhle areálu je velký pomocník a dalo by si říct, že to je takovým průkopnická novinka.
2: A v krátkosti úplně na závěr, ty jsme na Letenské pláni, kde se píše česká hudební historie. Je to pro vás poprvé, co jste tady na Letenské pláni v rámci nějaké akce?
3: I pro mě je to deželý konkrétně, když jsem tak starý kolem 50, tak jsem tady zažil jako první pracovně koncert Michaela Jacksona, který i Marek hodněkrát zmiňoval. To jsem tady teda byl ještě za kolegy hasiče a posléze s firmou jsme tady dělali ten taky několikrát zmiňoval pozvání legendární koncert Rolling Stones a ten už jsme teda zabezpečovali s naší firmou.
2: To znamená, že pro vás je to dneska hat-trick, tak já vám budu držet palce. Hlavní je, ať je všechno v klidu a ve zdraví.
3: Taky se to budeme přát, ale jsme připraveni na všechno. Děkuji.
2: Mým hostem byl pan Jakub Hubálek, šéf záchranky a majitel soukromé sanity SOSAR. Díky moc.
3: Děkuji.
1: Užijte si největší koncert v českých dějinách s Hitrádiem.

0: černá hola.
1: Hora, to je.
0: Hola.
1: Vánoce volaj. Ne, ale počkat, bacha, jo. 7. srpna a v obchodech už se objevují vánoční ozdoby.
0: My jsme se tady o tom teďka s Luckou mimo éter bavili.
1: Není to už moc.
0: Mě to úplně rozsekalo, až jsem zapomněl, jak se jmenujeme skoro. Nebudeme ten obchod jmenovat, ale skutečně už jsme oba dva viděli vánoční ozdoby, možná jste je taky zahlédli. Hele, jako je to všechno posunutý.
1: Ale jako to srpen ještě je pořád léto, jo. Je to, jako za mě opravdu už trošku jako hodně zahranou, že v srpnu už řešíme Vánoce, ale tak zase jako jestli to je v akci, jo, tak kdo myslí dopředu, tak prostě...
0: Promiň, nedá se nic dělat. Já už musím i playlist změnit, přece jenom už jakoby... Už nás to tlačí, to tady za chviličku bude. Či Chris Ria, to mám rád.
1: To jo. Představte si zasněžená krajina.
0: Ježíš, to je parádní takhle, jakoby...
1: Horká čokoláda, za okny sněží.
0: A v kalendáři 7. srpen.
2: Česká turist Trofy Hořice, evropský šampionát IRRC tříd Sportbike a Supersport, evropský šampionát ESR Superbike, ale i klasici. Jezdci z 15 států. Neváhejte a přijeďte se podívat. 8. a 9. srpna Česká turist Trofy Hořice. Více na 300zg.cz.
3: Maxi, ty hmoždinky nebudeš potřebovat. Tady máš Patex One for All. Žádné vrtání, prostě to přilepíš.
4: Baru, ty jsi hlavička.
3: Zastavte se v Baumaxu. Lepidlo Patex One for All nyní pořídíte jen za 140 korun. Akce platí do konce srpna.
4: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
5: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
4: No včera bylo pozdě.
6: Naštěstí je tu online textil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Online textil.cz. Nakupte jednoduše online.
7: Ahoj kamarádi, já jsem Lev Gustík a zvu vás k nám do Hradce Králové a na Hradecko za letní soutěží.
8: Tak děti, balíme a hurá na Hradecko sbírat razítka s Gustíkem.
7: Gustík, tvůj průvodce na zážitky. Gustík.cz.
9: Ahoj, jmenuji se Huko a jsem krytolebec. Pocházím z Prvohor. Navštivte mě v Paleoparku Balka u Nové Paky. V Paleoparku Balka si zkusíte práci geologa, paleontologa, hledače drahokamů nebo se vyfotíte s hlavou tyrannosaura. A stáhněte si moje aplikaci Po stopách krytolebce Huga. Bude vás bavit. Těším se v Paleoparku Balka u Nové Paky. Váš Hugo.
10: Máte rádi koně? Tak přijďte tuto sobotu do areálu Chov koní dvorka v Radvanicích, kde se koná přehlídka plemenných klisen a hřívat. Čeká vás zajímavý program a bohaté občerstvení. Přehlídka koní již tuto sobotu od 10 hodin v Radvanicích v areálu Chov koní dvorka.
11: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
12: Co třeba na delfíny?
11: Do zoo?
12: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
11: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
12: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
13: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
14: Honzíku, Janičko, jedeme na výlet do Hořic.
15: Hurá! A dědo, zastavíme se v tom vonavém obchodu?
14: Kubiščkovy hořické trubičky? To je jasný. Bez těch by to nebyl pořádný výlet. Prodejna je hned u sjezdu z dálnice a jejich dobroty nakupuju i na internetu. e-shop.hořickétrubičky.eu.
15: A budu mít otevřeno?
14: Kubiščkovy hořické trubičky v Hořicích mají otevřeno denně.
15: Tak jedem! Kubiščkovy trubičky! Pro děti, babičky i dědo.
16: Tak co, Klára?
17: Kámo, vadí, že je malej.
16: Malej? A řešíš to nějak?
17: Ne, na to je moc malej.
16: Kámo, dneska už vyřešíš i ten nejmenší.
18: Na velikosti pohledávky nezáleží. ePohledávky.cz ji vyřeší rychle, spolehlivě a kompletně online. Neriskujete ani korunu. Bez jakýchkoliv poplatků předem, s garancí, že platíte až ve chvíli, kdy máte peníze bezpečně na svém účtu. Stačí jen nahrát podklady k pohledávce na ePohledávky.cz.
19: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma s věrným a užitečným parťákem. Seznam najdu tam, co neznám.

0: pojďme se podívat také na východočeské silnice. Espresso macchiato. Nejlepší dopravní servis na východě Čech na Hitrádiu Černá Hora. Hradec Králové hlásí nehodu v ulici Milady Horákové. Jsou tady v sobě dvě osobní auta, počítejte s omezením. Dneska taky omezení na trase s Chrudimi do Ždírce nad Doubravou před Drahoticemi. Je tady tedy omezení a asi 2kilometrová kolona aktuálně, jo? Tak buďte pozorní. A ještě taky na dálnici D11 před sjezdem ke kruhovému objezdu za Jaroměří směrem od Prahy. Na náchod se vytvořila 2kilometrová kolona. I tady tedy s menším zdržením. No, co s menším, možná i trošku s větším. Vaše dopravní info volejte na 800 1 10 100.
1: Mami, proč máme všechno od konceptu?
2: To jen se zeptej tatínka.
3: Detaily v konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
4: Koncept chytře vymyšleno pro život.
5: Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Verbu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen appkou každé pondělí a s tankkartou Easy každý den. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.
6: Léto je tady a s ním je velká příležitost. Letní edice vozů Omoda a Jakeu u Olfinkár. Ušetřete až 150 tisíc korun a odjeďte novým SUV ještě dnes. Vozy jsou skladem a i hned k odběru. Ale pozor, akce platí jen do konce srpna. Navštivte nás v Hradci Králové a Trutnově.
7: Chodíte v letě na ostro, ale oči a zrak si chraňte. Optika Kateřina Veselá v Trutnově. Nyní 50% sleva na druhé brýle značek Diesel, Converse a také na všechna skla. Platí pro dioptrické i sluneční brýle. Optika Kateřina Veselá na Malém náměstí v Trutnově vedle ekonomky. www.veselaoptika.cz. Od nás lidi prostě vidí.
8: S chytrým oblečením Citizen zvládnete nástrahy městské džungle v každé vteřině. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
9: On air.
10: Online.
9: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Černá Hora.
11: Je 16 hodin, krátké zprávy a David Račák. Policisté z organizovaného zločinu obvinili 5 lidí ze zjednání výhody při zadání veřejné zakázky vypsané Správou železnic. Informovali o tom Seznam zprávy. Podle nich je mezi obviněnými i bývalý generální ředitel Jiří Svoboda. Zásobníky plynu v Evropské unii jsou nejméně naplněné za posledních skoro 20 let. Pokud konflikt na Blízkém východě neustane, hrozí zdražování plynu i českým domácnostem. Co dělat, poradí ekonom Lukáš Kovanda.
12: Lidé by měli situaci bedlivě sledovat a pokud se rozhodují, zda třeba fixovat či nefixovat, tak může být prozíravé nyní tedy si zafixovat tu cenu, dokud ještě nedochází k navýšení cen vlivem kritické situace na trhu s plynem.
11: Důležité je tedy sledovat vývoj na světovém trhu, aby se lidé vyvarovali zbytečným přeplatkům. Maroko je připraveno spolupracovat se Španělskem a dalšími evropskými zeměmi při identifikaci nezletilých migrantů bez doprovodu za účelem jejich návratu. Podle Madridu proniklo minulý týden ilegálně z Maroka do španělské Seuty v severní Africe 72 tisíc lidí. Mezi nimiž je i řada nezletilých. No a dnešní předehrávka mezi Zbrojovkou Brno a Libercem otevře program třetího kola první fotbalové ligy. Jihomoravský nováček soutěže chce udržet neporazitelnost v sezóně a po Spartě a Plzni obrat o body i dalšího adepta na účast v pohárech. Slovan se pokusí odčinit domácí prohru s Teplicemi.
13: A pojďme zkontrolovat počasí, tak asi nemusím říkat, vidíte sami, že je nádherně, svítí sluníčko, krásný letní den, maximální teploty máme u 27 stupňů, no a velmi podobné to bude i zítra, takže pokud si děláte plány na víkend, tak můžete počítat s letním počasím.
9: Hit Radio Černá Hora.
0: A to je fajn, takhle před víkendem počítat s letním počasím.
13: Lepší a tak mohlo by pršet, nebude.
0: Ne, ale já jsem to už říkal několikrát, konečně příjemný léto. Teploty
13: konečně,
0: kolem 30,
13: konečně se tolik nepotíme a i v noci se vyspíme konečně.
0: Říká ta, která má klimatizaci. Provokatér. Tady je Hit Radio Černá Hora, Lucka Eisenreichová, Ondra Novotný s vámi dneska, pátek od

0: to, že je pátek, tak mu to zpívá docela hezky. Ray Dalton na Hit Radio Černá Hora.
1: Představte si kontaktní čočky s kamerou.
2: Jo?
1: Společnost Sony se teďka patentovala právě kontaktní čočky se zabudovanou kamerou. Takže vlastně doma, jestli nasadíš kontaktní čočky a nikdo nevidí, že je nahráváš celou dobu. To mi přijde úplně jak z nějakého sci-fi filmu, jo? Takový ty, co se do budoucna stane a předvídání vlastně toho, jak se dá zneužít, jo? Že třeba, jak mě hnedka napadlo, tak teďka, kdybych měla tyhle kontaktní čočky, jo, tak bych si nahrála prostě s manželem tu naši nějakou hádku, až se budeme o něčem dohadovat.
0: Já už jsem se lekco.
1: A přesně, tak to jsem nemyslela. To bych mu radši vyšťourla ty oči. Nemáš tam tu čočku, to nemůžeš nahrávat tohle. Nemyslela jsem, že bych věděla, jako, že mám tu pravdu já, jo, a měla bych to nahraný.
0: Klasické ženské pohled, no prostě. Já bych třeba si natočil hezký auto, jak jede po ulici. Říká, hele, to byl 4 liter.

0: Noční hřích? No tak to ještě ne, teprve čtvrt na pět odpoledne, tady je Hit Radio Černá Hora. Jsme vám říkali strašnou věc, že už jsme viděli s Ludkou normálně v obchodech vánoční výzdobu, respektive jako k prodeji.
1: Ano, že už prostě prodávají vánoční ozdobičky v srpnu.
0: Blázni, takhle jsme si klepali na hlavu, na čelo.
1: No ale přišla nám reakce právě a to je hrozně hezký, jo, že jste nám zareagovali.
0: Sovča napsala, ahoj, my jsme viděli v obchodech už taky halloweenskou výzdobu, halloweenskou.
1: Halloweenskou, no tak, ale bacha jo, mně se stalo k tomu Halloweenu, jo. V dubnu jsem šla takhle po prodejně a říkám, ty, co blbnou tady prostě pavučiny, jo, tady nějaký tyhle ty čarodějnice.
0: Proč si neukliděj?
1: Ne, v dubnu, já jsem chodila, proč tady je ten Halloween v dubnu? Aha. Mě to byly čarodky, že jo?
0: Aha, je takhle.
1: Mně vůbec nedošlo, že my jako slavíme ještě něco podobného prostě, no tak. Tak jsem si taky jako klepala na čelo, ale to zrovna teda bylo jako v právu, no.
0: A nechala jsi to jako v myšlenkách, nebo už tam rozjela nějakou debatu?
1: Ne, už
0: jako
1: jsem to říkala na hlas kamarádce, říkám, ty, to jsou blázni, tyjo, proč tady v dubnu prodávají ty kostýmy?
0: No je to prostě ujetá doba. Tak pojďme se, já navrhuju, jo, možná nebudete souhlasit, ale pojďme si užívat v polovině srpna, ani ne léto, co?
1: A je docela hezky venku, tak zkusme to.
0: Jakoby, já bych se na ty Vánoce ještě vykašlal, no, pardon.
2: Kam vyrazit? Říčky v Orlických horách lákají na vychytaný bike park. Počíte tady horská i elektrokola, tříkolky a už je to lanový park. No a vyrazit můžete i do parku na Větvi v Hradci Králové. Děcka vám zmizí v korunách stromů v síťovém bludišti. A sváču neberte, všechno tady je. Ve ski resortu v Peci otestujete běžecké boty a vyrazit můžete i na společný trailový běh. No sportovní park Pardubice, plný výzev a dneska poběžíme lávku. Kviz suchou nohou přes Labe, další ročník je tady. Vidíme se tam. Těším se.
3: Nakupujte, ochutnávejte, bavte se. Spojte příjemné s příjemným. Futurum Hradec.
4: Produkce kabelů, které každý týden vyrobíme, by obkroužila celou zeměkouli. Každý týden vyrobíme více než 40 000 kilometrů kabelů. Za rok je to vzdálenost delší než dvakrát na měsíc a zpět. Jsme Kablo Vrchlaví, největší česká kabelovna na výrobu autovodičů, instalačních kabelů a nejen to. Přijmeme operátory, operátorky výrobních strojů. Uvítáme i absolventy středních škol. Více na práce@vrchlavi.cz. Kablo Vrchlabí.
5: Koberce Brázda. Koberce Brázda. Prodej, dovoz, pokládka. Navštivte naše skvěle zásobené prodejny v Náchodě u úřadu práce, dále v Jaroměři, Trutnově, Vrchlabí nebo Dvoře Králové nad Labem. Využijte letních slev. Těšíme se na vás. Koberce Brázda, koberce i na strop.
6: Ministerstvo lázeňství varuje. Návštěva Karlových varů může být návyková. Karlovy Vary, město zážitků.
7: Tlapky připravit a hurá do kina. Už od 6. srpna v něm bude dovádět Tlapková patrola.
8: Tohle je boží.
7: A taky se tu objeví dinosauři, takže se připravte na to, že tohle bude hodně velký.
8: Ať tady číhá cokoliv.
7: Jsme vybaveni. Tlapková patrola, dinosauří film. Ve vašem Cinestaru od 6. srpna.
9: Honzíku, Janičko, jedeme na výlet do Hořic.
10: Hurá! A dědo, zastavíme se v tom vonavém obchodu?
9: Kubištovy hořické trubičky? To je jasný. Bez těch by to nebyl pořádný výlet. Prodejna je hned u sjezdu z dálnice a jejich dobroty nakupuju i na internetu. e-shop.hořickétrubičky.eu.
10: A budu mít otevřeno?
9: Kubištovy hořické trubičky v Hořicích mají otevřeno denně.
10: Tak jedeme!

0: horečky.
1: Svěží vítr v kategorii SUV. Zcela nová Kia Seltos zaujme designem, ohromí výbavou a překvapí cenou. Prostorné SUV s možností pohonu 4x4 pořídíte již od 654 980 korun, včetně DPH. Navštivte showroom Kia Olfincar v Trutnově a seznamte se s novinkou osobně. Těšíme se na vás.
2: Už tam bude?
3: Nech toho!
4: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
5: Už tě nebaví od rána do večera stát na prodejně a rovnat svetříky a trička? Chceš pracovat od pondělí do pátku a mít volné víkendy? Bavila by tě kreativní práce?

0: www.ivanrokocký.cz. Dobrý den, jmenuji se Ivan Rokocký a o vaření toho vím opravdu hodně. A taky vím, kde si můžete pořídit nejkvalitnější kuchyň přímo od výrobce až o 50% levněji než u nás. Jedině v XXL kuchyních v Kudově Zdroji. Jsou vám tam k dispozici 6 dní v týdnu. XXL-kuchyně.cz.
1: Ladíš plavky ke kabelce nebo kabelku k náladě? Svůž si ready vždycky, letně, barevně, stylově. Najdeš na wuch.cz.
2: Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

0: Frequencies na Hitrádiu Černá Hora. Posloucháte Odpoledne s Ondrou a s Luckou a my vás samozřejmě zdravíme. No a máme dobré zprávy pro všechny, co už se těší na Marka Ztraceného, na Letenskou pláň, protože za chviličku se budou otevírat brány. Tak třeba tam teprve ještě míříte, ještě nás posloucháte někde v autě. Nám před chviličkou nám dal vědět výherce právě včerejších vstupenek. My jsme schovali vstupenky na Marka Ztraceného v Pardubicích na jedno tajemné místo. Trvalo to dohromady asi tak 5 vteřin.
1: Asi ono.
0: Než jste je našli. A výherce právě včerejších vstupenek nám dal teďka vědět, jak se těší s manželkou na koncert.
2: Ahoj, tady Láďa.
3: A manželka Janča.
2: Zrovna jsme přijeli na Letenskou pláň. A je tady spousta lidí, zrovna se otevřely brány, takže už brzy budeme v areálu a moc se těšíme na Marka Ztraceného.
3: Je tady teplo, krásně svítí sluníčko, přeháníkem nedohlednu, takže se musíme ještě namazat opalovacím krémem.
2: A moc si to užijeme, díky moc.
3: Děkujem.
1: No tak my taky děkujeme za tuhle tu exkluzivní informaci přímo z místa a další exkluzivita už za moment.

0: Na vteřinu přesně 16.30 s vámi páteční odpolední Hit Rádio Černá Hora a my jsme slibovali další exkluzivitu přímo z pražské Letné. Marek Ztracený tady má dneska obří koncert a právě teď by vám něco chtěl říct.
1: Přepojujeme do Prahy na Letenskou pláň. Marka Ztraceného. Vítejte na největším koncertě v dějinách Česka.
2: Je tady poslední živý vstup z Letenské pláně, kde dneska se odehraje něco, co tady ještě nikdy nebylo. Marek Ztracený na Letenské pláni a mým posledním hostem je právě Marek Ztracený. Máro, ještě jednou ahoj.
3: Ještě jednou všechny zdravím.
2: Když jsme spolu mluvili naposled, tak si říkal, že touhle dobou už budeš vyčilovaný a v pohodě. Máš za sebou zvukovou zkoušku. Teď už vlastně jenom čekáš na ten den D, na hodinu H.
3: Ano.
2: Tak se vyčilovaný si v pohodě.
3: Vlastně jo, až jsem z toho překvapený. Teď stojíme spolu v šatě, všichni se smějou, pojídají tady dotíky a popijeme kafe a až jsem takový překvapený, jak jsem všichni v klidu, tak doufám, že za chvilku se všechno už změní a naběhneme tam. Už jsem vyhlížel první lidi, když jsme měli zkoušku, tak jsme hráli písničky některý už nahlas a když jsme skončili takový zabranama a tleskali, tak to vypadá, že jsou všichni dobře naladění, takže nám to dodává takové energie a jsme připraveni na všechno.
2: No teď je půl pátý, CCA, to znamená, že už se otevřelo, už tam proudí davy lidí. Jaký to je pocit, když ty teď si tady, a je to tak, my děkujeme za to, že si nás vzal vlastně do samotného srdce, teď momentálně celý Letenský pláň a to je k tobě do šatny. A teď víme, že teď už jsem ty lidi jdou. Padá to na tebe?
3: No, vlastně mám spíš radost, to je jako když čekáš na návštěvu, všechno uvaříš, připravíš, rozumíš víno, skleničky a najednou konečně někdo přijde, takže já už jsem tam obhlížel, všichni vypadají dobrý náladě, tak můžu to půjdu zrovna zkontrolovat, mám tady všechny za sebou televizi, kde vidím, jak lidi přicházejí a kolik jich je, to jsem měl už tenkrát v Edenu a hrozně se mi to líbilo, takový malý kino tady mám domácí, takže prostě rád bych řekl něco, co by, aby to vypadalo, jsem nervózní, aby to bylo dramatický, mohli jsem potom pustit nějakou hudbu, ale nic takového se neděje, takže pusté jenom spokojenou pozitivní muziku, protože všechno je dobrý.
2: A kdyby najednou mezi těma všema lidma, co jsem teď proudí, šel Marek Ztracený jako kluk ze Šumavy kdysi dávno a šel by najednou na tuhle akci, poznal by si ho sobě?
3: Tyba, to je hodně filozofická otázka tohle, ale...
2: je horko, to dělá to sluníčko.
3: To je to sluníčko. No, těžko říct, každopádně bych já tady přišel třeba ve 14 letech nebo tak, tak by mě to dobře jako, tak zdravě jako naštvalo a šel bych pak domů a šel bych hrát na piano třeba 7 hodin a skládat písničky a tak, tak doufám, že tady nějaký mladý Marek Ztracený bude a že se mu to bude líbit a že to třeba nakopne.
2: Ty jsi tady na svém největším koncertě v tvý kariéře, dosavadním největším koncertě, bavil jsem se s Geňou, ten už říkal něco o koncertě na měsíci, ale on ví víc prostě.
3: S Geňou chodíme každý den na snídani a ten má samý dobrý nápady.
2: Mimochodem, víme, proč je to snídaně. Protože říkal, že na tebe nikdo nechce čekat po koncertě, protože se podepisuješ všem fanouškům a faninkám, dokud jako neodjdou, takže to nemá smysl na tebe čekat. Tak vzpomeneš si třeba na tvůj jeden z těch prvních opravdu malých koncertů? Když tady teď takhle stojí.
3: Vzpomenu si možná na každý z nich. Vzpomínám si, když jsem hrál tenkrát asi ve 12 letech v aule, v Železné Rudě, na piano. Tenkrát jsem poprvé zpíval svoji písničku, šel jsem s kůží na trh a do dneška si ten pocit pamatuju a pak si pamatuju ty menší koncerty na návěsu od traktoru, pak si pamatuju, když nás někdo pozval jako před kapelu a jak se to všechno tak jako krok za krokem sunulo. Musím říct, že dneska, jak jsem tady chvilku seděl, koukal na to, tak jsem si to všechno přemítal a je to moc hezký pocit.
2: Ty jsi za tu tvoji kariéru potkal strašně moc lidí. Je někdo, komu by si rád dal vstupenku zdarma, kdo ti pomohl na tebe, na té cestě?
3: Všichni tady budou. Já jsem si dal docela záležet na tom, aby jsme pozvali každýho, kdo tam má nějaký podpis na tom a že těch lidí bylo spoustu, ale samozřejmě nejvíc nebo první vstupenku, komu by jsem dal, by byla moje maminka, která dneska přijede, nebo už je tady dokonce, včera nás tady byla špehovat a samozřejmě bych jí poslal nahoru tátovi, protože ten by tady už chodil podle mě dneska celý den a hledal společný známý s beňákama a byl by pyšnej, takže až mám musí kůži, já mám radost toho, že zařídil to počasí, jak jsme se dohodli a je to prostě skvělý, tady spí tady spoustu přátel, dáme vyklidněný, vyčilovaný, ne, půjdu trošku zervozit za chvilku.
2: Jo, vypadá to, jsou hodně všichni, jako
3: v klidu. Jo, já jim dám pečkej.
2: Neměli by třeba ladit kytary nebo něco takového. My tady teď spolu stojíme vlastně jako na té pomyslné 8000ovce, na tom pomyslném vrcholu tvojí kariéry. Když se podíváš na tu cestu, z tvýho pohledu, jaká byla?
3: Zkrátka, jakože takhle, já vím, že byla dlouhá, protože jasně. Dneska je to vlastně, myslím, že 18,5 roku, ale přišlo mi to, jak kdyby to bylo prostě rok, nebo něco takového. A jak vlastně furt něco vymýšlím a ještě ani neskončí vlastně tenhle ten koncert a já už vím, kam míříme příští rok a vlastně vím, kam míříme další rok. Je to hezký, to mě baví, to mě motivuje a zároveň prostě nemáš čas si to trochu užít. Takže kdybych si mohl něco poradit před pár lety, tak si řeknu nespěchej, ale jinak jsem zapomněl otázku, jak jsem se tady dostal.
2: Jenom jaká to cesta byla, ale tak já možná
3: nahoru navážu. Cesta nahoru dolů, jako na Šumavě. Jako na Šumavě, musíš z kopce, pak do kopce, rozumíš, pak trochu prší nějaký bahno, jsem tam vlci, medvědi, no asi zpátky.
2: Hele, a co je těžší, dostat se nahoru, anebo nahoře se zastavit a užít si to a uvědomit si, že vlastně jako wow, tohle je jako ono.
3: Je těžký zůstat nahoře, nebo takhle, stát tam, protože prostě je hrozně hezký, když to všichni páci po zádech a mají radost, že jdeš tím směrem a tak dále, a když potom najednou tam seš, tak spoustu lidí vlastně už to tak nevnímá překvapivě a já pro mě to je furt stejný pocit, já vůbec neberu nic jako hotovou věc, že něco je prostě jako, že už jsem si, že už se to stalo, ale prostě někde mám pocit, že už to lidi to někde překvapuje, ale pro mě je to, jak kdybych poprvé hrál někde svůj koncert.
2: Co budeš dělat zítra?
3: No tak uvidíme, tak moje kapela tady vyhrožuje velkým mejdanem, protože je to tak, že my vždycky máme tři koncerty, že jo, nebo dva, nebo čtyři a tak a po sobě a dneska je jeden, je velký, tak vlastně budu docela chillej, tak jsme připravený na všechno, tak jsem mě ptala manželka, jestli má jít domů, jsem říkal, Marcel, asi budeš muset jít domů, vypadá to, že kapela dneska mě bude potřebovat večer, ale já vždycky dělám machry a ramena a potom skončí koncert, já se tady zamyslím a většinou do půlnoci spím, takže tak.
2: Kdo tě ale stoprocentně bude potřebovat, tak to jsou tý fanoušci a faninky. Teď nás třeba poslouchají v autě a míří na Letenskou pláň, kde se bude psát historie českého showbiznisu a já si trochu tvrdit, že i toho světového. Co bys jim vzkázal? Přehání.
3: Ale tak zní to hezky. Každopádně vzkázal bych jim, že tady na ně čekáme s otevřenou náručí, že je všechno připravený, že jediný, co chybí, tomuhle večeru jsou oni. A že prostě se mají na co těšit a doufám, že jim cesta bude utíkat a ubíhat a doufám, že jim teď zahrajete nějakou písničku, abyste jim to zkrátili.
2: Děkujeme moc. Mým exkluzivním hostem byl muž, kolem kterého se to tady dnes všechno točí a my jsme strašně rádi, že u toho můžeme být součástí jako Hit Radio. Marek Ztracený,
3: díky, že jste přišli.
1: Užijte si největší koncert v českých dějinách s Hit Radiem.

0: odpolední hit rádio Černá Hora.
1: A my tady máme takovou pozvánku na českou variantu Tour de France, pojede se už totiž příští týden. 13. až 16. srpna Czech Tour 2026 přes 600 kilometrů. Za 4 dny, dajte cyklisti, já úplně smykám klobouk už teď. No a co je to nejzajímavější, tak právě třetí den, ta třetí etapa se pojede z Pardubic, z Pardubického náměstí. Takže kdybyste jako chtěli podpořit trošku ty cyklisty, tu atmosféru, tak můžete malinko jako fandit v Pardubicích a okolí. Ono se pojede až do Jeseníku. Takže
0: až do Jeseníku, no.
1: Tak můžete jet s nima.
0: 170 kilometrů dlouhá etapa z Pardubic, jede se směrem na Borohrádek, potom Letohrad, Lanškroun, Šumperk a nahoru do toho závěrečného finiše. Chtěli jsme vám vlastně říct, že to je elitní závod, přijedou fakt elitní jezdci z celé Evropy. Je to závod, který dostal nějakou druhou kategorii v rámci toho ocenění těch závodů, takže fakt profíci a elitní jezdci, kterým zatleskejte, zafanděte, když vás někde třeba v rámci vaší cesty autem zastaví. Tak nebuďte naštvaní, ale naopak třeba zaparkujte u krajnice, abyste se na ten závod na 5 minut podívali.
1: A to je hezký. Spíš prostě, jestli toho 15. přesně je potkáte, zastaví vás to, tak prostě zveselá úsměv a podpořit cyklisty.
0: checktour.com, tam jsou kompletní informace. Čeká nás další velký zápas na domácí půdě. V neděli 9. srpna přijíždí podlízátka FC Baník Ostrava. Buďte u toho! Od 17 hodin zaplníme tribuny a vytvoříme atmosféru, která požene otroky za 3 body. Hradec, záležitost srdeční. Více na www.fchk.cz.
2: Jen jednou za rok můžete v pravé poledne zažít mši svatou na nejvyšším místě Česka. Pojďte s námi i letos na tradiční svatovavřineckou pouť. Již 10. srpna setkáme se v 8.30 v Peci pod Sněžkou u kaple Panny Marie, kde vás přivítá Krakonoš. www.pecpodsněžkou.cz.
3: Ahoj, tady Jelen. Rádi bychom vás pozvali na náš rodinný festival Jelenfest. Přijďte si užít pohodové letní odpoledne s programem pro děti i dospělé. V sobotu 8. srpna v Brewerových sadech v Kutné Hoře. Těšíme se na vás.
4: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
5: Fenomén Šance Liga je zpět.
6: Tady Ondřej Mihálek z Hradce Králové. Čeká nás spousta velkých zápasů, tak u toho buďte s námi.
5: Všechny zápasy fotbalové Šance ligy sledujte exkluzivně na jednom místě. Na Banplay.
7: Náš příběh začal v roce 1899. Teď píšeme jeho další kapitolu. Vstupujeme do nové éry s jasnou vizí a novou identitou. Jsme nové FK Pardubice. Pro vás měníme pravidla hry. Budujeme silnější tým. Máme nové občerstvení. Stavíme novou fanzónu. A vstupné nezdražujeme. Zlevňujeme. Více na kopemeproparduváky.cz. Buďte součástí nové éry fotbalu i vy.
8: Dobrošov. Dělostřelecká tvrz, která nedostala šanci bojovat. Prožijte jedno z nejtemnějších období naší historie. 3 objekty, 2 prohlídkové okruhy ve 40-metrové hloubce a virtuální realita.
9: Více na pevnost.dobrošov.cz.
10: Nyní je ten správný čas vrátit se domů. Domů do světa Mercedes-Benz. Využijte Welcome Home prémii 100 000 korun na nové rodinné GLB nebo sportovní CLA s benzínovým pohonem. Vyberte si svůj Mercedes-Benz, ve kterém se budete cítit jako doma. Welcome Home.
11: Bleskový test. Svědí tě v krku, když slyšíš kytarové solo. Slzíš dojetím, když vidíš namražený, orosený půl litr. Diagnóza je jasná. 15. srpna musíš do Dolních Vlčkovic na léto roku. Léčbu před prodejem najdeš na letorocku.cz.
9: Baví vás obchod auta a kontakt se zákazníky? Olfinkár hledá prodejce nových i ojetých vozů do Hradce Králové, Trutnova a Choustníkova Hradiště. Máte zkušenosti s vedením a hledáte výzvu? V Hradci Králové obsazujeme pozice vedoucích prodeje značek Xpeng a Volkswagen. Přidejte se k Olfinkár. Více na olfinkar.cz/kariéra.
12: Jezdíte rádi na kole? Tak to je pecka!
13: Ne, to je cyklopecka.
12: Vyražte sami anebo s celou rodinou na ty nejhezčí trasy po Pardubickém kraji.
13: Cyklopecky.info.
12: Vyberte si z 15 dokonale připravených okruhů různých obtížností, které vás provedou po zajímavostech Pardubického kraje.
13: A klidně vezměte děti i babičku s dědou.
12: Cyklopecky.info.
13: Pozor, do konce září soutěžíme o horské kolo a spousty pobytů.
12: Tak do toho šlápněte na cyklopecky.info. Hit Radio.

0: Nejlepší dopravní servis na východě Čech, na Hit Rádiu Černá Hora, v Hradci Králové v ulici Milady Horákové, bouračka dvou osobních vozidel, počítejte tady ještě chviličku s omezením. Vaše dopravní info volejte na 800 110 100.
1: Výprodej skladů osobních i užitkových vozů Volkswagen za zvýhodněné ceny u Olfinkár. I hned k odběru v Hradci Králové a Trutnově. Olfinkár.cz.
2: Máte zkušenosti s financemi a chcete vést tým? Město Úpice obsazuje pozici vedoucí finančního odboru. Staňte se součástí moderního městského úřadu a podílejte se na řízení financí města Úpice. Přihlášky posílejte do 17. srpna. Podrobnosti najdete na www.upice.cz.
1: Kuchyně Hofmann. Když chcete kuchyň, která vám sedne, navrhneme, vyrobíme a namontujeme kuchyně, skříně i další nábytek na míru. Najdete nás v pasáži Magnum v Náchodě. Otevíráme na objednání, abychom se mohli věnovat jenom vám. Kuchyně Hofmann. Váš prodejce spotřebičů Siemens Studioline. Více na kuchynehofmann.cz.
3: Milujete cyklistiku? Nenechte si ujít Czech Tour. Peloton špičkových profíků projede českou a moravskou krajinou od 13. do 16. srpna. Těšit se můžete na skvělou atmosféru a bohatý doprovodný program. Mrkněte na czechtour.com.
4: Sviany k letním zážitkům prostě patří. Čas na tradičně vařené české pivo je i dnes. Sviany, srdeční záležitost.
5: Rádia.cz. Hit Rádio Černá Hora.
6: Je 17 hodin, krátké zprávy a David Račák. Přestože extrémní vlna veder v Česku teprve skončila, další epizoda horkého počasí může dorazit brzy. Meteorologové předběžně varují, že už od neděle budou teploty na většině území opět stoupat nad tropickou třicítku. Modely navíc naznačují, že vedra mohou přetrvat po většinu příštího týdne. Města hledají nové možnosti parkování. V Jablonci nad Nisou pomůže změna dopravního režimu, jak přesně vysvětluje mluvčí radnice Jana Fričová.
7: Změna dopravního režimu odstraní kolizní místa v křižovatce ulic na Čihadle Nástrojářská a zlepší rozhledové podmínky. Očekáváme, že se tak sníží počet dopravních nehod. A bonusem celé změny je i to, že se tu zvýší počet parkovacích míst o 10.
6: Součástí je i jedno parkovací místo pro handicapované. V bratislavské rafinérii Slovnaft hoří, slovenskou metropolí se šíří hustý černý dým. Slovenský zpravodajský server Deník N napsal, že budovami v okolí areálu otřásl výbuch. Příčina požáru je zatím neznámá. No a lídr světového žebříčku moderních pětibojařů Matěj Lukeš o medaile na mistrovství Evropy v Istanbulu usilovat nebudem. Ze semifinále odstoupil po šermu. V náročných podmínkách nechtěl ohrozit přípravu nebo případnou účast na blížícím se světovém šampionátu.
8: 27 stupňů, sluníčko, tak to je aktuální počasí na východě Čech. No a jiné to nebude. Po celý víkend v sobotu i v neděli máme příjemnou předpověď počasí. Maximálně 27 a slunce jasnou oblohu.
0: Konečně se někdo umoudřil.
5: Hit Rádio Černá Hora.
0: Páteční odpoledne na Hit Rádio Černá Hora pokračuje s námi společně ještě poslední hodinka.
8: Tak to vydržte.
0: Vydržte to. My vám za to za chviličku dáme jeden skvělej tip, který se hodí hlavně vám, pánové. Možná vlastně i vám, dámy. No.
8: Takový manipulační tip, dámy možná.
0: Manipulační tip je vlastně hezké propojení s tím, co za chvilku.

0: po 17. odpolední při pátku posloucháte Hit Radio Černá Hora s Luckou a Ondrou opět výjimečně v této dvojici.
1: Tak bacha, jedno průlomové řešení možná problému, který tak jako třeba trošku doma řešíte.
0: No to mě. Ale ano, tak třeba po 20 letech manželství možná.
1: Ukázalo se totiž, že melouny mají úplně stejné povzbudivé účinky jako Viagra. Takže pokud se jich fakt přejíte, můžete mít, pánové, velkou potíž. Jako doslova třeba i, ale tak...
0: Bacha na pecičky.
1: Bacha na pecičky.
0: No ale tak jo, to sedí, ne? Tak když má žena hezký melouny, tak...
1: Právě.
0: Tak když, to funguje.
1: Když jsou dva, jakoby já na tom nevidím nic
0: průlomového. Dva jsou vždycky lepší než jeden. To by bylo divný.
1: To by bylo divný. Hele, ale po tomhle zjištění chudák stará Kropáčková z Kameňáku nebude mít co žrát.

0: 17 hodin 16 minut k tomu, kam rap za námi, co je před námi, tak to je finále letošního sportovního parku v Pardubicích, v parku na Špici, a zítra to konkrétně bude během Barvám neutečeš.
1: Ano, v odpoledních hodinách, vlastně v jednu odpoledne hromadně po sobě rozhodíte ty barvy, ať jste krásně pestrobarevní, no a po 13. hodině potom...
0: A zítra to konkrétně bude během Barvám neutečeš.
1: Ano, v odpoledních hodinách, vlastně v jednu odpoledne hromadně po sobě rozhodíte ty barvy, ať jste krásně pestrobarevní. No a po 13. hodině potom startuje běh na 5 kilometrů a po 14. na 1.

0: letě na tobogán. Počítej s pozárným mejdanem. Bumperbowlové turnaje, soutěže pro děti, skvělé hity a hromada cen. To je letní jízda Hitrádia Černá Hora. Sleduj naše webovky, ať víš, kdy a kde se potkáme. Hitrádio Černá Hora CZ.
1: Ty nejchutnější zákusky a makronky jedině v Pink Roses v Hradci Králové. Pink Roses, Gočárova třída a obchodní centrum Futurum.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová plec bez kosti, kilo za 54,90. A Albert vejce z podestýlky M, 10 kusů s apkou za 29,90. Albert. Dle srovnání k 29.7.
3: Chcete domov na míru? Nakupujte v Sefiru. Za skvělé ceny u nás pořídíte vinylové, plovoucí, dřevěné i PVC podlahy. Staré podlahy odstraníme a nové přesně zaměříme a vše kvalitně položíme. Dveře interiérové, bezpečnostní, bezfalcové, skleněné i venkovní. S dveřmi a podlahami vám rádi poradíme a vše profesionálně zrealizujeme. Kdo chce domov na míru? Nakupuje v Sefiru. Navštivte náš interiérový showroom a staňte se spokojeným zákazníkem. www.sefir.cz.
4: Mami, tati, pojďme do nového rodinného parku Podhoura u Chrudimi. Je tam 3D bludiště v korunách stromu, spousta překážek a super tobogán. Zvládne to i 3letá ségra. Budeme si hrát v lese, bude to fakt pecka. Více na lesychrudim.cz a nebo Facebooku Rekreační lesy Podhoura.
5: Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen apkou každé pondělí a s tankkartou Easy každý den. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.
6: Léto je tady a s ním i velká příležitost. Letní edice vozů Omoda a Jakeu u Olfinkár. Ušetřete až 150 tisíc korun a odjeďte novým SUV ještě dnes. Vozy jsou skladem a i hned k odběru. Ale pozor, akce platí jen do konce srpna. Navštivte nás v Hradci Králové a Trutnově.
7: Tak to kecáš.
8: Velkej, co? Kámoš má ještě větší.
7: A co na to jeho holka?
8: Našla si jinýho, ten má malej.
7: No jo, zlatej malej.
9: Na velikosti pohledávky nezáleží. ePohledávky.cz ji vyřeší rychle, spolehlivě a kompletně online. Neriskujete ani korunu. Bez jakýchkoliv poplatků předem, s garancí, že platíte až ve chvíli, kdy máte peníze bezpečně na svém účtu. Stačí jen nahrát podklady k pohledávce na ePohledávky.cz.
10: Tlapky připravit a hurá do kina. Už od 6. srpna v něm bude dovádět Tlapková patrola.
11: Tohle je boží.
10: A taky se tu objeví dinosauři, takže se připravte na to, že tohle bude hodně velký.
11: Ať tady číhá cokoliv,
10: jsme vybaveni. Tlapková patrola, dinosauří film. Ve vašem Cinestaru od 6. srpna.
12: Už tě nebaví od rána do večera stát na prodejně a rovnat svetříky a trička? Chceš pracovat od pondělí do pátku a mít volné víkendy? Bavila by tě kreativní práce?

0: Grilla vás zve na výlet do Ameriky.
1: Ne, ne, ne. Pojede se autem.
0: Vyberte si jednu z nadupaných amerických ikon a zažijte jízdu, na kterou se nezapomíná.
1: Chevrolet Corvette,
0: Camaro Bumblebee,
1: Ford Mustang GT,
0: legendární Dodge Charger a mnoho dalších amerických legend.
1: Užijte si jízdu na vlastní kůži.
0: Americký osmiválec vám ukáže, co dokáže.
1: Nyní na Allegrii se slevou 15%.
2: Firma na zážitky.
0: CZ.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 74,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 9,90. A Seko Bianco nebo Rosato 200 ml za 19,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 11,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Černá Hora, Mirajům, když to tak skloním, bude patřit příští rok Eden. Komu patří ale Letná, a to konkrétně dneska večer, vlastně už v tuhletu chvíli, tak to je Marek Ztracený, obrovská česká show, která nemá obdoby, přes 70 tisíc lidí na místě.
1: Neuvěřitelný prostě. Ty konstrukce obří, to, co se tam chystá. Vlastně my jsme tady dneska už ve vysílání říkali, že nechceme jako žádnej spoiler vypouštět těm, co tam jedou, ale vy, co nás posloucháte, tak očividně už jste třeba na tu show nedojeli, tak vám můžeme klidně prozradit, co se tam dneska odehraje, že jeden z těch bodů, který nastane, že Marek Ztracený se vznese do oblak a vznese se i se svým pijánem.
0: A pokud to stále platí, to pijáno je dokonce z Hradce Králové. Není to Petrov, ale je to ta druhá značka. Nevím, jestli to platí. Ty jsi hudebnice, ty bys to možná mohla vědět.
1: No, tak to přejdeme, nevím totiž, ale každopádně bude to krásný zážitek. Jenom co jsem viděla vlastně ty fotky nebo videa z té generální zkoušky ze včera, tak to bude neuvěřitelný.
0: No a my jsme tam posílali několik z vás.
2: Ahoj, tady Láďa.
3: A manželka Janča. Je tady teplo, krásně svítí sluníčko, přeháňky v nedohlednu, takže se musíme ještě namazat opalovacím krémem.
2: A moc si to užijeme, díky moc.
3: Děkujem.
0: Tak doufám, že jenom tím opalovacím krémem.
1: Ne, namazat se musí i zevnitř.
0: Myslíš?
1: A jako k tomu patří trošku.
0: Na tom sluníčku.
1: To bude rychlý právě.
0: No, bude to úžasný. Já se těším, vlastně jako bez pohodlí domova, že se kouknu na sociální sítě a uvidím ty fotky a videa z toho, jak to tam fakt vypadá, když tam nemůžem bejt.
1: A kdo ví, třeba se to někdy bude ještě opakovat. A možná ne s Markem, ale s nějakým jiným českým interpretem. Budem se těšit.

0: 17.40, jsme Hit Rádio Černá Hora. Teďka zdravíme taky na východočeské silnice.
1: Ano, máme tady pro vás řidiči jedno rychlé varování. Jestli teďka někdo jedete po dálnici D11, tak ať se případně vyhnete zdržení.
2: Na dálnici D11 ve směru od Prahy je na 59. kilometru srážka 5 aut. Stojí to všechno v rychlém pruhu, takže se to dá obejet odstavným pruhem i tím pomalejším, ale jsou tam asi 2 kilometry kolony, tak opatrně.
0: Máme zároveň další hlášení na trase s Chrudimi na Čáslav před Vrdy. Jsou záchranáři u střetu dvou osobáků. I tady počítejte s kratším zdržením a omezením v opačném směru.
1: No a kdybyste o něčem věděli dalším, tak samozřejmě naše dopravní linka 800 110 100.

0: více informací na webu a sociálních sítích. Kels Kános 2026 opět ve vysokém nad Jizerou.
1: Jídelno, pestrý výběr kvalitních a cenově dostupných jídel v Plaze v centru Liberce. Jídla i sebou. Jídelno, od pondělí do neděle.
2: Zkuste si dát minutku klidu.
3: Tak přesně takhle vypadá operativní leasing u Havex Auto. U nás se o auta stará samostatný tým specialistů. Vyřešíme za vás veškeré papírování a navíc měsíční splátka už zahrnuje pojištění, servis i asistenci. Vytvoříme vám nabídku, která odpovídá tomu, jak auto opravdu používáte. Havex Auto. Operativní leasing, který vám uleví od starostí.
4: Ahoj, tady Jelen. Rádi bychom vás pozvali na náš rodinný festival Jelenfest. Přijďte si užít pohodové letní odpoledne s programem pro děti i dospělé v sobotu 8. srpna v Brewerových sadech v Kutné Hoře. Těšíme se na vás.
5: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
6: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
7: Sportka Casting na milionáře. Dokážete si představit, co byste dělali, když byste vyhráli milion? Už dnes losujeme ve Sportce 10 zaručených milionářů. Saďte plný tiket a jste ve hře.
8: Česká turist Trofy Hořice. Evropský šampionát IRRC Třídy Sportbike a Supersport. Evropský šampionát ESR Superbike, ale i klasici. Jezdci z 15 států. Neváhejte a přijeďte se podívat. 8. a 9. srpna Česká turist Trofy Hořice. Více na 300zg.cz.
9: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 74,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 9,90. A seko bianco nebo rosato 200 ml za 19,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
10: Dobrý den.
11: Maucta, hlejte paninko, objednávám stejně jako minule.
10: 40 metráků briket, letní cena 699 a platíte kartou, ano?
11: A hlavně za sucha, my máme novej trávník.
10: Píšu si, za sucha, volejte i hned 602 489 489.
11: Firma Havelka, do konce srpna letní ceny uhlí a pozor, přijedou za sucha.
12: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek. Šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam najdu tam, co neznám.
13: Devro, světový lídr ve výrobě kolagenních střívek s tradicí v Jilemnici. Přidejte se k nám, hledáme seřizovače a strojníky. Náborový příspěvek 40 000, stabilní práce, férové odměny, 5 týdnů dovolené, balíček benefitů. Devro, kde se práce mění v kariéru. Najdete nás na práce@devro.cz.
14: Kuchyně Hofmann. Když chcete kuchyň, která vám sedne, navrhneme, vyrobíme a namontujeme kuchyně, skříně i další nábytek na míru. Najdete nás v pasáži Magnum v Náchodě. Otevíráme na objednání, abychom se mohli věnovat jenom vám. Kuchyně Hofmann, váš prodejce spotřebičů Siemens Studio Line. Více na kuchynehofmann.cz.
15: Černá Hora.
16: Zlepši si náladu.
15: Zlepši si náladu.

0: Takhle zní Éter Hit Rádia Černá Hora krátce předtím, než se bude loučit Lucka Eisenreichová a Ondra Novotný.
1: Ano. Děkujeme, že jste nás poslouchali. Tohle výjimečné spojení nás dvou už naštěstí ale poslouchat nemusíte, pokud nechcete. Ne, bylo to fajn a já se na vás jsem chtěla říct, budu těšit i zítra, přestože je sobota, tak se uslyšíme mezi 13. a 15. hodinou tady. Na Hit Rádiu, tak se mě určitě nalaďte. Budu ráda.
0: Neskutečný dříč. Hele, my jsme tady spadli trošku do toho jako začarovaného kruhu těch mezinárodních dní. Prosím tě, zítra Mezinárodní den koček, tak proto seš v éteru, to je jasný. Ale taky Mezinárodní den ženského orgazmu.
1: No tak to taky sedí.
0: Tak vidíš. Počkej, ale to nemá nic společného se studiem.
1: Ne, ale dneska to s manželem zkusíme oslavit.
0: Předčasně, ale předčasně.

0: si náladu. Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
1: Pozor, u dětka se děje něco velkýho. Jako první v Česku přinášíme novinky od světově proslulého studia Hexo Gaming. Hity, co baví hráče po celém světě. Herna u dětka CZ s novinkama o krok napřed.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.
3: Hradec Králové má místo, kde to žije. Aupark. Nová sezóna, nový look a letní nákupy, které vás budou bavit. Zastavte se na kávu, dopřejte si radost z nových kousků a zkuste i letní minigolf přímo u nás. Aupark, vaše nejoblíbenější nákupní centrum. Stavte se www.aupark.cz.
4: Když jde o podlahu, nechte to na odbornících. Labík průmyslové podlahy. Připravíme rozpočet a provedeme rychlou realizaci za férovou cenu. Od epoxidů přes polyuretan až po interiérové cementové stěrky. Nyní vám navíc nabízíme regenerační polyuretanový izolační nástřik na střechy, který prodlouží životnost vaší střechy až o 25 let. www.labík-podlahy.cz.
5: Sviany k letním zážitkům prostě patří. Čas na tradičně vařené české pivo je i dnes. Sviany, srdeční záležitost.
0: On air. Online. I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
6: Je 18 hodin, krátké zprávy s Dominikem Šmauzem. Dobrý podvečer. V jihovýchodních Čechách díky nedávným srážkám pominulo riziko požáru. Na jihu Moravy se snížilo z vysokého na nízký stupeň. Na většině území Česka ale nebezpečí vzniku a šíření požáru kvůli přetrvávajícímu suchu dál hrozí. Meteorologové také nevyloučili, že po návratu tropických teplot v neděli se situace může opět změnit. Někteří čeští šoféři si musí do konce roku vyměnit řidičský průkaz, a to kvůli konci platnosti. Pokračuje mluvčí ministerstva dopravy František Jemelka.
7: V celé České republice nyní evidujeme přes 284 tisíc řidičských průkazů, kterým ještě do konce roku skončí platnost. Nejvíce se výměna dotkne skupin osob ve věku 61 a více let ve Středočeském kraji.
6: Nový řidičák je možné vyřídit online přes portál dopravy. V bratislavské rafinerii Slovnaft dnes hořelo. Slovenskou metropolí se šířil hustý černý dým. Budovami v okolí areálu otřásl výbuch. Podobné havárie jsou v bratislavské rafinerii poměrně vzácné. Naposledy k výbuchu v areálu Slovnaftu došlo v říjnu 2014. Dnešní předehrávka mezi Zbrojovkou Brno a Libercem otevře program třetího kola první fotbalové ligy. Jihomoravský nováček soutěže chce udržet neporazitelnost v sezóně a po Spartě a Plzni obrat o body i dalšího adepta na účast v pohárech. Slovan se pokusí odčinit domácí prohru s Teplicemi. Zápas má začít zhruba za hodinu.
0: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách.
6: Čeká nás chladnější noc, teploty klesnou na 15 až 11 stupňů, na severu a severozápadě Čech až na 8, na jihu Moravy má být kolem 17. A sobotu doprovodí jasno až polojasno, teploty v maximech 26 až 30 stupňů, na severu a severovýchodě kolem 24, na horách kolem 18 stupňů.
8: Hezký dobrý večer, s vámi už Vašele a jdeme hrát to nejlepší z 80. 90. až po milénium. Tak startujeme právě teď, mějte krásný pátek. Kdo nejste na letenské pláni, tak rozhodně buďte s námi, protože jeden hit lepší než druhý. Tak hezký večer.

Je tady pátek večer, Hit Radio Classic s vámi, nejlepší 80, 90 až po milénium. Jinak tomu nebude ani teď. Co takhle Robin Beck, The First Time, a nebo jedna z mých nejoblíbenějších 90kových věcí, Think About a Way. Na to se máte těšit, nebo můžete se na to těšit, musíte se na to těšit. Tak volume doprava a pokračujeme. Pátek večer je tady.

král všech králů Michael Jackson, taky Kelly, a nebo legendární Rolling Stones, kteří také koncertovali na Letenské pláni, kde právě teď probíhá koncert Marka Ztraceného. Tak za chviličku jsme zpátky.

0: Ministerstvo lázeňství varuje. Návštěva Karlových varů může být návyková. Karlovy Vary, město zážitků.
1: Sekáš zahradu, chystáš dřevo nebo vyrážíš do lesa? Na vše pro lesáky.cz najdeš techniku Štýl, včetně akutechniky, myslivecké oblečení i výbavu pro profi lesáky. Navštiv nás ve Vrchlabí nebo nakup pohodlně online. Vše pro lesáky.cz.
2: Možná jste to taky zažili. Z původní chalupy se postupně stal dům, ve kterém dnes bydlíte. Jenže původní objekt a současná stavba nejsou z pohledu úřadů totéž. Stavby.legal.cz vyřeší komplexní legalizaci vaší stavby s garancí a výsledkem.
3: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína, že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. Hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
4: Atención!
5: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci.
4: Yes,
5: protančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí sluné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte si a přihlašte se na www.latropical.cz.
4: La Tropical!
5: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si, kapacita kurzu je omezena.
6: Čeká nás další velký zápas na domácí půdě. V neděli 9. srpna přijíždí podlízátka FC Baník Ostrava. Buďte u toho! Od 17 hodin zaplníme tribuny a vytvoříme atmosféru, která požene otroky za 3 body. Hradec, záležitost srdeční. Více na www.fchk.cz.
7: Dobrý den.
8: Mautsta, hlejte paninko, objednávám stejně jako minule.
7: 40 metráků briket, letní cena 699 a platíte kartou, ano?
8: A hlavně zasucha. Zasucha? My máme novej trávník.
7: Píšu si zasucha. Volejte i hned 602 489 489.
8: Firma Havelka, do konce srpna letní ceny uhlí. A pozor, přijedou za sucha.
9: Hradec Králové má místo, kde to žije. Aupark. Nová sezóna, nový look a letní nákupy, které vás budou bavit. Zastavte se na kávu, dopřejte si radost z nových kousků a zkuste i letní minigolf přímo u nás. Aupark, vaše nejoblíbenější nákupní centrum. Stavte se www.aupark.cz.
10: Velkolepé divadelní představení Vinnetou vstupuje do své druhé poloviny. Co to znamená? Že se vám krátí čas na jeho zhlédnutí. Vinnetou ve westernovém městečku Boskovice bude jen do konce srpna. Nepropásněte největší zážitek tohoto léta. Autentická představení hraná pod širým nebem, celodenní program, ubytování a prázdninové zážitky, jak mají být. Právě takové je westernové městečko Boskovice.
11: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
12: No včera bylo pozdě.
13: Naštěstí je tu onlinetextil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Onlinetextil.cz. Nakupte jednoduše online.
14: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.
15: Hit Rádio. Když se probudíte do slunečného rána.

Is Trick Me, jeden z nejhranějších songů 90. let. Všichni jsme se na ní učili tak jako my holky, tverkovat bokem doprava, bokem doleva. Muzice skvělých 80-kových, 90-kových hitů až po milénium pokračujeme dál, protože před námi je samotný doktor. Doktor hudba mu říkám. Doktor Alban. A jedna z největších pecek, kterou já osobně zbožňuju, miluju, není to Hallelujah, není to It's My Life, ale je to Let We Go On. Určitě po prvních tónech hned poznáte, tak si užijte a posílám vám ji právě teď. Hezký pátek.

0: Krásný dobrý večer, Hit Radio Classic stále s vámi a před námi je jeden z takových nejlepších, nejzpívanějších, nejmelodičtějších songů, který má nádherný text Don't Stop Believing od Journey. Má to spousty coverů, určitě znáte i přespívanou tuhle pecku od Teddyho Swimse, který dokonce navštíví i Českou republiku v březnu 2027. Tak si tuhle věc pojďme dát právě teď a nikdy, opravdu nikdy nepřestávejte věřit ve své sny. Journey, Don't Stop Believing, za vámi letí právě teď.
1: Hit Radio Černá Hora.
2: Ministerstvo lázeňství varuje. Návštěva Karlových varů může být návyková. Karlovy vary, město zážitků.
3: Dekorativní kámen Volcano udělá z našeho obýváku jeden velký luxus.
4: A cihlové Dino zase krásně rozáří kuchyni. Je rozhodnuto, jedeme do Baumaxu hned.
3: Zastavte se v Baumaxu. Betonový kámen Volcano a Dino, balení jen za 239 korun. Platí do konce srpna. Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
5: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
6: No včera bylo...

0: 2026 opět ve Vysokém nad Jizerou.
1: Jídelno, pestrý výběr kvalitních a cenově dostupných jídel v Plaze, v centru Liberce. Jídla i sebou. Jídelno, od pondělí do neděle.
2: Takhle slyší hlas medvěd. A takhle je slyšet medvěd v lese. Přijďte zažít les očima i ušima medvědů. Na stezku korunami stromů v Krkonoších čeká vás les plný dobrodružství, poznání, tobogán, trampolína a medvědi. A ano, taky skvělá restaurace a dětské hřiště Emilův lesní svět. Mrkněte na stezka Krkonoše.cz.
3: Pohoda, klídek, tabáček a gorilí čumáček. Ahoj, tady je Michal Malátný z kapely Činasky.

0: srdce Afriky. Kup kávu a zachraň gorilu na www.kavagorilla.cz.
1: A nyní výjimečná káva Mountain Gorilla Coffee s výjimečnou slevou 20% a možností získat gorilí hrnek jako dárek. Kupuj teď na kavagorilla.cz.
2: Tak co, Klára?
3: Kámo, vadí, že je malej.
2: Malej? A řešíš to nějak?
3: Ne, na to je moc malej.
2: Kámo, dneska už vyřešíš i ten nejmenší.
4: Na velikosti pohledávky nezáleží. ePohledávky.cz ji vyřeší rychle, spolehlivě a kompletně online. Neriskujete ani korunu. Bez jakýchkoliv poplatků předem. S garancí, že platíte až ve chvíli, kdy máte peníze bezpečně na svém účtu. Stačí jen nahrát podklady k pohledávce na ePohledávky.cz.
5: Ahoj, jmenuji se Huko a jsem krytolebec. Pocházím z Prvohor. Navštivte mě v Paleoparku Balka u Nové Paky. V Paleoparku Balka si zkusíte práci geologa, paleontologa, hledače drahokamů nebo se vyfotíte s hlavou tyrannosaura. A stáhněte si moje aplikaci Po stopách krytolebce Huga. Bude vás bavit. Těším se v Paleoparku Balka u Nové Paky. Váš Hugo.
6: Atava! Prázdninový festival Karla Máje v Boskovicích na vás letos v létě čeká ve westernovém městečku Boskovice jako celodenní program v kulisách skutečného westernového městečka a velkolepá divadelní představení Pod širým nebem.
7: Poklad na Stříbrném jezeře. Legendární příběh Geronimo. I noční jezdecká show Kůň pátý element.
6: Vstupenky na festival Karla Máje zakupte raději již nyní na www.westernové-městečko.cz a v síti Ticketportal.
8: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v Dabu.
9: Hit Radio. Zlepši si náladu.

0: slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
1: Ministerstvo lázeňství varuje. Návštěva Karlových varů může být návyková. Karlovy Vary, město zážitků.
2: Sedíš celý den na přepážce a vracíš se domů otrávený a bez nálady. Potřebuješ změnu, ale nevíš, kde práci hledat? Láká tě kreativní a cool práce v superkolektivu? Tak zahoď razítko a pojď s námi prodávat rádio a žít nový život. Nechceme CVčko, prostě o sobě napiš pár vět, proč bychom měli vybrat právě tebe.
3: Tvůj nový job na tebe čeká.

pátek večer, Hit Radio Classic v plném proudu. Kdo z vás někdy na koncertě Marka Ztraceného a posloucháte nás všude, na cestách, doma, v práci, anebo na zahradě, grillujete, odpočíváte, tak díky za to, protože nejlepší hity 80. 90. až po milénium pokračují. Před námi jsou takové rokovější balady, hity, R.E.M. anebo Blue. Tak si to užijte a posíláme právě teď.

0: Jeden z nejúspěšnějších 90-kových boybandů Blue All Right taky mi nechyběli v pokojíčku na zdi. Možná jste to někdo měl podobně. Ale za chvilku si dáme královnu, kterou já miluju do dneška a strašně ráda si song, který bude za pár minutek pro vás po reklamách, pouštím. Tak co takhle? Gloria Estefan a Konga. Tohle bude taky Žentouři. A nebo spousty další skvělý hitů, muziky, písní. Se mi z toho zamotal jazyk. To je ten pátek, tak za chvilku jsme zpátky, jo?
1: Hit Radio Černá Hora.
2: Zlepši si náladu. Hit
1: Radio. Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 74,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 9,90. A seko bianco nebo rosato 200 ml za 19,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Sekáš zahradu, chystáš dřevo nebo vyrážíš do lesa? Na vše pro lesáky.cz najdeš techniku Štýl, včetně akutechniky, myslivecké oblečení i výbavu pro profi lesáky. Navštiv nás ve Vrchlabí nebo nakup pohodlně online. Vše pro lesáky.cz.
4: Ministerstvo lázeňství varuje. Návštěva Karlových varů může být návyková. Karlovy vary, město zážitků.
5: Zkuste si dát minutku klidu.
6: Tak přesně takhle vypadá operativní leasing u Havex Auto. U nás se o auta stará samostatný tým specialistů. Vyřešíme za vás veškeré papírování a navíc měsíční splátka už zahrnuje pojištění, servis i asistenci. Vytvoříme vám nabídku, která odpovídá tomu, jak auto opravdu používáte. Havex Auto. Samostatný tým specialistů. Vyřešíme za vás veškeré papírování a navíc měsíční splátka už zahrnuje pojištění, servis i asistenci. Vytvoříme vám nabídku, která odpovídá tomu, jak auto opravdu používáte. Havex Auto. Operativní leasing, který vám uleví od...

0: tisíc korun. Aktuální nabídku všech nemovitostí najdete na mmreality.cz.
1: Tlapky připravit a hurá do kina. Už od 6. srpna v něm bude dovádět Tlapková patrola.
2: Tohle je boží.
1: A taky se tu objeví dinosauři, takže se připravte na to, že tohle bude hodně velký.
2: Ať tady číhá cokoliv, jsme vybaveni.
1: Tlapková patrola, dinosauří film. Ve vašem Cinestaru od 6. srpna.
3: Čeká nás další velký zápas na domácí půdě. V neděli 9. srpna přijíždí podlízátka FC Baník Ostrava. Buďte u toho! Od 17 hodin zaplníme tribuny a vytvoříme atmosféru, která požene otroky za 3 body. Hradec, záležitost srdeční. Více na www.fchk.cz.
4: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
5: Mautsta, hlejte paninko, objednávám stejně jako minule.
4: 40 metráků briket, letní cena 699 a platíte kartou, ano?
5: A hlavně za sucha, my máme novej trávník.
4: Píšu si, za sucha, volejte ihned 602 489 489.
5: Firma Havelka, do konce srpna letní ceny uhlí. A pozor, přijedou za sucha.
6: Produkce kabelů, které každý týden vyrobíme, by obkroužila celou zeměkouli. Každý týden vyrobíme více než 40 000 kilometrů kabelů. Za rok je to vzdálenost delší než dvakrát na měsíc a zpět. Jsme Kablovrchlaví, největší česká kabelovna na výrobu autovodičů, instalačních kabelů a nejen to. Přijmeme operátory, operátorky, výrobních strojů. Uvítáme i absolventy středních škol. Více na práce@vrchlaví.cz. Kablo Vrchlabí.
7: Koberce Brázda. Prodej, dovoz, pokládka. Navštivte naše skvěle zásobené prodejny v Náchodě u úřadu práce, dále v Jaroměři, Trutnově, Vrchlabí nebo Dvoře Králové nad Labem. Využijte letních slev. Těšíme se na vás. Koberce Brázda, koberce i na strop.

nejlepší z 80. 90. až po milénium vám hrajeme právě teď. A před námi je královna, kterou známe hlavně díky velkému hitu My Heart Will Go On. Je to Celine Dion, která se vrací i na hudební scénu. A dokonce já mám takovou zkušenost s tím, že mám příležitost a možnost zpívat její hity v divadle Hibernia, kde účinkují v Celine Dion show. Kdybyste se třeba chtěli mrknout, tak 9. října hrajeme další představení společně s Míšou Noskovou, Péťou Peterovou. Je to krásný zážitek po hudební stránce i po té vizuální, protože tam máme různé projekce a lítáme vzduchem a zpíváme tam v 7 metrech My Heart Will Go On. Na takové podstavci máme dlouhou bílou sukni, tam se promítá oceán, Titanic a tak podobně. Prostě stojí to za to a my si právě Celine Dion a jeden z jejich největších hitů I Drove All Night dáme i teď z éteru Hit Radia Classic. Tak volujeme doprava a Celine letí za vámi.

0: můžete mít sebou kdekoliv a kdykoliv. Přes aplikaci Radia.cz anebo přes web hitradio.cz, protože nás můžete poslouchat online odkudkoliv a za to budeme strašně moc rádi. A taky, když nás budete sledovat na sociálních sítích. Hitradio Facebook, Hitradio Instagram a všude jsme propojení.
1: Hitradio Černá Hora. Dveře. Říká se, že jsou vizitkou domu, ale jsou taky každodenní součástí vašeho života. Proto je důležité, aby fungovaly přesně tak, jak potřebujete. Dveře Valný navrhuje a montuje dveře všech typů. Interiérové, vstupní, bezpečnostní, technické, celoskleněné. Od prvního zaměření až po finální montáž. Ve východních Čechách jsme doma. Stejně jako vaše nové dveře. Dveře Valný. Najdete nás na dveře-valný.cz a v showroomu v Předměřicích.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Máslo Česká chuť 250 gramů s apkou za 22,90. A kuře bez drobů, kilo, pouze za 59,90. Albert. Dle srovnání k 29.7.
3: Slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
4: Hradec Králové má místo, kde to žije. Aupark. Nová sezóna, nový look a letní nákupy, které vás budou bavit. Zastavte se na kávu, dopřejte si radost z nových kousků a zkuste i letní minigolf přímo u nás. Aupark, vaše nejoblíbenější nákupní centrum. Stavte se www.aupark.cz.
5: Když jde o podlahu, nechte to na odbornících. Labík průmyslové podlahy. Připravíme rozpočet a provedeme rychlou realizaci za férovou cenu. Od epoxidů přes polyuretan až po interiérové cementové stěrky. Nyní vám navíc nabízíme regenerační polyuretanový izolační nástřik na střechy, který prodlouží životnost vaší střechy až o 25 let. www.labík-podlahy.cz.
6: Alegria vás zve na výlet do Ameriky.
7: Ne, ne, ne. Pojede se autem.
6: Vyberte si jednu z nadupaných amerických

0: dokáže.
1: Nyní na Allegrii se slevou 15%.
0: CZ.
2: Zažijte něco nového. Polabské muzeum má pro vás tipy na výlety nejen s dětmi. Polabské muzeum Poděbrady. Skanzen v Přerově nad Labem. Památník krále Jiřího z Poděbrad. Muzeum Bedřicha Hrozného v Lysé nad Labem. Hrabalova chata v Kersku. Vlastivědné muzeum Nymburk. Polabské muzeum CZ.
3: Atava! Prázdninový festival Karla Máje v Boskovicích na vás letos v létě čeká ve westernovém městečku Boskovice jako celodenní program v kulisách skutečného westernového městečka a velkolepá divadelní představení pod širým nebem.
4: Poklad na Stříbrném jezeře. Legendární příběh Geronimo. I noční jezdecká show Kůň pátý element.
3: Vstupenky na festival Karla Máje zakupte raději již nyní na www.westernové-městečko.cz a v síti Ticket Portal.
5: Krakonoši, Krakonoši, krakonošské slavnosti do vrchlaví se blíží.
6: Zojko, já vím, a letos vystoupí legendární Jiří Korn, takže žal se odkládá a vy přijďte v sobotu 8. srpna do vrchlaví na náměstí.
5: K tomu spoustu zábavy, program pro děti.
6: A levné vstupenky kupujte na krakonošské slavnosti.cz.

0: vyhrávej muži.
1: Herna u dětka. Exkluzivní novinky od Hexo Gaming. Herna u dětka.cz.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.
3: Hit Radio.
4: Zlepši si náladu.
3: Zlepši si náladu.

0: poprvé se. Říká se, že jsou vizitkou domu, ale jsou taky každodenní součástí vašeho života. Proto je důležité, aby fungovaly přesně tak, jak potřebujete. Dveře Valný navrhuje a montuje dveře všech typů. Interiérové, vstupní, bezpečnostní, technické, celoskleněné. Od prvního zaměření až po finální montáž. Ve východních Čechách jsme doma. Stejně jako vaše nové dveře. Dveře Valný. Najdete nás na dveře-valný.cz a v showroomu v Předměřicích.
1: Lidová řemesla Kohoutov. Obec Kohoutov vás srdečně zve na 32. jarmark lidových řemesel. V sobotu 8. srpna od 9 do 17 hodin. Těšit se můžete na historický trh s řemeslnými stánky, ukázky jednotlivých řemesel, bohatý doprovodný program plný hudebních vystoupení, zábavu pro děti i dospělé. Přijďte si užít do Kohoutova den plný zábavy a lidových řemesel. Další informace a program na řemeslakohoutov.cz. Těšíme se na vás!

éteru Hitrádia nám dohrál Phil Collins a teď si dáme trošku něco houpavýho. Osmdesátkový, devadesátkový R&B, co vy na to? Bokem sem a bokem tam. Dneska je pátek, tak většina z vás vyráží někam do města, pokud nejdete na koncert Marka Ztracenýho, kde právě teď už tuhle dobu zpívá, tak možná to někdo můžete slyšet, pokud jste z okolí Letné. Každopádně R&Bčko dáme si právě teď a taky legendární devadesátky Fun Factory.

0: Dneska spolu budeme usínat, ale zítra v 7 hodin ráno i vstávat, protože tady bude víkendové vysílání, tak jak jste zvyklí. A já už teď vám můžu říct, že bude plné skvělé muziky, dobré nálady, pozitivní energie, ale hlavně dárečku pro vás. Jo, jo, jo. Nemáme jenom narozeninovou ruletu. Máme i takové velké překvapení pro většinu z vás. Nebude to jeden výherce, budou hned dva a máte se na co těšit. O co se jedná, se dozvíte zítra v 7 hodin ráno. Tak rozhodně u toho buďte s námi.
1: Hit Radio Černá Hora.
2: Zlepši si náladu.
3: Chcete domov na míru? Nakupujte v Sefiru. Za nejlepší ceny pořídíte tu topení, kotle a kamna na dřevo a na pelety, krbová kamna a solární systémy, podlahová topení, k tomu ještě bojlery, čerpadla i vodárnu, vše pro dům i zahradu. A co u nás koupíte? To vám můžeme nainstalovat. Kdo chce domov na míru? Nakupuje v Sefiru. Největší topenářské a instalatérské centrum v Ústí nad Orlicí a okolí. www.sefir.cz.
4: Sekáš zahradu, chystáš dřevo nebo vyrážíš do lesa? Na vše pro lesáky.cz najdeš techniku Stihl, včetně akutechniky, myslivecké oblečení i výbavu pro profi lesáky. Navštiv nás ve Vrchlabí nebo nakup pohodlně online. vše pro lesáky.cz.
5: Už tě nebaví od rána do večera stát na prodejně a rovnat svetříky a trička? Chceš pracovat od pondělí do pátku a mít volné víkendy? Bavila by tě kreativní práce a komunikace s lidmi? Tak

0: www.kobercepro.cz. Koberce Brázda. Koberce Brázda. Prodej, dovoz, pokládka. Navštivte naše skvěle zásobené prodejny v Náchodě u úřadu práce, dále v Jaroměři, Trutnově, Vrchlabí nebo Dvoře Králové nad Labem. Využijte letních slev, těšíme se na vás. Koberce Brázda, koberce i na strop.
1: Alegria vás zve na výlet do Ameriky.
2: Ne, ne, ne. Pojede se autem.
1: Vyberte si jednu z nadupaných amerických ikon a zažijte jízdu, na kterou se nezapomíná.

0: Nyní na Allegrii se slevou 15%.
1: CZ.
2: Takhle slyší les medvěd. A takhle je slyšet medvěd v lese. Přijďte zažít les očima i ušima medvědů. Na stezku korunami stromů v Krkonoších. Čeká vás les plný dobrodružství, poznání, tobogán, trampolína a medvědi. A ano, taky skvělá restaurace a dětské hřiště Emilův lesní svět. Mrkněte na stezka-krkonoše.cz. Dveře. Říká se, že jsou vizitkou domu, ale jsou taky každodenní součástí vašeho života. Proto je důležité, aby fungovaly přesně tak, jak potřebujete. Dveře Valný navrhuje a montuje dveře všech typů. Interiérové, vstupní, bezpečnostní, technické, celoskleněné. Od prvního zaměření až po finální montáž. Ve východních Čechách jsme doma. Stejně jako vaše nové dveře. Dveře Valný. Najdete nás na dveře-valný.cz a v showroomu v Předměřicích.
3: Ahoj, jmenuji se Huko a jsem krytolebec. Pocházím z Prvohor. Navštivte mě v Paleoparku Balka u Nové Paky. V Paleoparku Balka si zkusíte práci geologa, paleontologa, hledače drahokamů nebo se vyfotíte s hlavou tyrannosaura. A stáhněte skrytolebec. Pocházím z Prvohor. Navštivte mě v Paleoparku Balka u Nové Paky. V Paleoparku Balka si zkusíte práci geologa, paleontologa, hledače drahokamů nebo se vyfotíte s hlavou tyrannosaura a stáhněte si moje aplikaci Po stopách krytolebce.

0: páteční večer v plném proudu. Já se s vámi bohužel už pro dnešní večer musím rozloučit. Popřeju vám krásnou dobrou noc, taky kdo z vás jste na koncertu Marka Ztraceného, užívejte si ho naplno. Je mi jasný, že nás teď neposloucháte, ale jsme tam s vámi, nebo alespoň moji kolegové. No a zítra spolu pojďme vstávat v 7 hodin ráno tady na značkách. A dneska si už užívejte podle toho, co rádi děláte, podle libosti, podle chuti, odpočívejte a zítra naslyšenou. Tak dobrou noc a ahoj!
1: Hit Radio Černá Hora. Dveře. Říká se, že jsou vizitkou domu, ale jsou taky každodenní součástí vašeho života. Proto je důležité, aby fungovaly přesně tak, jak potřebujete. Dveře Valný navrhuje a montuje dveře všech typů. Interiérové, vstupní, bezpečnostní, technické, celoskleněné. Od prvního zaměření až po finální montáž. Ve východních Čechách jsme doma. Stejně jako vaše nové dveře. Dveře Valný. Najdete nás na dveře@valny.cz a v showroomu v Předměřicích.
2: Už tě nebaví od rána do večera stát na prodejně a rovnat svetříky a trička? Chceš pracovat od pondělí do pátku a mít volné víkendy? Bavila by tě kreativní práce?

0: ze srdce Afriky. Kup kávu a zachraň gorilu na www.kavagorila.cz.
1: A nyní výjimečná káva Mountain Gorilla Coffee s výjimečnou slevou 20% a možností získat gorilí hrnek jako dárek. Kupuj teď na kavagorila.cz.
2: Tati, můžou v muzeu lítat letadla, jezdit kola a houkat hasiči?
3: Tak to by mohlo jít jedině v Krajském technickém muzeu ve Vysokém Mýtě.
2: Opravdu?
3: No jasně. A ještě se podíváš na slavná auta, hasičské stříkačky nebo nebeskou blechu. A spoustu věcí si můžeš sám vyzkoušet, abys poznal, jak to funguje.
2: Tyjo, to je bezva, tam jedeme.
4: Krajské technické muzeum ve Vysokém Mýtě. Technika, která žije. Hradec Králové má místo, kde to žije. Aupark. Nová sezóna, nový look a letní nákupy, které vás budou bavit. Zastavte se na kávu, dopřejte si radost z nových kousků a zkuste i letní minigolf přímo u nás. Aupark, vaše nejoblíbenější nákupní centrum. Stavte se www.aupark.cz.
5: Sekáš zahradu, chystáš dřevo nebo vyrážíš do lesa? Na vše pro lesáky.cz najdeš techniku Štýl, včetně akutechniky, myslivecké oblečení i výbavu pro profi lesáky. Navštiv nás ve Vrchlabí nebo nakup pohodlně online. vše pro lesáky.cz.
6: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
7: No včetně.

0: Nakupte jednoduše online. Nezapomeňte každé pondělí a neděli odpoledne na Hit Rádiu poslouchat pořad To musíte zažít se Slevomatem. Čekají vás čerstvé tipy, nové akce a spousta inspirace, kam vyrazit a co si dopřát. Více na slevomat.cz. To musíte zažít.
1: Jezdíte rádi na kole? Tak to je pecka.
2: Ne, to je cyklopecka.
1: Vyražte sami anebo s celou rodinou na ty nejhezčí trasy po Pardubickém kraji.
2: Cyklopecky.info.
1: Vyberte si z 15 dokonale připravených okruhů různých obtížností, které vás provedou po zajímavostech Pardubického kraje.
2: A klidně vezměte děti i babičku s dědou.
1: Cyklopecky.info.
2: Pozor, do konce září soutěžíme o horské kolo a spousty pobytů.
1: Tak do toho šlápněte na cyklopecky.info. Info.
3: City Life Run již po třetím Hradci. Jedinečný závod centrem města. City Life Run. Běh po trase hradeckého Ironmana. Startuje v sobotu 15. srpna z pěší zóny. Registrace na ironmancheck.com. Hit Radio.
4: Zlepši si náladu.
5: Zlepši si náladu.

0: Sedíš celý den na přepážce a vracíš se domů otrávený a bez nálady. Potřebuješ změnu, ale nevíš, kde práci hledat? Láká tě kreativní a cool práce v superkolektivu? Tak zahoď razítko a pojď s námi prodávat rádio a žít nový život. Nechceme CVčko, prostě o sobě napiš pár věc, proč bychom měli vybrat právě tebe.
1: Tvůj nový job na tebe čeká právě teď na radiohouse.cz.
2: Pohoda, klídek, tabáček a gorilí čumáček. Ahoj, tady je Michal Malátný z kapely Činasky.

0: kávu a zachraň gorilu na www.kavagorilla.cz.
1: A nyní výjimečná káva Mountain Gorilla Coffee s výjimečnou slevou 20% a možností získat gorilí hrnek jako dárek. Kupuj teď na kavagorilla.cz.

0: kávu a zachraň gorilu na www.kavagorila.cz.
1: A nyní výjimečná káva Mountain Gorilla Coffee s výjimečnou slevou 20% a možností získat gorilí hrnek jako dárek. Kupuj teď na kavagorila.cz.
2: Produkce kabelů, které každý týden vyrobíme, by obkroužila celou zeměkouli. Každý týden vyrobíme více než 40 000 kilometrů kabelů. Za rok je to vzdálenost delší než dvakrát na měsíc a zpět. Jsme Kablovrchlaví, největší česká kabelovna na výrobu autovodičů, instalačních kabelů a nejen to. Přijmeme operátory, operátorky výrobních strojů. Uvítáme i absolventy středních škol. Více na práce-vrchlaví.cz. Kablovrchlaví.
3: Hi, this is Ed Sheeran.
4: Hi, this is Madonna.
2: Hit Radio.
5: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

0: Mountain Gorilla Coffee s výjimečnou slevou 20% a možností získat gorilí hrnek jako dárek. Kupuj teď na kavagorilla.cz.
1: Ještě jednu jízdu.
2: V areálu Mladé Buky jeden zážitek nestačí. Užijte si nejdelší bobovku v Krkonoších, nové atrakce Hříček Buky i rodinné traily Bike Buky. Naplánujte si výlet na mladebuky.cz.
1: Bobuj, hraj se, bajkuj.
2: Areál Mladé Buky. www.mladebuky.cz.

0: Černá stavba? Žádný problém, pokud to ale řešíš včas. Comfort Group zajistí pasportizaci, projekt i vyřízení všech potřebných povolení. Legalizujeme tvou stavbu a dáme ti klid, že je vše v pořádku. Spolehlivě, odborně, po celé České republice. Projekt@ateliér.cz. S námi dojdeš k výsledku.
1: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, belabel, belabel, belabel, CZ.
2: Dveře. Říká se, že jsou vizitkou domu, ale jsou taky každodenní součástí vašeho života. Proto je důležité, aby fungovaly přesně tak, jak potřebujete. Dveře Valný navrhuje a montuje dveře všech typů. Interiérové, vstupní, bezpečnostní, technické, celoskleněné. Od prvního zaměření až po finální montáž. Ve východních Čechách jsme doma. Stejně jako vaše nové dveře. Dveře Valný. Najdete nás na dveře-valný.cz a v showroomu v Předměřicích.

0: zahradu, chystáš dřevo nebo vyrážíš do lesa? Na vše pro lesáky.cz najdeš techniku Stihl, včetně akutechniky, myslivecké oblečení i výbavu pro profi lesáky. Navštiv nás ve Vrchlabí nebo nakup pohodlně online. Vše pro lesáky.cz.
1: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bela, bel, bela, bel, bela, bel, CZ.

zapomenout, jako při každém slově. Přibíráš víčka, prosím, vyslyš mojí zpověď. Už jsme starý na psaníčka, jsem bytost vodních pár. Živa jenom z tvého dechu, já vím, že nejsi rád.

staré včiny a já tu zůstanu, ztracené malý svět.

se vzduchem, nechám rozplakat nebe, budu vším tím.

0: is Ed Sheeran.
1: Hi, this is Madonna.
2: I'm Ariana Grande.
3: It's Hozier.
4: Hit Radio.
5: Zlepši si náladu.
6: Zlepši si náladu.